0: pro politiky kumulující funkce platí. Potvrdil to ve svém nálezu Ústavní soud. Zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. Soudce zpravodaj Martin Smolek říká, že úprava nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu za práci.
1: A to samotné krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně z prostředků územních samospráv.
0: Skupina senátorů argumentovala mimo jiné tím, že souběh funkcí na krajské a obecní úrovni je běžný a přínosný. Politici si podle nich za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. V Českém Švýcarsku je vše na dobré cestě. Hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Je možné, že ve čtvrtek vyhlásí likvidaci požáru. Někteří hasiči už se postupně vrátili na základny. Přes noc zůstává na místě 5 dobrovolných jednotek a hasiči ze 3 krajů. Musí zkontrolovat celé požářiště, pomáhají jim přitom termokamery. Během noci nad místem budou opět létat drony. Požár vypukl v sobotu odpoledne mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Vyšetřovatelé už zjišťují příčinu požáru v Národním parku. Česká televize začne po radních vymáhat odškodné. Veřejnoprávní televize začne s radními ČT jednat o úhradě škody za fakt, že před 6 roky nezákonně odvolali dozorčí komisi a té televize pak musela uhradit odškodné. Celková škoda se podle dřívějších informací blíží 4 milionům korun. Podle nejvyššího soudu rozhodnutí rady není výkonem státní moci a odpovědnou tak je ČT. Podle soudu také nejde o omluvy. Právní omyl. Do Rady České televize přitom znovu kandidují mimo jiných Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Ksaver Veselý a Jiří Šlégr, kteří v roce 2020 svým nezákonným odvoláním komise 4milionovou škodu televizi způsobili. Na Zlínsku finišují opravy bazénů na koupalištích. Řemeslníci teď pracují v krajském městě i v sousedních Otrokovicích.
2: Rekonstrukce 25 areálů zlínských městských lázní už byla absolutní nutností. Radnice vydala na generální opravu 9 milionů korun, teď mizí keramické obklady, nové budou vstupy do vody i folie, která pokryje dno a stěny bazénu. Plno fachmanů je také na dně bazénu na koupališti v sousedních Otrokovicích. Tam vyjde oprava na 2,5 milionu korun. Na obou místech by vodomilové měly stihnout ještě tuto blížící se sezónu. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
0: V pátek se na Den vítězství zdarma otevře veřejnosti jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác v Praze. Palác na Pražské Kampě slouží jako reprezentační objekt státu. V minulosti v něm během cest do Česka bydleli třeba britská královna Alžběta II. Nebo japonský císař Akihito. Trasa prohlídky Lichtenštejnského paláce povede přes reprezentační salonky, zlatý a hnědý sál i další historické prostory s výhledy na Karlův most a siluetu Pražského hradu. Součástí návštěvy je i možnost vstupu do přilehlých prostor směrem k palácové zahradě, která navazuje na park Kampa. Vstup je bezplatný a není nutná předchozí registrace. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
3: Radio Impuls. Radost ze života.

0: rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Co třeba malička jsou housy pásu?
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 000ová.
4: U 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
5: Halo, tady Impulzovi.
0: Dobrý den.
1: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. V botách jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Na výletní lodi s Hantavirem by neměl být žádný Čech. Večer to na X uvedla hygienická služba. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Nakažených je zřejmě 8 dalších. Výletní plavidlo už vyplulo od Cap Verde a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu ostrova Tenerife by se loď měla dostat v sobotu. Na palubě je téměř 150 lidí, včetně posádky. Po připlutí na ostrov by měli všichni projít lékařským vyšetřením, pak by je měli jejich země přepravit domů. Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní loď dostal. Jde o vzácné dýchací onemocnění, kterému předcházejí bolesti hlavy, žaludku nebo horečka. Na nákazu zatím neexistuje léčba. Lidé a obce se můžou vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k vlivu těžby zpracování rud na Cínovci na životní prostředí. Jakmile budou informace portálu České informační agentury životního prostředí zveřejněné na úřední desce Ústeckého kraje, začne 30denní lhůta na zaslání připomínek. Těžbu plánuje společnost Geomet. Rudu s obsahem lithia chce těžit hlubiny způsobem. Záměr je plánovaný na 30 let. Obyvatelé Teplicka se bojí dopadů na zdraví a kvalitu života. Upozorňují na nestabilní cenu lithia. Strach mají z nárůstu dopravy, zničení životního prostředí i statusu lázní a turistických cest. V Plzeňském kraji se s květnem rozjeli cyklobusy. Autobusy dovezou vyznavače cyklistiky i z Koly na Šumavu, do Českého lesa, Brd i na severní Plzeňsko. V jízdních řádech je ale i nová, dokonce mezinárodní autobusová linka, která sveze cyklisty i jejich kola.
10: Od 14. června začne v pracovních dnech jezdit 3x denně autobus mezi Tachovem a bavorským městem Bernau. O víkendech bude končit až městečku Tischenreuth. Právě na víkendové spoje bude nasazovan dlouhý autobus pro 77 pasažérů s držákem na převoz až 5 kol. Na provoz téhle linky kraj finančně přispějí město Tachov a bavorský okres Tischenreuth. Jen doplním, že v Plzeňském kraji mají letos cyklobusy 15 tras. Na těch nejvytíženějších je za autobus připojen vlek pro 22 kol. Jezdit budou do poloviny října. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
9: Ostravský obvod Poruba začal s rozsáhlou proměnou zámeckého parku. Bude stát víc než 36 milionů korun. Novým prvkem bude v parku Altán o výměře 80 metrů čtverečních.
11: Altán bude mít asymetrický tvar připomínající 6 zvlněných betonových kalichů. Mohou se v něm pořádat koncerty, hrát divadlo a bude vhodný i pro svatební obřady. Znamená to tedy, že prostor, který se nachází v bezprostřední blízkosti porubského zámku a zároveň je nedaleko místní radnice, už nebude jen průchozí místo, ale stane se místem, na kterém se budou lidé setkávat a odpočívat. Park je dlouho v neutěšeném stavu. Projekt proto počítá i s výsadbou nových dřevin a přibudou v něm také nové lavičky, osvětlení, stojany na kola a ohniště. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
9: Čeští hokejisté dnes zahájí vystoupení na švédských hrách. V Angelholmu nastoupí proti domácí reprezentaci. Výběr tří korunek v tomto ročníku Euro Hockey Tour vyhrál všech 9 zápasů. Švédové mají v tabulce díky 9 výhrám náskok 13 bodů před druhým Českem. A už minulý týden si na českých hrách v Českých Budějovicích zajistili celkový triumf. Duel začne v Katena aréně od 19 hodin. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupňů na Moravě.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

tenkrát dělala a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

silnice vždycky přerušovač to dobrý řidič zná. Já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dát. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí.

sundat tmavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při spěchu, překážet rychlejším, nadávat chodcům, zapomenout klíče od vozu ve voze, kouřit u pumpy, přejet...

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Nižší odměny pro politiky kumulující funkce platí. Potvrdil to ve svém nálezu Ústavní soud. Zamítl tak návrh skupiny senátorů na zrušení právní úpravy. Ta se týká politiků, kteří působí paralelně v komunální a krajské samosprávě. Plnou odměnu od letoška vyplácí jenom jeden samosprávný celek, zatímco druhý ji snižuje na 40% částky. Soudce zpravodaj Martin Smolek říká, že úprava nezasahuje do práva na spravedlivou odměnu za práci.
5: A to samotné krácení je potřeba tudíž poměřovat nějakým legitimním cílem. Tady ten legitimní cíl se nabízí a je to úspora prostředků z veřejných rozpočtů, konkrétně z prostředků územních samospráv.
4: Skupina senátorů argumentovala mimo jiné tím, že souběh funkcí na krajské a obecní úrovni je běžný a přínosný. Politici si podle nich za svůj čas zaslouží spravedlivou odměnu. V Českém Švýcarsku je vše na dobré cestě. Hasiči snížili stupeň poplachu z nejvyššího na třetí. Je možné, že ve čtvrtek vyhlásí likvidaci požáru. Někteří hasiči už se postupně vrátili na základny. Přes noc zůstává na místě 5 dobrovolných jednotek a hasiči ze 3 krajů. Musí zkontrolovat celé požářiště, pomáhají jim přitom termokamery. Během noci nad místem budou opět létat drony. Požár vypukl v sobotu odpoledne mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Vyšetřovatelé už zjišťují příčinu požáru v Národním parku. Česká televize začne po radních vymáhat odškodné. Veřejnoprávní televize začne s radními ČT jednat o úhradě škody za fakt, že před 6 roky nezákonně odvolali dozorčí komisi a té televize pak musela uhradit odškodné. Celková škoda se podle dřívějších informací blíží 4 milionům korun. Podle nejvyššího soudu rozhodnutí rady není výkonem státní moci a odpovědnou tak je ČT. Podle soudu také nejde o omluvy. Právní omyl. Do Rady České televize přitom znovu kandidují mimo jiných Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Ksaver Veselý a Jiří Šlégr, kteří v roce 2020 svým nezákonným odvoláním komise 4milionovou škodu televizi způsobili. Na Zlínsku finišují opravy bazénů na koupalištích. Řemeslníci teď pracují v krajském městě i v sousedních Otrokovicích.
6: Rekonstrukce 25 areálů zlínských městských lázní už byla absolutní nutností. Radnice vydala na generální opravu 9 milionů korun, teď mizí keramické obklady, nové budou vstupy do vody i folie, která pokryje dno a stěny bazénu. Plno fachmanů je také na dně bazénu na koupališti v sousedních Otrokovicích. Tam vyjde oprava na 2,5 milionu korun. Na obou místech by vodomilové měly stihnout ještě tuto blížící se sezónu. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínský kraj.
4: V pátek se na den vítězství zdarma otevře veřejnosti jinak nepřístupný Lichtenštejnský palác v Praze. Palác na Pražské Kampě slouží jako reprezentační objekt státu. V minulosti v něm během cest do Česka bydleli třeba britská královna Alžběta II. Nebo japonský císař Akihito. Trasa prohlídky Lichtenštejnského paláce povede přes reprezentační salonky, zlatý a hnědý sál i další historické prostory s výhledy na Karlův most a siluetu Pražského hradu. Součástí návštěvy je i možnost vstupu do přilehlých prostor směrem k palácové zahradě, která navazuje na park Kampa. Vstup je bezplatný a není nutná předchozí registrace. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupně na Moravě.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

tě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Hokejová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Třeba malička jsou housy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Okay. 100 tisícová.
4: U 25 to je úžasný. To je nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Že ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jsem si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Na výletní lodi s hantavirem by neměl být žádný Čech. Večer to na X uvedla hygienická služba. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Nakažených je zřejmě 8 dalších. Výletní plavidlo už vyplulo od Cap Vert a směřuje ke španělským Kanárským ostrovům. Do přístavu ostrova Tenerife by se loď měla dostat v sobotu. Na palubě je téměř 150 lidí, včetně posádky. Po připlutí na ostrov by měli všichni projít lékařským vyšetřením. Pak by je měli jejich země přepravit domů. Zatím není jasné, odkud přesně se hantavirus na výletní loď dostal. Jde o vzácné dýchací onemocnění, kterému předcházejí bolesti hlavy, žaludku nebo horečka. Na nákazu zatím neexistuje léčba. Lidé a obce se můžou vyjádřit k dopadům těžby lítia v Krušných horách. Ministerstvo zveřejnilo dokumentaci k vlivu těžby zpracování rud na Cínovci na životní prostředí. Jakmile budou informace portálu České informační agentury životního prostředí zveřejněné na úřední desce Ústeckého kraje, začne 30denní lhůta na zaslání připomínek. Těžbu plánuje společnost Geomet. Rudu s obsahem lítia chce těžit hlubinný způsobem. Záměr je plánovaný na 30 let. Obyvatelé Teplicka se bojí dopadů na zdraví a kvalitu života. Upozorňují na nestabilní cenu lítia. Strach mají z nárůstu dopravy, zničení životního prostředí i statusu lázní a turistických cest. V Plzeňském kraji se s květnem rozjeli cyklobusy. Autobusy dovezou vyznavače cyklistiky i z Koli na Šumavu, do Českého lesa, Brd i na severní Plzeňsko. V jízdních řádech je ale i nová, dokonce mezinárodní autobusová linka, která sveze cyklisty i jejich kola.
10: Od 14. června začne v pracovních dnech jezdit 3x denně autobus mezi Tachovem a bavorským městem Bernau. O víkendech bude končit až městečku Tischenreuth. Právě na víkendové spoje bude nasazovan dlouhý autobus pro 77 pasažérů s držákem na převoz až 5 kol. Na provoz téhle linky kraj finančně přispějí město Tachov a bavorský okres Tischenreuth. Jen doplním, že v Plzeňském kraji mají letos cyklobusy 15 tras. Na těch nejvytíženějších je za autobus připojen vlek pro 22 kol. Jezdit budou do poloviny října. Z Plzně Petr Ježek, Mladá fronta Dnes.
9: Ostravský obvod Poruba začal s rozsáhlou proměnou zámeckého parku. Bude stát víc než 36 milionů korun. Novým prvkem bude v parku Altán o výměře 80 metrů čtverečních.
11: Altán bude mít asymetrický tvar připomínající 6 zvlněných betonových kalichů. Mohou se v něm pořádat koncerty, hrát divadlo a bude vhodný i pro svatební obřady. Znamená to tedy, že prostor, který se nachází v bezprostřední blízkosti porubského zámku a zároveň je nedaleko místní radnice, už nebude jen průchozí místo, ale stane se místem, na kterém se budou lidé setkávat a odpočívat. Park je dlouho v neutěšeném stavu. Projekt proto počítá i s výsadbou dřevin a přibudou v něm také nové lavičky, osvětlení, stojany na kola a ohniště. Eva Panošová, Rádio Impuls Ostrava.
9: Čeští hokejisté dnes zahájí vystoupení na švédských hrách. V Angelholmu nastoupí proti domácí reprezentaci. Výběr tří korunek v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrál všech 9 zápasů. Švédové mají v tabulce díky 9 výhrám náskok 13 bodů před druhým Českem. A už minulý týden si na českých hrách v Českých Budějovicích zajistili celkový triumf. Duel začne v Katena aréně od 19 hodin. Čtvrtek bude většinou oblačný, místy s přeháňkami, ojediněle s bouřkami a s teplotami kolem 14 stupňů na západě až po 23 stupňů na Moravě.
5: Dávám ti prostor, abys mohla mluvit teďka aspoň 6 vteřin. Krásné dobré ráno, Klárko.
12: Krásné dobré ráno, krásné dobré ráno, krásné dobré ráno.
5: Úžasný.
12: Vešlo se to?
5: Jo, a ještě klidně máš čas.
12: Krásné dobré ráno.
5: Skvělý.
8: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
5: Tak snad vám Klárinka svým švitořivým hláskem vlila trošku krve do žil a vodu živou. O tu se postará Aneta Langerová. Začínají Impulzovej. Krásné dobré ráno do celého Česka.

0: Příjemné ráno vám přejí Klárka a Honza, vaši impulzovi. Jak ses vyspinkala dneska? Já jsem normálně jako křepelka, těším se strašně na vysílání, ale hlavně se těším na ten prodloužený víkend. Jak to máš ty?
1: No, na tvoje křepelkovství bych chtěla říct, no nazdar, těším se.
0: Budu tančit na abu.
1: A já jsem spinkala hezky, já jsem svěží, jak rozvodněná řeka po jarním tání.
0: Ano, tak. Ale mírně rozvodněná řeka, která nikomu neubližuje.
1: No to se uvidí.
0: Krásné dobré ráno vám přejeme do celého Česka. U někoho doma to štěká, u jiného mňouká a někde to klidně i syčí nebo řechtá. Asi tušíte, na co se budeme ptát. Máte doma zvířecího člena rodiny? Jaké zvířátko máte doma a jak se jmenuje? A kdybych to měl trošičku odlehčit, tak kdo je u vás doma největší zvíře? S nadsázkou řečeno.
1: No tak ty seš u nás doma největší zvíře.
0: Ozvěte se taky k nám do rodiny. Napsat to můžete WhatsAppem, nahrát, tam jdou i hlasovky 605 222 007. A když aba, tak...

0: Mám to chutí se zeptat, Kláro, jak to s tebou vypadá už teďka ve 6:15?
1: No, hele, chuť mít můžeš.
0: Takže nepustíš nic. Rozumím tomu, naprosto. Jak to s váma vypadá, milí posluchači? A vy něco pustit můžete, protože pokud nás posloucháte teďka za volantem, stačí napsat na 605 222 007, to je rádiový WhatsApp, jedu. Když napíšete slovo jedu, okamžitě se zaměříme na vaši zprávu, vyhodnotíme to a zavoláme zpátky. Ze skrytého čísla, prosím vás, takže se nelekejte. A vstoupíme společně do vysílání a vy nám můžete prozradit, jak to u vás vypadá a kam jedete. Ozvat se můžete teď hned, ještě jednou Klárinka připomene číslo.
1: 605 222 007.
2: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Radio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce.
5: Radio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Uzavřená je 33 z Jaroměře do Náchoda. Je to u Dolan a hasiči tam likvidují následky po nehodě osobního auta s nákladním. Místu se radši vyhněte. Na výjezdu z Ostravy směrem do Opavy u Krásného pole srazilo osobní auto Sednu a práce silničářů brzdí provoz na trase Benešov-Tábor mezi Voticemi a Oldřichovcem. Pro tuto chvíli vše. Holky ze skupiny Sweetbox zpívají Všechno bude v pořádku a já už se jdu zaměřit na všechny ty, kteří napsali na 605 222 007. Jedu!

0: mít v portfoliu písničku, kde se zpívá, že všechno bude v pořádku a být o tom přesvědčený je strašně dobrá věc. Vždycky mě uklidní tato skvělá skladba, posloucháte Impulzovi a s náma je Vítek ve vysílání. Krásné dobré ráno.
1: Dobré ráno, Vítku, kam jedete?
2: Dobré ráno, no jedu do Plzně a vezu víno z Jižní Moravy.
1: No,
2: Velkých Bělorusů.
1: A jaká je cesta?
2: Krásná. Právě já jsem vyrazil už ve 3 ráno a za asi, nevím, jsem asi 60 km před Plzní, takže je to super. Praha krásně průjezdná, takže úplně pecka.
1: Vy jste jel přes Prahu a nestavil jste se tady, jo?
2: No, já to mám i cestou zpátky, mám tam nějaké zastávky na Florenci, takže...
1: Takže adresu Rádia Impuls znáte. A jinak teda Honzik dneska jede do Plzně, tak kdybyste tam na něj počkal.
0: Klarek okamžitě vždycky dělá kšefty, jo? Kdo, podle toho, kdo co vese, tak hned má tu tendenci udělat dobrý kšeft, ale víte, že to myslíme s nadsázkou, není to. No i když jako na druhou stranu uvíná, to zase tak úplná nadsázka není, to vždycky potěší. Hele, ty co vezete? Šumivé vezete, bílé, červené, různé druhy?
2: Různé druhy vlastně, i bílý, i červený, i vlastně nějaký frizanté tady mám naložený, takže... Prakticky jedu rozdávat radost. No.
0: Chtěl bych se
2: včera
0: ještě...
2: jsem rozdával radost v Liberci a úterý v Ostravě a dneska na Plzeň.
0: Chtěl bych se ještě zeptat, jestli ta šumivá vína jdou teďka víc na odbyt, protože si všímám trendu, že třeba ty bruty nebo ty naturální vína, takzvaný petnaty, jdou docela teďka na dračku a lidi to začínají víc pít.
2: Myslím si taky hlavně, začíná se oteplovat, jo, a ty jemně perlivá vína, ty frizanté, tak jo, to když se správně nachladí, jo,
0: ano.
2: Tak to je velice, velice osvěžující a ty petnaty samozřejmě dostává se to do povědomí, je to něco zajímavého pro lidi, kuťově hledá si to svoje zákazníky, ale... Jak říkám, prostě každý víno si svého zákazníka najde.
0: A jestli jsme to dobře pochopili, tak vy jste přímo vinař? Přímo člověk?
2: Jsem zaměstnaný u kamaráda už 14 let, co vlastně dělá podle mě jako velmi dobrý vinař.
0: Dobře, nebudeme jmenovat, abychom nedělali reklamu, že jo, díky, že jste nejmenoval. Každopádně vám popřejeme, ať dobře dojedete. Kláry, máš ještě nějakou doplňující otázku?
1: A děláte i ochutnávky vín?
2: 100% děláme i ochutnávky vín. Teďka, jak říkám, jak už začíná oteplovat, máme součástí vinařství penzion. Každý týden přímo ve vinařství bývají jedna až dvě, někdy tři degustace. Pak máme ještě další degustační sklep, jo, který od června bude otevřený každý den, takže...
0: Tohle...
2: Je to ráj neobezřelých možností.
1: A já si myslím, že vy jste dělali degustaci v Praze a já jsem na vaší degustaci byla, takže já asi myslím, jako že vím. Podívejte se, jo.
0: Tak dost už, jo. Mějte se moc hezky, ať to všechno klape, dobře dojďte, dávejte na sebe pozor a bylo to moc příjemné popovídání si s váma. Pozdravujte celou vinařskou rodinu.
2: Vyřídím, děkuju, mějte se a pěkný den.
0: Pěkný den, naslyšenou.
1: A šťastnou cestu.
3: Písnička na cestu.
0: No a my posíláme Jako za mladá našemu posluchači Vítovi Balounovi.

0: skvělá písnička Olympiku, tady je Impuls, žijeme muzikou a už za malou chvíli vzkaz láhvy od Lucky Vondráčkové.
1: A já vám prozradím, jak bude, většinou oblačno, během dne místy přehánky, ojediněly i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 21. Bez děčí u Trnávky je 12, napsala Hanka, a Kostomlaty nad Labem měří 13 stupňů, napsal Viktor. Děkujeme za vaše zprávy, pište nám dál na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Jindřich VIII, Karel IV, Jan Pavel II, Richard III, Ludvík XIV a já teprve teď dopijím první.
4: Ahoj, tady Honza Koller, zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend, 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
5: Po půl šesté jsou tu zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Českem se prohnaly bouřky, ve středních Čechách se objevila supercela. Vláda by měla podle Senátu aktualizovat právní rámec zajištění obrany České republiky. Hygienici oznámili, že na výletní lodi s hantavirem zřejmě není žádný český občan. Ve věku 87 let zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. A fotbalisté Paris Saint-Germain jsou ve finále Ligy mistrů, v odvetném semifinálovém zápase na hřišti Bayernu Mnichov jen po úvodě. Víře stačila remíza 1-1.
0: Dneska se ptáme, máte zvířecího člena rodiny, jaké zvířátko máte doma, jak se jmenuje a kdy vás vaše zvířátko naposledy opravdu třeba pobavilo. Ozvat se můžete do ranního tématu a nahlásit to.
2: Impulzovi

0: Jaké zvířátko máte doma a jak se jmenuje, jaký je jeho příběh, nás dneska zajímá. Vy se můžete klidně ozvat a nahrát to jako naši posluchači.
1: No, Impulzovi, mám doma 4 moskevský strážní psy nebo fenečky. První se jmenuje Aisha, druhá Betty, třetí Anabelka a ta nejmladší, nejmenší se jmenuje Kesinka a je to největší lůk.
0: Anabelka, to je tak hezký jméno ještě?
2: Já mám doma 3 zvířátka, 2 kočičky a 1 koně. Kočky se jmenujou, jedna se jmenuje Cvok, druhá se jmenuje Tigr. A ten poníček, to je malinký poníček, který je veliký asi jako stůl vysoký. Je to neuvěřitelně krásný zvíře a je kamarádská a všechny zvířata jsou nádherné.
0: To je parádní. Už od rána nám voláte na 605 222 007 přes aplikaci Rádia Impuls. Ozvěte se prostě se zvířátkem.
3: Víte, jak já mám ráda horory, jo? Tak Anabel, to je taková děsivá panenka, takže já, jak jsem slyšela Anabel, tak já tam tuším nějakou zradu. Každopádně Nikča píše, máme slepice, psa jménem Čert a hada korálovku jménem Amálka, ale největší zvířátko je 11letý syn. Niky, to máme velmi podobně, teda ne s těma slepicema, ale s tím 11letým synem, to je největší zvířátko.
0: Kdo je u vás doma největší zvířátko? Jestli pak má nějaký příběh se zvířetem i Zuzka Bubilková?
3: Dobré ráno.
0: Máte příběh, jak se k vám nějaké zvíře dostalo?
4: Já ne, ale můj syn před 3 lety trénoval v LA tenisty. Najednou ke kurtu přišla taková paní se 2 vlčáky a povídá, nemám peníze, abych je živila, když si je nikdo nevezme, odvedu je Grasovi. Syn si je vzal. Doma zjistili, že Fenka je březí a porodila 8 mláďat. Jedno si nechali, takže mají 3 psy a 5 dětí. A nejnověji si koupili 5 slepic. Jednu 5letý vnuk nosí na rameni a říká, že jí cvičí na Halloween, kam chce s ní jít jako čaroděj. Zatím jí to moc nejde a od strachu se mu už na rameni 2x podělala, ale do Halloweenu je ještě daleko. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Příběh se zvířátkem nám nahrát můžete i vy, podobně jako Zuzka Bubílková. Je čtvrtek 7. května, Klára Šedová
3: a Honza Daněk.
0: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, Klárka s Honzou vysílají už od pěti dneska o domácích zvířátkách, která samozřejmě můžete i vy u nás ve vysílání jmenovat a říct nám jeho příběh. Po nehodě osobního auta s nákladním zůstává uzavřená 33 z Jaroměře do Náchoda u Dolan. Další dopravní zprávy přidáme už za malou chviličku.
1: No a taky přijde pan profesor, vyzkouší nás a uvidíme.
2: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
3: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
3: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, smunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě osobáku s nákladákem zůstává uzavřená 33 z Jaroměře do Náchoda u Dolan. Objízdná trasa vede přes Svinišťany. Profici z Global Assistance hlásí nehodu osobního auta s dodávkou ve Vyškově v Brněnské u křižovatky s Purkyňovou. A pomalu to jede na trase ze Svitav do Brna. Na příjezdu do Lipůvky, tam máme každodenní Evergreen, tak ať vám cesta dobře utíká, dobře dojeďte a kdyby něco, nahlaste to Impulzovým přes aplikaci.

0: 6, haló tady Impulzovi.
1: Čeká nás teď pár dní volna a žáci nepůjdou zítra do školy. Proto je dobré být připraven dopředu, protože kdo je připraven, není zaskočen. A pan profesor je tady od toho, aby nám pomohl ten náš mozeček trošičku procvičit. No, tak co to bude dneska? Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
2: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti. Všimli jste si, že mám v ruce chytrou Mendelejevovu periodickou tabulku prvků, takže je jasné, že je dnes na řadě chemie. A trochu si ty zkratky osvěžíme. Jaká je chemická zkratka vzorec pro kysličník siřičitý? To bylo lehké, že? Tak snad na mě dnes nebudete třtít síru. Kysličník siřičitý alias oxid siřičitý má vzorec SO2. A kdyby vás zajímalo, k čemu je dobrý, tak se tenhle bezbarvý, štiplavý, toxický plyn používá v potravinářství jako konzervant a antioxidant. Najdete ho pod označením E220. Pro dnešek končíme.
2: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Jsem tvoje E220.
1: Jako chemie to není žádná prča.
0: No, není, nikdy nebyla.
1: To teda ne? Ne.
0: A věděla jsi to na první dobrou?
1: Nevěděla.
0: Já trošku jo.
1: Tak jo nebo ne?
0: No trošku, jenom.
1: No tak trošku.
0: Jsem si špatný vzorec. Čtvrtek 7. května. A co vy, procvičili jste si mozkové záležitosti?

0: Dobré ráno, dneska jsme se zaměřili na vaše zvířecí mazlíky, přesně tak, protože i ty patří do rodiny a proto se vás dneska ptáme, kdo je největší zvířátko ve vaší rodině, to je samozřejmě otázka s nadsázkou, ale taky nás zajímají vaše příběhy zvířecí, jak se k vám domů dostalo, kdy vás vaše zvířátko naposledy opravdu pobavilo, jestli s váma spí posteli nebo má svoje místo. A kdo ho u vás doma nejvíc rozmazluje? Prostě se nám můžete ozvat teď hned. Nahrát to lze přes aplikaci Rádia Impuls, posílat i WhatsAppem, tam jdou i hlasovky, i textovky 605 222 007.
1: A co nás čeká ohledně počasí? Bude většinou oblačno, během dne zaprší a taky můžou být bouřky, počítejte s tím. A nejvyšší teploty mezi 17 až 21 stupni.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na Rádiu Impuls.
3: Česko zasáhla supercela. V Bulharsku se protestovalo proti zavření českého centra. Do finále Ligy mistrů postoupilo PSG. Je 6 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Českem se prohnaly intenzivní bouřky. Nejsilnější bičovaly okolí Pardubic a Hradce Králové. U slab ve Středočeském kraji se dokonce vyskytla i první výrazná supercela letošního roku. Tato izolovaná rotující bouřka vyprodukovala podle meteorologů i několika centimetrové kroupy a také přívalový déšť s krátkodobými úhrny kolem 20 litrů vody na metr čtvereční. Přeháňky a bouřky donesou mraky i dnes. Teploty se nejčastěji usadí mezi 17 a 21 stupňů. Na Moravě ale mohou spadnout na 12, tam také stále platí výstraha před požáry. Na Zlínsku je proto například zákaz rozdělávání otevřeného ohně na volném prostranství. Hejtman Radim Holiš kvůli suchu a riziku požárů vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek. Navrhnul mu to ředitel zlínských krajských hasičů a Holiš s ním souhlasí.
4: Firmy, které hospodaří v lese, nesmí pálit klestí a rozdělávat ohně. Žádáme vlastníky obecních i jiných komunikací, aby zpřístupnili tyto komunikace pro případný přístup techniky v případě hašení. Souvisí to i s používáním pyrotechniky.
3: Zákaz platí ve Zlínském kraji až do odvolání. Vláda by měla aktualizovat právní rámec pro zajištění obrany. Shodl se na tom Senát na základě závěrů veřejného slyšení. Kabinet by měl podle něj připravit urychleně analýzu nedostatků v současných zákonech, které se týkají kromě obrany a bezpečnosti také krizového řízení. Současné znění zákonů podle senátorů například neumožňuje dostatečně účinné zásahy nebo ničení podezřelých autonomních systémů, zejména dronů. Umožňuje zásah pouze policii, případně armádě. V Sofii proběhl protest proti plánovanému uzavření českého centra. Petici podle bulharské veřejnoprávní stanice podepsalo více než 3000 lidí. České kulturní centrum v Sofii je před uzavřením po 77 letech fungování. Kromě pořádání debat či výstav v něm funguje také knihovna s více než 4000 tituly. Organizace spadající pod Černínský palác už dříve oznámila uzavření center v Miláně, Stockholmu a Tbilisi. Rétorika ruských médií vůči Česku se mírně změnila. Úprava tónu komunikace nastala po změně české vlády. Všímá si toho novinář žijící v Moskvě Jiří Just. Ten v pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDnes.cz poukázal i na vstřícnější postoj některých představitelů Ruské federace. Třeba tamní náměstek ministra zahraničí nedávno prohlásil, že Rusko by bylo ochotné vést s českými protějšky dialog.
5: Já si myslím, že to je vypouštění balonku předtím, než Česka přijede nová ruská vyslankyně, paní Anna Ponomarojová. A tudíž Rusko se snaží trošku změnit asi ten tón těch vztahů a proto se objevují v ruských médiích jisté náznaky, že ano, my vidíme, že se změnila vláda.
3: Že by se ale razantně změnily diplomatické vztahy mezi Českem a Ruskem, novinář Jiří Just neočekává.
2: Sport.
3: Finále fotbalové ligy mistrů je kompletní. Po roce se do něj vrací Paris Saint-Germain. V semifinálové odvětě francouzskému týmu stačila na hřišti německého Bayernu Mnichov remíza 1-1. Posledním jeho soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atletico Madrid.
0: jaké zvířátko máte doma, jak se jmenuje, holky?
1: Kocoura, promiň, Kačenko, promiň. Říkej.
3: No, kocoura, a jak se jmenuje, Kláry?
1: Thanos.
3: A já mám kočičku Lucinku.
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Tak to jsou moje kočko-holky a jak je to u vás? Já teda zvířátko domácí doma nemám, mě už to přešlo. Takže ozvat se můžete teď hned, třeba přes aplikaci Impulzo, víc v ranním tématu.

0: někoho doma to štěká, u jiného mňouká a někde to klidně syčí a nebo řechtá. Řeč je o zvířecích členech rodiny. Jaké zvířátko máte doma a jak se jmenuje posluchačka Jana?
1: Tak my máme doma takovou malou zoologickou zahradu, řekla bych. Máme kočičky, měvskou maškarádu Míu, maňskou mývali Kajru, Karla, Vaška, Garfieldova, máme americkou červenou užovku, to je Pepa, a nakonec tři labradory, Albi, Barry a Rony.
0: Janička, vybíráte vstupný, když k vám přijde návštěva? Neskutečná, neskutečná sestava.
2: Já jsem se taky chtěla zeptat, jestli je to záchranná stanice, nebo jestli tohle to dokáže pojmout jedna domácnost. Neskutečný, jak říkal Honzík.
0: Další příspěvek k tématu.
3: My máme doma pejska, Betinku, máme ji teda ve střídavce s bejvalkou a dneska má 12. narozeniny, takže Betinko, všechno nejlepší a ještě mnoho, mnoho let, aby tady s náma byla, protože tě milujeme. To je ten nejkrásnější pes na světě, je to Yorkshirek, který má 2 kila živý váhy, takže šlachovitý zabiják, který se každý bojí a ona to dobře ví. A všem přeju krásné ráno.
0: To je nádherná zpráva. Yorkshirek jako šlachovitý zabiják má 2 kila a je to nebezpečný psisko. Parádní zpráva od našeho posluchače. Jaké zvířátko máte doma vy a jak se jmenuje, nám můžete nahrát i vy.
2: Michal napsal, já mám Stafforda a říkáme mu Kájínek, protože pořád rád utíká.
0: Tipné zprávy nám chodíte. Nezapomeňte se ozvat i vy právě teďka do našeho ranního vysílání. Můžete třeba WhatsAppem 605 222 007.
4: Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Ne, nikdy v tom nejste sami. Vždycky je tu vaše ranní rádiová rodina. A Michael Jackson o tom zpíval už v 90. letech. Neskutečný. Klárka Šedová, Honza Daněk, vaši ranní společníci mezi 5. a 9.
1: Ani doma nejste sami, pokud si pořídíte domácího mazlíčka. A mě muž říkal, pořídíme si kočičku. A já jsem říkal, ne, bude z toho bordel. Ne, pořídíme si ruskou modrou, ta nelíná. Prosím vás. Líná, jo? Zvlášť, když se blíží léto, tak to líná ve velkém a vzhledem k tomu, že je teďka to období, tak já jsem samej chlup, takže ruská modrá, ano, možná líná méně než ostatní kočky, ale líná i tak dost, jestli si teda chcete pořídit mazlíčka a chcete, aby opravdu nelínal, tak jedině tu Sphinx, si myslím, tu kočku bez chlupu nebo ty psy bez chlupu, ty nelínají a taky nelínají třeba pudlové, když jo, to je jak vlas.
0: Když ti kočka líná, dej si láhve vína.
1: To bych byla non-stop. Pardon. Já jsem dostala za úkol dát tu kočku na Instagram, abyste věděli, protože on je hrozný autista, on se bojí úplně všeho, on se bojí vlastního stínu. Měl se jmenovat Thor, ale syn tenkrát ještě neuměl vyslovit R, takže on mi říkal Tol a říkal, maminko, to není dobrý. Říkal Tol, já no, úplně ne, no. A tak se jmenuje Thanos, tak já jsem vám ho vyfotila, na můj Instagram jsem ho dala. Vy se můžete podívat na Thanose ruskou nelínající modrou.
0: To je neskutečný příběh Klárky Šedové.
1: Počkej, ještě tu adresu, tu víš ty, na ten Instagram.
0: Jo, klara.šedová.
1: Já se taky už musím naučit.
0: Klara.šedová, ale je to bez čárku a bez háček, bez diakritiky. Klara.šedová. Klara.šedová. Přidejte si.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Po pojíždí se na D1 před Brnem. Je to ve směru z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Uzavřená je 33. z Jaroměře do Náchoda za Dolany kvůli nehodě osobáku s nákladňákem. Náhradní trasa jede přes Svinišťany a pořád jede. Dvě osobní auta se srazila v Mostě v ulici Pod Lajsníkem a na Sokolovsku je uzavřená cesta za Kaceřovem směrem do Bukovan. Záchranáři tady zasahují u nehody osobního auta, které narazilo do stromu. Ještě zpráva ze Znojemska na průtahu Hevlínem směrem do Hrušovan nad Jevišovkou narazilo osobní auto do sloupu. Ať už jste kdekoliv, nahrát dopravu můžete i vy přes aplikaci Rádia Impuls.
2: A za chvilku zuřivec, který se taky bude věnovat zvířátkům.

0: skvělí radečci. Posloucháte Impuls 9 minut před půl sedmou. Nádherné ráno.
1: Zuživý reportér Rádia Impuls.
2: Dnes si na Impulzu povídáme o rodinách, kde součástí klanu je i nějaký domácí mazlíček. A do jedné takové vyrazil i náš zuřivec.
0: Aleško, ahoj.
3: Zdravím vás, rodinko.
2: Dobré ráno.
3: Krásné, dobré ráno. Tak ta rodina, u které já právě teďka jsem, jsou Marvanovi. Jsem ve Zbenicích, což je asi 12 kilometrů jižně od Příbrami. A je to teda farma Marvanovi. A paní Valentína Marvanová, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Dobré ráno.
3: Jaká zvířátka, protože vy teda toho máte malinko více, jsou vlastně součástí té vaší rodiny?
4: No tak my neopovrhujeme ani pejskama a kočičkama, ale samozřejmě šli jsme trošku jinačí cestou a u nás můžete potkat alpaky, dikobrazy, veverky, klokany, mývaly, všechno.
3: Ale taková vaše specialita, řekněme, je to, že ta zvířátka nejsou jen tak tady jako taková jako netečná, nedá se k ním dostat, ale jsou to vlastně mazlíčci. Téměř všechno, co tady máte, jsou mazlíčci, takže co z toho, co jste říkala, nebo co tady máte, je největší mazel?
4: No, největší oblíbenec je určitě náš Mojmír, což je dikobraz, a pak tady máme mývala Huga, kterýho určitě spousta z vás už vidělo minimálně.
3: Klárko, to je, ty jsi mi vlastně kvůli mývalovi Hugovi jsi mi dávala tip, tak jsem tady děkuju za to.
4: Taky mývala pochovat.
3: Dikobraz, jo. Teď jsem u něj Impulzově, jedno z mých nejmilejších zvířátek v životě, od malička vlastně, mimochodem je to i ten mýval, ale teďka tady na mě kouká normálně z očí do očí. Jak se jmenuje ten dikobraz?
4: Mojmír.
3: Mojmíre, ale to jste si nestřílí. A teďka se na něj otočil zády a vlastně naježil se těmi ostny. To mi dává najevo, že nechce.
4: No, tak je to takový známka znepokojení. Jo. On jak roztáhne ty dlouhý ostny, tak zvětšuje svůj objem a snaží se vás trošku
3: odstrašit. Přesně tak. No. Takže jsem tady přímo s ním a potvrzuji, je to mazel Impulzovi. Nechá se normálně tady prostě drbat. Ideálně to má rád za ouškem.
4: Za ouškem, že jo? A na bradě.
3: Jo, ten je úžasný. Jo. No, takže jsem tady, no, farma Marvanovi, Impulzovi, a půjdeme dál k dalším mazlíčkům v celém tom dnešním ránu.
0: Takže mýval strašil Aleše?
3: Ne, mýval mě vždycky jako rajcoval, já jsem vždycky miloval ta zvířátka.
0: Jo, prostě. Ale teďka tě strašil.
4: Dikobraz.
0: To byl dikobraz.
4: Aby ti nedělal akupunkturu.
3: Jo, a on opravdu jako naježil, roztahl ty ostny, jo, aby mi dal najevo, jako hele, já jsem taky velký a můžu tě jako píchnout, kdyby na to přišlo.
0: Jo, jasný. Klárka vyhrožuje akupunkturou, tak na to dávají pozor, těšíme se na tebe, zahoď.
3: Tak jo, díky, zatím dobré ráno.
0: Dobré ráno, ahoj. Mě jsem to právě přeslechl, říkám, mýval, ne, tak dikobraz to byl. Jaké zvířátko máte vy, jak se jmenuje, jak se k vám dostalo, ptáme se dneska. Vy se můžete svěřit Impulzovým a nahrát to přes aplikaci Rádia Impuls. Je čtvrtek 7. května. Přišly bouřky nad celé území, leckde napadlo, já nevím kolik, i 20 mm za hodinku. A tak mě napadlo, že bychom si jednu krásnou, pohodovou, deštivou písničku mohli zahrát. Ale to je taková ta příjemná letní bouřka, když vám kapky padají na hlavu. A máte tenhle pocit jako BJ Thomas. Poslouchejte.

0: Když se každé ráno mezi 5. a 9. neladíte, halo, tady impulzově vaše splíny se rázem ztratí a budete jako na obláčku. Přesně takhle vysílá ranní rodina. A abyste měli dobrou náladu a vylepšili si taky rodinný rozpočet, máme pro vás připraven Betano Jackpot. Může padnout, ale nemusí. Jedno políčko na našem výherním kole znamená smolíčka. Proto si i dneska s Klárkou ověříme, jak máme šťastné ruce. Dostanu Klárku ze židle přímo ke kolu?
1: Pojď, teda jdu.
0: 3, 2, 1, teď! Klárka uhodila do výherního kola. Má dneska šťastnou ruku paní Šedová? Padne smolík, nebo to bude Je to Betano? Je to trojnásobek, těsně vedle Betánu jackpotu. Dneska vám doporučuju, pokud se na vás usměje štěstí, abyste zvolili při točení výherním kolem Klárku. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano!
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
1: Dnes bude většinou oblačno, během dne místy přehánky a ojediněle i bouřky, nejvyšší teploty 17 až 21. V Kroměříži je teď 14 a mraky, píše Pepa, Milan hlásí z Rožnova pod Hoštěm krásných 18 a v Rychvaldu je 12, polojasno a prý tam snad ani nesprchne, napsala Nika. Napište i vy, jaké počasí je u vás, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
3: Právě vychází týdeník Téma. Muži v přechodu. Mají i chlapi své dny? Jak je to doopravdy? Plus 5 dalších rozhovorů. Fotbalista Lafata či zpěváci Michal Prokop a kapitán Demo. Čtěte v týdeníku Téma. Právě v prodeji.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého kapu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: 3 minuty po 6:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku z nejvyššího na třetí.

0: Krušných horách. Od začátku května zahynulo na Ukrajině kvůli bojům nejméně 70 civilistů a tenisté Kopřiva, Siniaková, Plíšková a Valentová postoupili v Římě do druhého kola.
1: Večerní společnici Klára Šedová
2: a Honza Daně.
1: A taky jedna skvělá rodina, kterou tvoří Maruška a Honza. Slaví 10 let výročí svatby. Jak to dopadne, uslyšíte v pořadu Usměv, prosím.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Impuls, dobré ráno. 7 minut po půl.
1: Rádio Impuls. Úsměv, prosím.
2: Prosím.
3: Dobrý den, Honzo, tady jsou Impulzovi, Klára Šedová a Honza Daněk.
4: Dobrý
3: My
4: den.
3: Jsme od Marušky dostali za úkol říct vám, že jste skvělí.
4: Máme vás překvapit.
2: Tak jsem teda hodně překvapený.
4: Ano,
3: jo?
4: Napsala krásný vzkaz, že 7.5. máte 10. výročí svatby. Jmenujete se...
2: To je 10 let.
4: Neskutečný, no hele, to ještě nic není. Jmenujete se Honzik Klíma a napsala, že vám gratuluje, že jste to s ní vydržel.
2: Paráda.
3: Maruška je náročnější, jo? Že posílá gratulaci k tomu, že jste to zvlád?
2: To asi ne, spíš mě chtěla překvapit.
4: Jasně. Strašně moc mu děkuju za těch krásných 10 let, napsala dál, hlavně za to, jak je úžasný, pozorný manžel a skvělý táta, moc vás miluje a těší se na další společné roky života.
2: Děkuji vám za zprávu.
3: Co byste jí vzkázal vy?
2: Že ju miluju a jsem rád, že jsem mu na pouti potkal a že si mě vybrala k tanci, že mě pozvala k tanci a že si mě vzala a že máme spolu dvě krásné děti.
4: Bude mít velkou radost. Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Naschledanou.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
3: Impuls. Na výročí, na narozeniny, vlastně pro jakoukoliv příležitost k svatbě, nebo prostě jen tak pro radost, proto je tady Úsměv, prosím. Napište nám o vašich skvělých lidech, kterých máte v okolí určitě dostatek. Napište nám krátký příběh nebo poděkování. Pošlete to na náš WhatsApp 605 222 007 a nebo na e-mail impuls@impuls.cz. My jim zavoláme, popovídáme si s nimi, tak jako jste to slyšeli třeba teď, když jsme mluvili s Honzou, který byl vzkázán Maruškou, a prostě uděláme radost. Pište.

0: Ostravy, teďka jste dojeli do nějaký kolony a říkáte si, sakra, zase tady budu trčet 30 minut. V tom případě chce to písničku na cestu, aby vám to zlepšilo náladu. Stačí jenom, když na náš WhatsApp 605 222 007 napíšete jedu, jste napříjmu, my vám zpátky zavoláme a vstupíme společně do vysílání. Všecko rozeberem. Život, děti, rodinu, úplný základ čeho?
1: Náklad.
0: Náklad?
1: To je důležitý.
0: Tovar, který vezete a podobně. A nemusí to být samozřejmě náklad, můžete být. To i jen vy sami jedete do práce a tak dál, můžeme se spolu prostě popovídat. Takže pokud chcete vstoupit do rodiny Impulzových, máte teď jedinečnou šanci. Na náš WhatsApp 605 222 007 stačí napsat jedu a za chvilku, hned po dopravě, v tom jedeme spolu. Tady jsou

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody koho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nádherné ráno ve 6:45 přeji do celého Česka. Tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celé republiky. Po nehodě osobáku s nákladákem je stále neprůjezdná 33 mezi Náchodem a Jaroměří za Dolany. Místo lze objet přes Sviništany. Doprava vás nenadá jedna před Brnem, a to mezi 178. a 196. kilometrem ve směru od Prahy. Profici z Global Assistance hlásí zdržení v hlavním městě ve východní části okruhu mezi D11 a Štěrboholy a v Liberecké ve směru do centra města. Silný provoz je na D5 na příjezdu do Prahy u Rudné a v Českých Budějovicích v ulici Jana Kolára zasahují záchranáři u nehody osobního auta s motorkou. Pozor všem, i těm na jedné stopě, buďme k sobě vzájemně ohleduplní a dobře dojďte.

0: Vítek je s náma teďka ve vysílání a my ho zdravíme, tady jsou Klárka a Honza, krásné ráno.
1: Krásné ráno, Vítio, kam jedete?
2: Dobré ráno, přeji, jedu do Olomouce, momentálně mám nabířeno mým Olšany a vlastně rozvážím trubičky staroměstské, což je regionální produkt z Jeseníku, takže právě, aby si lidé pochutnali na, vy vlastně v Čechách, nebo takhle celkově tomu říkají kremrole, u nás je to staroměstská maslová trubička, tak vlastně teďkon přijedu a rozvezuje tak, aby měli na vlastně prodloužený víkend lidi, co mlsatí.
0: No jo, Moraváci mají trubičky, já vím, to je jasná věc, jako, a vy sám někdy ochutnáte?
2: Občas si dám, když přijde návštěva, anebo mě honí mlsná, tak samozřejmě si dám rád.
1: Kremrole, to je sníh uvnitř té trubičky?
2: Ano, je to vlastně z listového těsla, máslového listového těsta a uvnitř je vlastně vyšlehaný sníh, bílek.
0: A vy jste jenom ten rozvoz, nebo v tom pracujete vlastně, je to třeba vaše firma?
2: Já vlastně jako jsem začínal úplně, já jsem se vlastně přestěhoval z Prahy, našel jsem si tu vlastně teďkonc už manželku, a víceméně jsem začal pracovat v cukrárně, kde jsem prodával, pak jsem chvíli byl i vlastně ve výrobně, my vlastně vyrábíme i větrníky a vlastně další dopluky do naší cukrárny a vlastně kolega mi odcházel do důchodu, tak jsem vlastně vzal trasu, takže vlastně jezdím takhle vlastně Čechy a Moravskoslezský kraj.
0: A Vítku, nechybí vám hlavní město Praha? Jste rád, že jste odešel z té Prahy?
2: Upřímně ne, na té vesnici to žije, dostal jsem se vlastně sem u kluku vlastně v SDH, vlastně sboru dobrovolných hasičů, jezdím vlastně i na výjezdy, takže já jsem se tady docela i našel.
0: Jste se sebe realizoval, naprosto vám rozumím, já vás chápu. A v profilové fotce na WhatsAppu máte motorku, jezdíte na jedné stopě?
2: Momentálně vlastně od 16 jsem si udělal papír, jak jsem jezdil, a teďkonc momentálně nejezdím, minulý rok jsem měl takovou menší nehodu, jsem vlastně hrál i okresní přebor a teď momentálně bohužel stojí v garáži a je na prodej, protože se nám první narodila holčička, Viktorka, takže víceméně teďkonc je priorita rodina a prodávám ji, aby jsme mohli jezdit různě na výlety a podobně, protože stejně na to nebude čas a trávím čas s rodinou.
0: Takže jste zodpovědný chlap a nebudete riskovat na jedný stopě. Moc to chápeme.
2: Třeba
0: se k tomu zase časem, až dítě odroste, vrátíte. Je tady jedna písnička o FR Davida, jmenuje se Slova Words, anebo Big Mountain, anebo můžu vybrat třeba Miraj.
2: Klidně můžete i to Miraj, to má ráda manželka.
0: Tak Jahoda od Miraj, jenom a jenom pro vás na cestu. Dohodnuto?
1: Děkuju. Mějte se krásně, šťastnou cestu, naslyšenou.
2: Nasledanou.
3: Písnička na cestu.
0: A jak zpívá Miraj Nevrátil, život je pohoda, život je fajn, život je jako jahoda, co ti na šlehačku daj. A myslím, že pro cukráře je to víc než vhodná písnička. Šťastnou cestu, víte?

0: Život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina, Impulzovi.

0: Depešáky si zahrajeme třeba v další hodince, nebo FR Davida, posloucháte Halo tady Impulzovi a taky se vracíme do ranního tématu. Dneska se ptáme, máte doma zvířecího člena rodiny, jaké zvířátko máte doma, jak se jmenuje. Klidně o něm můžete promluvit i vy, stačí nahrát zkaz přes aplikaci.
1: A já vám prozradím, jak bude. Rosnička je taky zvířátko, takže pak bude většinou oblačno, během dne místy přehánky, ale měly i bouřky a nejvyšší teploty 17 až 21.
2: Takže jsi taková žabička.
1: No.
2: Budeš kvákat až do 9.
1: What?
3: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Halo tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno, Smetana za 26,90.

0: Kaufland.
1: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
2: Požár v Českém Švýcarsku ustupuje, velké obchody zůstanou zítra zavřené, brazilský útočník Neymar se omlouvá za facku. Je 7 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Požár v Českém Švýcarsku počítá poslední hodiny. Někteří hasiči se začínají vracet na základny. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že jsou v akci pořád ještě termokamery. Hezké ráno.
4: Dobré ráno. Přes noc také nad požářištěm stále létaly drony. Na místě zůstalo 5 dobrovolných jednotek a hasiči z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje. Požár sužuje České Švýcarsko už od soboty. Před chvílí ale hasiči snížili stupeň poplachu na 2. ze 4 možných. Mluvčí ústeckých hasičů Tomáš Kalvoda si myslí, že je vše na dobré cestě a jeho kolegové by dnes možná mohli vyhlásit takzvanou likvidaci požáru. Problematické zůstávalo už jen jediné místo. Oheň vzplál v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru před 4 lety. Policejní vyšetřovatelé teď místo prochází se speciálně vycvičenými psy, se kterými zjišťují, jestli oheň vzplál úmyslně nebo z nedbalosti. V zásahu hasičů pomáhalo v posledních dnech i počasí. V Českém Švýcarsku totiž zapršelo v noci na dnešek i na včerejšek. Jinde v Česku ale požáry stále hrozí. Meteorologové před nimi varují do odvolání Moravu a Slezsko. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
2: Supermarkety zůstanou zítra zavřené. Svátek Dne vítězství totiž spadá mezi ty, u kterých zákon zakazuje prodej obchodům s rozlohou nad 200 metrů čtverečních. Kromě supermarketů tak neotevřou ani hobby markety nebo prodejny s nábytkem. Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny státní svátky. Uzavření prodejen na den znamená ale pro obchodníky výpadek v řádu milionů korun. Dodržování zákona kontroluje Česká obchodní inspekce, která v minulosti ve zlomku případů udělovala pokuty. Nová lávka z Česka do Polska přes řeku Olši už má své jméno. Tisíce lidí v Karviné a sousední polské obci Hažlach rozhodli o názvu Sousedská lávka. Do hlasování se zapojilo 30 tisíc lidí. Pro vítězní návrh se vyslovilo téměř 63% z nich.
5: Česky Sousedská lávka, polsky Kladka Sončecka. Spojuje karvinskou část Louky s částí polské obce Hažlach Pogvizdův. Je symbolem dobrých sousedských vztahů nejen mezi lidmi z obou stran břehu Olše, ale i mezi Českou republikou a Polskem a má praktický význam pro pěší i cyklisty. Lidé zde proudí oběma směry. Obě obce spolu totiž spolupracují a na tomto místě jim proto záleží. To dokázal i velký zájem o vyhlášenou anketu. Jako první vítězný název Sousedská lávka navrhla paní Martina Půšová. Eva Panošová, Rádio Impuls, Karviná.
2: Sport. 4 naši tenisté zvládli vstup do turnaje v Římě. Do druhého kola postoupili Vít Kopřiva, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová a Karolína Plíšková. Jako jediná z českých zástupců na italské antuce prohrála Sara Bejlek. Vězný brazilský útočník Neymar se chytá za nos. Veřejně se omluvil za facku spoluhráči Santosu. Chytil jí Robin Junior, teprve 18-letý syn bývalé brazilské hvězdy. Podle médií nejlepšího střelce brazilské reprezentace naštvalo, že ho mladý fotbalista při tréninku obehrál. Klub dříve uvedl, že incident vyšetřuje. Právníci Robina Juniora prý pohrozili, že pokud klub nepodnikne žádné kroky, budou zvažovat ukončení smlouvy.
6: Jaké máte doma zvířátko, jak se jmenuje, jak se k vám dostalo domů, jaký je jeho příběh, chodí k vám do pelíšku, no na to všechno se ptají dneska. Klára Šedová
7: a Honza Daněk.
6: Vaše ranní společníci v Halo, tady Impulzovi je čtvrtek 7. května, 4 minuty po 7. hodině.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: R. Davida vystřídají Depešáci, za chvilku budete naslouchat tichu. Enjoy the silence. Posloucháte Halo, tady Impulzovi 707. Štěkáte u vás doma? Mňouká? Nebo klidně syčí? Či hřechtá? Jaké zvířátko doma máte? Co máte v rodině? Kdo je největší zvíře z rodiny? Ptáme se tak trošku i s nadsázkou dneska v ranním tématu.
1: A vy nám píšete na náš WhatsApp 605 222 007. Janička napsala, zrovna dneska má 3 roky pejsek od dcery, jmenuje se Karmenka. Je to moc chytrá bordel kolie. Border.
0: Bordel. Bordel kolie. No, nazdar. Máme tady novou rasu, vznikla z nenadání 707 na Impulzu a jmenuje se Bordel kolie. Fajn. A ty dokážeš rozesmát, Kláry.
1: Oni ty štěňátka většinou ten bordel dělají dost velkej, viď?
0: To jsou úplně ale všechna štěňátka. Máme tady taky pár telefonátů, přepojuju.
2: Dobré ráno, Impulzáci. Tak já miluju kočky a já mám doma na háče. Kluk se jmenuje Pan Vigo a holka se jmenuje Slečna Miní. Mějte se krásně.
0: I vy se mějte hezky.
3: Zdravím, dobrý ráno, já mám kočičky, mám Honzíka a Salinku. Zdravím všechny milovníky koček, protože kočky jsou totiž nejvíc.
0: Dneska ráno vedou kočky, vážně.
4: Já mám pejska, rošírka. Jeho maminka byla pravá rošírka, ale tatínek neznámý, ale je to prostě kluk kvůli Ferda, mám ho strašně rád, už mám 8 let.
0: Takže pozor, kočky dneska vedou a Yorkshireci, to už je asi 50. Yorkshirek. Ten největší zabiják Yorkshirek šlachovitej měl 2 kila dneska ráno. Tak jenom abyste věděli, co se u nás děje. A co vaše zvěřátko, můžete se ozvat taky.
1: Já mám ráda čivavy, mě jedna prokousla nos. Super zvěřátko.

0: ti debešáci pořád zní dobře. Posloucháte Halo tady Impulzově ve čtvrtek 7. května pro vás vysílají Klárka a Honza a v tomto čase je dobré taky ťuknout do telefonu a začít počítat. Hlídejte si.
1: Halo, tady Impulz.
0: Výborně, a já jsem tušil, že to dneska určitě někdo zvedne.
1: Tak.
0: Slyšela jste fanfárku, určitě znáte Impulz. Milá Blanko Burgerová, vítejte ve vysílání, máte 10 tisíc.
1: No tak to je super.
2: Blani, gratulujeme, krásné ráno. Budete
1: dobré
2: točit
1: ráno.
2: Kolem?
1: A jo.
2: A kdo bude točit kolem? Honzík nebo já?
1: Jo, Honzík.
2: No, Vida.
0: A co
2: Vida.
0: Když tam spadne Smolik?
1: Ježíš, to snad ne.
0: A co když jo, přestanu být vaším oblíbeným moderátorem?
1: No, ani omylem.
0: No, tak, jdu na to, jo? Musím projít ano. Studio, Klárka zatím komentuje.
2: Tak Honzík sundal sluchátka a rozhodl se, že půjde točit. A já vám přeju ten Betano jackpot, aby padl
1: Ježiši.
2: Konečně. Budeme doufat. No to... Já ti to odpočítám, jo? 3, 2, 1,
0: kola.
2: Teď. Už to točí.
0: Praštil jsem do toho.
1: Ano.
0: A pojďme to společně všichni pozorovat. Na našem kolečku. Protože prošel jsem kolem Smolíka a mám to tam.
1: A to?
2: Je to dvojnásobek.
1: No tak to je super. No i to potěší.
0: Díky Dankovi, máte 20 tisícovek, Blani. Zůstáváme kamarádi. A kam 20,
1: no, 100%.
0: Kam 20 tisíc budeme posílat?
1: No, představte si, že do hranic u Aše.
0: Ježišmarja, to jsme skoro v Německu, ne?
1: Ano, a právě teď jsem taky v Německu.
0: Vy tam pracujete?
1: Jo.
0: Výborně, takže 20 tisíc korun bude
1: no,
0: příjemné přilepšení k vaší výplatě.
1: No super, moc vám děkuju a přeju prodloužený hezký víkend.
2: Děkujeme
0: vám
2: za
0: taky.
2: To.
0: Mějte
1: jo,
0: se nádherně.
1: Moc,
0: ahoj Blani, naslyšenou.
1: Ahoj, mějte se.
0: Úplně jsem cítil, jak Blanka už musí pospíchat zase zpátky do práce, Němci jsou přísní. No, to je jiná pracovní
2: morálka. S německou
0: morálka.
2: Přesností si ji vytočil dvojnásobek. Das stimmt. Danke.
0: Bitte. Posloucháte Halo tady Impulzovi a vy si můžete klidně v pondělí ráno zase vyhrát základ a pak vytočit až 100 tisíc. Partnerem hry je Betano, online sásovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu. Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
6: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česku a začínám na uzavřené silnici 33 mezi Jaroměří a Náchodem. Je to za Dolanama, policisté tam došetřují nehodu osobního auta s nákladním. Objížďka vede po staré cestě přes Sviništany. Pomalu to jede na pražském okruhu před Ořechem v obou směrech. V Praze se stojí taky klasicky ve východní části okruhu mezi Černákem a Škerboholy a v Liberecké do centra. Přerušovaná kolona je taktéž na D1 před Brnem směrem z Prahy. Je to mezi 178. a 196. kilometrem. Ucvávat se začíná také příjezd do Brna po bratislavské D2 a na příjezdu do Strakonic Českých Budějovic zasahují záchranáři u nehody osobního auta s chodcem. Doprava tam mírně zpomaluje. Kdybyste měli doplňující informace k naší dopravě, nahrávat vzkazy přímo ze silnice můžete přes aplikaci Rádia Impuls.
2: Víte, co spojuje Mývala a Dykobraza?
1: Ne.
2: Farma Marvanovi.
1: Jú.
2: A tam už se za chvilku vypraví náš zuřivec.
1: Těším se.

0: Rádia Impuls.
1: Součástí rodiny bývají i domácí mazlíčci. No a do jedné takové rodiny, velké rodiny, vyrazil po ránu i náš Zuřivec. Krásné ráno, Aleši.
2: Příjemné ráno, přejeme.
3: Koušou. Nekoušou. A? Ty jsi nádherná.
4: Tak jenom
3: vteřinku, Valentino.
4: Ano.
3: Impulzovi, krásné dobré ráno. Jsem ve Zbenicích, který je asi 12 km jižně od Příbramy a tady je farma Marvanovi a my teďka právě s Valentínou Marvanovou. Tady jsme u dalších mazlíků na této farmě a to jsou veverky speciální. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
3: Tak jak se jmenujou? Co to je?
4: Jsou to veverky kostarický, nebo se jim říká veverka proměnlivá.
3: To jsem v životě neviděl. No. Prvně v životě. A to má Impulzovi, to je nádherná zbarvená veverka, která má vlastně úplně jinou barvu toho ocasu, ten jako mohutnej, a takový šedivej, jako vlastně ten mýval trošku, že jo? Pak to tělo má takové jako hnědé do zrzu lehce, ale na hřbetu má černý pruh, jo? Nádherná veverka a taky to je mazlík, protože se normálně k nám přišla a vzala si tady od Valentíny normálně z ruky mrkvičku, ale viděla mě, nechala se pohladit, ale viděla mě a říkala si, hele, nevím, jestli mi tu mrkvičku nesnět, tak si ji vzala a odnesla si ji tamhle kousek dál, aby jsme na ní došahli. Je to skvělý. A vy jste říkala, že je taková specialita, že jo, tady ta veverka, že to není...
4: Jestli se nepletu, tak žádný český ani zoo tyhle veverky nepotkáte.
3: Ano.
4: Dle naš chovatele, kterýho je máme, jsme opravdu třetí v republice teďko. Takže mají velký úspěch a opravdu lidi si je chodí pohladit a fotí si je, protože jsou božský.
3: No pojď sem, ty jsi nádherná, můžeš tě pohladit. A nehryzni. Tak teďka je tady Impulzovi u nás asi na... Já nevím, 5 cm, no neboj. A teďka dostala nějaký dobroty.
4: Snídaní, no oni jsou speciální i oříšky pro ně.
3: Ano.
4: Žerou cedrový ořechy, v podstatě semena ze stromu cedra.
3: Ano.
4: No rádi snídají pomeranče, hrozno. No, jako vy, kdybyste,
3: voní, ne?
4: Jako vy, kdybyste jel do Španělska na snídaní. No,
3: ano. Tak Impulzovi, to je... Nádherný místo, Zbenice a farma Marvanovi, kam teda mimochodem jsem asi bych měl říct, že může přijet i veřejnost, ale musíte se dopředu objednat, že tady mají pořád plno. Jo, je to tak.
4: S náma je to takový těžký.
3: Takže přes internet nebo po telefonu a můžete taky přijet se podívat tady kousek na Příbramsko. No už jsi tady u mě, poneboj, já tě nebudu stresovat, tak jo.
2: No, stresovat veverku.
5: Já strašně závidím
3: Alešovi teďka. Za hodinu odtud zase naslyšenou. Děkuji, dobré ráno.
4: Dobré ráno.
2: Alešek říká, nebudu stresovat veverku, neskutečný. Proč? Já vím, že ty bys chtěla být mezi zvířátkama.
5: Já bych mazlila od rána do večera a těším se namývala Huga.
2: Ježiš, neskutečný, prostě šedová by mazlila zvířátka. Chápete to? Co je? Co na mě koukáš zase? Nic jsem nic neřekl.
5: Taky chceš pomazlit, tak to řekni.
2: No ale ty mě neobejmeš, že jo? To je, v tom je ten problém. Posloucháte Halo tady Impulzovi? Posloucháte vaši ranní rádiovou rodinu? Zpívá Tina Turner.

0: rozebíráme a probíráme vaše domácí zvířata. Před malou chviličkou jsme se bavili s Klárkou, že by se nejradši se zvířatkama mazlila, ale já jsem Daněk, takže...
1: Daněk, no jo, to
0: vidíš?
1: Je pravda.
0: A jsem taky tvoje ranní zvíře.
1: To velký.
0: Napadlo. Kdo je u vás doma největší zvíře? I na to se ptáme v ranním tématu. Jak to s tebou vypadá? Apropo, jak to s tebou dneska vypadá?
1: Já jsem byla včera v kině. Vzala jsem mamku na pokračování filmu Ďábel nosí Prada 2. Líbilo se jí to.
0: Dobře.
1: Já nejsem úplně jako cílová skupina, ale zjistila jsem díky tomu, že jsme tam byli, že do kin v červnu půjde film Christophera Nolana, který se jmenuje Odyssea. A ano, opravdu je to o Odysseovi, který se vracel po trojské válce domů a 10 let putoval. A je to o všech těch příbězích, o všech těch událostech, které ho potkali. A opravdu to má být ten obří antický epos. A já zbožňuju antiku a neuvěřitelně se těším, protože Christopher Nolan, bože, to je prostě Christopher Nolan.
0: Jak mluvit o Pradě a nakonec se dostat k Nolanovi? Ano, tak to vypadá dneska s Klárou. Krásné dobré ráno do celého Česka. Dneska obloha předvede klasický český repertoár. Většinou oblačno. Jsem tam přeháňka a občas si to střihne i bouřka. Jen aby se neřeklo. Teploty 17 až 21, takže na tričko to je, ale deštník si vezměte.
1: Vítek hlásí v Brané u Jeseníku pod mrakem a 12 stupňů. Alenka píše, že z krásného Mikulova zdraví a naměřila tam 16. A Helča píše, že deštivo na Chomutovsku a měří tam 12,5. Děkujeme za všechny vaše zprávy, ať už o počasí nebo o domácích mazlíčcích na náš WhatsApp 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce. Jindřich VIII, Karel IV, Jan Pavel II, Richard III, Ludvík XIV a já teprve teď dopijím první.
3: Právě vychází týdeník Téma. Muži v přechodu. Mají i chlapi své dny? Jak je to doopravdy? Plus 5 dalších rozhovorů. Fotbalista Lafata či zpěváci Michal Prokop a kapitán Demo. Čtěte v týdeníku Téma.

0: vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
1: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: 3 minuty po půl osmé posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Českem se prohnaly bouřky, ve středních Čechách se objevila supercela. Policie prověřuje IT zakázky na ministerstvech práce a místního rozvoje z let 2023 až 2025. Hygienici oznámili, že na výletní lodi s hantavirem zřejmě není žádný český občan. Na východě Lotyšska se zřítili 2 cizí drony, jeden z nich mohl narazit do skladu ropy.

0: vysílají Klára a Honza, ale také naši posluchači, kteří patří do rodiny. Václav, Katka, Martin a mnozí další. A o čem chtějí mluvit? No samozřejmě, o svých domácích mazlíčcích. Za chvilku vraním tématu.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádio.

0: Dopoledne, halo, tady Impulzovi, nádherné ráno. Dneska máme vlastně malý pátek, když se nad tím zamyslím. Říkám to správně, paní Šedová?
1: Pro mě je to velký pátek, velký protože pátek. Když nejdu do práce, tak je prostě pátek.
0: A navíc Kalerinka bude mít teďka trošku víc volná. Takže...
1: Ano, to je pravda, to vám musím říct. Já dneska po vysílání odjíždím s rodinou do Brna. My pravidelně každý rok jezdíme do Brna na pár dní, takže... Od dneška se budeme až do neděle vyskytovat v Brně a v pondělí brzo ráno odlétám pryč, protože moje kamarádka má rozlučku se Svobodou a představte si, kde jí má, v Benátkách. A my jsme koupili s kamarádkama letenky zpáteční asi za 1200 korun, tak jsme říkali, že poletíme tam, protože je to levnější než tady do hospody.
0: Za A za B levnější, než kdyby natankovala a jela do Benátek nad Jizerou. Na 100%. Neuvěřitelný, Klárko. Odpočin si, užil si to. Já jdu v pondělí k doktorovi, takže taky tady nebudu. Bude tady Kubík Voříšku, ale v úterý se zase vrátím. Všechno to společně zvládneme. To jenom, abyste měli přehled, vy pravidelní posluchači. Teďka už zase musíme k domácím mazlům. Máte doma zvířecího člena rodiny? Jaké zvířátko máte doma? Jak se jmenuje? Jak se k vám dostalo? Spí s váma v posteli? Zajímá nás všechno. Volá Václav.
2: Já mám zvířátko, recíčka, malýho psíčka. Zdravím všechny posluchače Radia Impuls.
0: My zdravíme vás, Vašku, patříte do rodiny. Katka.
3: Dobrý ráno, naším domácím mazlíčkem je pejsek, jmenuje se Loki. Je to kříženec Stafforda s Border Terrierem. No a je to naše miminko.
0: Díky moc, Katko, za zprávu i vám. Teď už se hlásí posluchač Martin.
4: Ahoj, my máme doma labradora, jmenuje se Merlin a nemůžeme jít ven s krabicí, s pytlem, se sáčkama, s odpadem, s plastama, protože jak něco máme takového v ruce, tak nám to hnedka vezme a čeká u branky a jdeme do kontejneru a pak na vycházku.
1: To je ale hezky poctivý, pracovitý pejsek, pořádku milovný, ten
0: být.
1: Se hodí do každé domácnosti.
0: Rozhodně.
1: Lukáš píše, máme 6 pejsků, všechno fenky, plemene, samojed, bílý, huňatý. Tak bílý, huňatý,
0: samojed.
1: Medvídek, samojed, no, jmenují se Phoebe, Zoe, Chloe, CJ, Minnie a Medi. Ježíce boží.
5: Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
5: My máme doma... Cavalier King Charles Španělku, jmenuje se Amy a asi 21. května jí budou 2 roky. Je to Black Hame, bílohnědá.
0: Tolik zvířat v našem vysílání snad ještě nikdy nebylo.
6: Ahoj Impulzovi, tak my máme Fenečku, 16 let, je to kříženec Jacka Russella se špicem a pak máme Agamku Vousatou, kterou jsme zachránili a jmenuje se Lubošek.
7: My máme hodně zvířátek, máme 2 kočičky, Linda a Kitinka, pak máme 4 kocůrci, to je Tomíček, Pajdík, Pikešek a Salemek, 2 králičci, Timmy a Tesinka. Pak máme 2 koníci, to je Goldinka a Hardík a pak máme 3 ovčandy. To jsou moji miláčci, je to Uršulka, Jessinka a Orsej.
0: Tohle vzalo dech i Impulzovým.

0: Tak teď jsem, to je vrchol dnešního rána, aspoň u mě, milí posluchači. Připravil jsem si jogurt s banánem a jim to vidličkou. Já jim jogurt vidličkou. Dobře, Honzo, je vidět, že si potřebujeme všichni odpočnout, že?
1: Ale ten banán se zase hezky napichuje tou vidličkou, je to úplně pravda. V pohodě.
0: A Klárka to změnila v pozitivno. Na všem hledej to pozitivní a to je poučení pro dnešní ráno. Jestli je to pozitivní i na silnicích, uslyšíte za okamžik.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: koukám, jak si každý si slíjí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme mezi Slaným... Promiňte, na obchvatu Slaného mezi Chomutovem a Prahou. V obou směrech se tam stojí. Proficis Global Assistance hlásí po pojíždění na Pražském okruhu směrem do Modletic mezi Zlíčínem a Ořechem. Přímo v Praze se zdržíte ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a v Liberecké na příjezdu z D8. Po nehodě osováku s nákladním vozem je stále uzavřená 33 mezi Jaroměří a Náchodem. Jezdí se odklonem přes Sviništany. Přerušovaná kolona je na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 178 a 196 kilometrem. A kilometrová kolona je také na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Mohelkou. Jeďte opatrně a jakékoliv další dopravní zprávy nám můžete nahlásit teď hned přes aplikaci Impulzo.
2: A za chvilku už nás z chemie přijde prověřit pan profesor.

0: teda dobré ráno vám všem, přeji Klárka s Honzou. Co je dneska v rozvrhu? O ne, chemie, to mě snad zabije.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Všimli jste si, že mám v ruce chytrou Mendelejevovu periodickou tabulku prvků, takže je jasné, že je dnes na řadě chemie. A trochu si ty zkratky osvěžíme. Jaká je chemická zkratka vzorec pro kysličník siřičitý? To bylo lehké, že? Tak snad na mě dnes nebudete dštít síru. Kysličník siřičitý alias oxid siřičitý má vzorec SO2. A kdyby vás zajímalo, k čemu je dobrý, tak se tenhle bezbarvý, štiplavý, toxický plyn používá v potravinářství jako konzervant a antioxidant. Najdete ho pod označením E220. Pro dnešek končíme.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzový.
0: Co bychom si bez E220 v moderním potravinářství počali, Kláry?
3: Chemie? Nevím, dál.
0: Co se váže k dnešnímu datu 7. května? Stalo se to v roce 1348.
3: Co je dneska za den? Já vůbec nevím, co je dneska za den.
0: Tak, 7. května. 7. května 1348 byla založena
3: Univerzita.
0: Karlova! Nakonec na to přišla. Posloucháte Impuls. Dneska byla dvojitá hádanka od pana profesora Daňka ještě, ale nebudu fušovat.
3: Pana profesora Daňka!
0: Panu profesorovi fušovat do řemesla. Těšíme se zase v pondělí.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovej, vaše ranní rádiová rodina. Už za chviličku si připomeneme 10. výročí svatby našich posluchačů, taktéž rodiny Marušky a Honzy. Těšíme se na pořad, úsměv prosím.
1: A dnes bude většinou oblačno, taky počítejte s přeháňkami i bouřkami a teploty mezi 17 až 21 stupni.
2: Milionové kolegy za peníze nekoupíte. Protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
4: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
5: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
7: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
6: Fakt?
7: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
6: Tak jedeme.
7: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
8: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
9: Šmejdi vybírají peníze za dopravní přestupky. Psychiatr Cimický dál vykonává praxi. Na výletní lodě s Antavirem Češi nejsou. Je 8 hodin. Za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Mobilní telefony zaplavují další podvodné zprávy. Tváří se, že je posílá policie. Adresáti mají do 3 dnů zaplatit za dopravní přestupek. Ve zprávě je internetový odkaz, který vyzývá k vyplnění osobních údajů a informací o autě. Po přesměrování na internetové bankovnictví ale lidé přicházejí o peníze. Ty končí na zahraničních účtech. Policie před čmejdy varuje a připomíná, že nikdy neposílá podobné zprávy do mobilu. Souzený psychiatr Cimický pořád léčí ženy. Soud ho přitom už 2x uznal vinným ze sexuálních útoků a vydírání desítek žen. Reportér Michal Ransdorf zjistil, že pokračování praxe mu umožnilo odvolání proti rozsudku z minulého týdne. Hezké ráno.
11: Dobré ráno. Rozhodnutí soudu kvůli tomu zůstává nepravomocné. Úřady tak na Cimického musí nahlížet jako na nevinného. K tomu, aby mohl kterýkoliv lékař ordinovat, musí být členem České lékařské komory. Podle jejího mluvčího Michala Sojky ale nemá organizace, jak v případě Cimického zasáhnout. Přímo komoře si totiž nikdo nestěžoval a sdružení tak nemá na základě čeho zahájit disciplinární řízení. Cimický tak dál pracuje v domově Laguna ve Středočeských Psárech. Ředitel zařízení Jakub Adámek serveru iDnes.cz řekl, že až bude Cimický odsouzený a nebude moct ordinovat, zařídí se jinak. Historicky ale má prý s psychiatrem dobré zkušenosti. Soud ale minulý týden Cimickému přiřkl vinu ve všech 39 bodech obžaloby, potrestal tak 78-letého psychiatra 5 lety za mřížemi a 10-letým zákazem činnosti. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
9: Na výletní lodi s Antavirem by neměl být žádný Čech. Na síti X to uvedla hygienická služba. Loď míří ke Kanárským ostrovům. Cestující a posádka ji budou moci opustit za přísných bezpečnostních opatření. Vyšetří je lékaři, pak by se měli přepravit domů. V souvislosti s virem už zemřeli 3 lidé, nakažených je 8. Nemoc roznáší hlodavci. tomto případě jde o typ viru přenosným mezi lidmi. Na nákazu zatím neexistuje očkování ani žádná léčba. Mladí vyměnili klasické cigarety za ty elektronické a čtvrtina studentů je na nikotinu závislá, ukázal to výzkum společnosti GTS Alive mezi studenty. Podle jejího ředitele Radka Šicha u nikotinových výrobků už nedominují klasické cigarety. Několikrát týdně si je zapálí 4% teenagerů.
12: Daleko více rozšířené jsou elektronické cigarety, takzvané vapy. Právě elektronické cigarety denně konzumuje více než pětina studentů pod 18 let. Velká většina elektronických cigaret dostupných na českém trhu přitom obsahuje nikotin.
9: Druhým nejužívanějším nikotinovým výrobkem jsou u mladých nikotinové sáčky. Čtvrtina teenagerů podle průzkumu také minimálně několikrát týdně pije energetické nápoje. Za to často diskutovaný kratom je spíše minoritní záležitostí. Pravidelně ho užívá 1 až 2% studentů.
10: Sport.
9: A naši hokejisté zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách nastoupí proti domácí reprezentaci. Ta v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Švédové mají v tabulce díky 9 výhrám náskok 13 bodů před druhým Českem a už minulý týden si na turnaji Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích zajistili celkový triumf. Dnešní duel začne v 19 hodin.
0: Ano, vaši ranní společníci Klára Šedová
1: a Honza Daněk.
0: A za chvilku také naši posluchači, kteří patří do rodiny Maruška a Honza, slaví 10leté výročí svatby a tak jim uděláme radost. Co jiného? Už za chvilku v pořadu Úsměv prosím.
10: Impulzovi. Jsme vaše rádiová.

0: máte kolem skvělé lidi, napište o nich Impulzovým teď hned přes e-mail nebo WhatsApp 605 222 007, impulzavináč impuls.cz, nahlaste je a my jim uděláme radost a může to dopadnout jako
1: Radio
0: tohle.
1: Impuls. Úsměv, prosím.
2: Prosím? Dobrý den, Honzo, tady jsou Impulzovi, Klára Šedová a Honza Daněk.
3: Dobrý
2: My
3: den.
2: Jsme od Marušky dostali za úkol říct vám, že jste skvělí.
3: Máme vás překvapit.
4: Tak jsem teda hodně překvapený.
2: Ano, jo?
3: Napsala krásný vzkaz, že 7.5. máte 10. výročí svatby. Jmenujete se...
4: To je 10 let.
3: Neskutečný, no hele, toto ještě nic není. Jmenujete se Honzik Klíma a napsala, že vám gratuluje, že jste to s ní vydržel.
4: Paráda.
2: Maruška je náročnější, jo? Že posílá gratulaci k tomu, že jste to zvlád?
4: To asi ne, spíš mě chtěla překvapit.
3: Jasně. Strašně moc mu děkuju za těch krásných 10 let, napsala dál, hlavně za to, jak je úžasný, pozorný manžel a skvělý táta, moc vás miluje a těší se na další společné roky života.
4: Děkuji vám moc za zprávu.
2: Co byste jí vzkázal vy?
4: Že ji miluju a jsem rád, že jsem mu na pouti potkal a že si mě... vybrala k tanci, když mě pozvala k tanci a že si mě vzala a že máme spolu dvě krásné děti.
3: Bude mít velkou radost. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
4: Naslyšenou.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Voláme do celého Česka. Vayamos, compañeros. A já hlásím, že za chvilku zpívá všem fanouškům Taylor Swift a v našem ranním vysílání uslyšíte také nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ale ještě předtím...
1: Dřív než ostatní.
2: V obchodním centru v Praze 4 někdo odpálil bankomat. Podrobnosti chystáme do zpráv celou.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Dobré ráno. Po nehodě osobáku s nákladním vozem je stále uzavřená 33 z Jaroměře do Náchoda. Je to za Dolany a objíždí se přes Svinišťany. Vážná nehoda dvou aut zavřela příjezd do Rychnova nad Kněžnou cestou z Náchoda. Volte včas objízdné trasy. Po pojíždí se na D1 před Brnem ve směru z Prahy, je to 178 až 196 km. Ucpaný je příjezd do jihomoravské metropole také po bratislavské D2 už od 3. kilometru. V hlavním městě se bouralo na jižní spojce směrem na Černák za nájezdem ze Spořilovské, kolona má asi přes kilometr, a na pražském okruhu směrem k D1 je kolona mezi Zlíčínem a Ořechem. Stojí se také na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy. A je to za náma, pevné nervy a posledně tezi Taylor Swift na vám zpraví náladu.
2: A za chvíli taky zuřivé, co další zvěřátka do našeho vysílání.

0: Rádia Impuls.
1: Farma Marvanovi. Tak se jmenuje farma, kde mají zvířátka různých druhů. I těch, které byste vůbec, ale vůbec nečekali. A zuřivec to jel zkontrolovat, jak to u nich vypadá. Dobré ráno.
2: Hezký den.
3: Hugo.
2: Ale je právě dokonalé, jako má i ten kukuč.
3: Je pohádkový.
2: No. Ty seš boží, ty seš asi to.
3: Můžu... Dávejte, cokoliv.
2: Tak pojď ty.
4: Tak Impulzovi, jsem od velmi zajímavé rodiny. Na farmě Marvanovi, jsem kousek od Příbramy, jsem ve Zbenicích a tady teďka jsme u Mývala. Ale tady ta zvířátka, která tady jsou v podstatě všichni mazlíčci, je to tak. Paní Valentína Marvanová, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
4: A teďka tady na vás natahuje ruku, jak jsme říkali, už ten největší mazel z této farmy, a to je Hugo, a to je Mýval. A já teda potvrzuji, já Mývaly vždycky miloval. Tak je to nádherný zvíře, byť vlastně mě vždycky jako trošku zabolelo, když jsem se dozvěděl, že třeba v Americe, tam na tom kontinentě americkém, je to vlastně škodná. Jo, že to je něco jako krysa pro ně možná.
3: Ano.
4: Jo, a já bych se s tím mazlil, no ty natahuješ pacinku takhle, no ty taky. Jak se projevuje to, že je to takový mazel?
3: No tak Hugo však vyrostl s náma doma, co je asi to nejdůležitější, co vám povím, protože byl odstavený od mámy velmi brzo, kojili jsme ho na flašce 6x denně, tím pádem jsme ty půdy toho divokého zvířete potlačili.
4: Takže vy jste Valentínu vlastně taková jeho maminka.
3: Jsem jeho maminka,
4: jo, on vás tak bere.
3: Ano, je nejchlupatější ze všech mých dětí, ale rozhodně je milovaný, jako všichni ostatní.
4: Jde nemilovat taky dlouho roztomilýho medvěda?
3: Jde, stačí, když se vezmete domů a podle mě změníte názor.
4: Ale internet je plný vlastně Mývalů a všichni vždycky vypadají strašně roztomilé.
3: Roztomilí jsou.
4: Takový jako lidský až.
3: Samozřejmě, jako... když jsme ho domů vypustili, tak on ještě neměl přehozený ten režim, tak jako teď, že je tady s náma přes den.
4: Jo, že o tom jsme říkali, že to je noční zvíře.
3: Přesně tak. Takže my jsme šli spát a doma vypukla válka.
4: Jo.
3: Tak jako nosí věci do vody tady, tak vám je doma nosí do záchodu.
4: Aha.
3: Vyžede vám ledničku, šuplíky, protože to není zamčený, Hugo otvírá.
4: Ano.
3: A o zábavu máte postaráno.
4: A tady Hugo, důležitá věc je, že tady Hugo, vlastně, když jsem k nám přijel návštěvníci, ať je to holčička, chlapeček nebo dospělý chlap, tak Hugo prostě za piškot se pochová.
3: No, jo. Mýval a jídle nerozlučná dvojka.
4: Poňufňá se.
3: Je schopný mi vyhodnotit, jestli jste dospělý nebo dítě. Jeho trpělivost roste.
4: Impulze, on natahuje pacičku normálně. Když mu tady Valentína teďka, nebo já, dáváme tu dobrotu nějakou, tak on si natáhne tu pacinku, jo? Jak se jmenuje ta holka ještě?
3: Týna.
4: Mám to porá sama, oni jsou šikovný. Hugo, Mýval a hlavně farma Marvanovi, takže Impulzovi, slyšeli jste všechno, dá se sem přijít, dá se pohladit, dá se si to užít, jenom přijďte prostě do Zbenic, asi 12 km jižně od Příbramy. Valentíno, mějte se krásně, ať se vám daří.
3: Budeme se na vás těšit.
4: Moc si to tady užívejte s vašima zvířátkama a já se budu těšit zase někdy, že přijedu. Musím s dětma, já jsem jim to říkala, oni úplně šíleli, že nemůžu jít dneska ráno se mnou. Jo. Takže Impulzovi krásné dobré ráno, hezký prodloužený víkend. Ahoj všem.
3: Dobré ráno, nakladanou.
5: Naslyšenou, moc vás zdravíme, určitě se zastavíme. Jak se to říká, jak to ten pan svěrák, kterým to je? Nudíte se, kupte si medvídka Mývala.
1: To byly postřiženy.
5: Jo, děkuji moc krát. Já vím, že ty to víš. Vždycky všecko víš. Tak konec konců, co si budem, že jo? Za vším hledej ženu. Posloucháte Halo, tady Impulzovi. Honza Daněk.
1: Klára Šedová.
5: Vaši ranní
1: společnici. Mývalová, já chci taky Mývala.
5: Pojďme jí říkat Klára Mývalová.

0: jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina, Klára s Honzou.
1: Dnes bude většinou oblačno, počítejte taky s tím, že sprchne a někde budou i bouřky. Nejvyšší teploty ale docela vysoko, 17 až 21 stupňů. Mám říct.
2: Právě vychází týdeník téma. Muži v přechodu. Mají i chlapi své dny? Jak je to doopravdy? Plus 5 dalších rozhovorů. Fotbalista Lafata či zpěváci Michal Prokop a kapitán Demo. Čtěte v týdeníku téma. Právě v prodeji.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz. Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
12: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
13: Pak přijeďte do AutoESA.
12: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
13: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
12: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
14: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
15: Minutu po půl deváté jsou tu zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Policie s psovodem pátrá po pachatelích, kteří dnes ráno odpálili bankomat v obchodním centru v Praze 4. Hasiči snížili stupeň poplachu v Českém Švýcarsku na druhý. Lidé a obce se budou moci vyjádřit k dopadům těžby lithia v Krušných horách. V Sofii se uskutečnil protest proti plánovanému uzavření českého centra v bulharském hlavním městě a naši hokejisté vstoupí v 7 hodin večer do švédských her proti suverénní domácí reprezentaci.
0: Teď si tě vyzkouším, Klárko, ze zvířecích zvuků. Mohu?
1: Ano, pojď.
0: Tak, pojď, vydrž. U někoho to doma štěká.
1: Jo, já, že budu dělat jo, zvuky. Jo. No tak velkýho nebo malýho?
0: To je jedno malý. U jiného mňouká.
1: Mňoukat moc neumím.
0: U někoho syčí.
11: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: A co bude pak? Na to se ptá nejen Richard Krajčo a skupina Krištof, ale i my. A za chvilku odpoví posluchači.

0: Skupina Scooter vám zpříjemní čtvrtek, poslední pracovní den pro mnohé z vás. U někoho to doma štěká, u jiného mňouká, někde klidně syčí či řechtá, proto se dneska ptáme, jestli máte zvířecího člena rodiny. Jak se jmenuje, jak se to k vám dostalo? Přihlásila se nám Mirka, která volá Impulzovým.
1: Ahoj Impulzáci, my máme doma našeho miláčka, čivavu Tediška, a jasně, že spí s náma v posteli, jak jinak. Buď se mnou, nebo se synem, anebo s oběma. Záleží na tom, jak jsme doma.
0: A teď jedna reakce za druhou.
2: Tak my máme doma s přítelkyní Káču. Je to kříženec Kolia s jezevčíkem. A dokážete si to představit, jak to vypadá. Je to velký, střední plemeno, černý a má bílý fleky. A k tomu máme dva kocourky.
3: Ahoj, já mám dva pejsky, Stafforda Dona a čivavu Ginu.
4: Já bych vám chtěla představit naši psí slečnu Stelinku. Je to Stafford křížený s argentinskou dogou, 45 kg živé váhy, zabírá 3/4 postele, protože samozřejmě nebude spát v pelíšku. Je to fenečka, která pochází z útulku, milionovej pes, 100% kamarád.
0: To bylo jak sestřenice pana Srstky, tady tato paní, úplně naprosto. Ta by, myslím si, že udala všechny pejsky opuštěný.
5: Tam jak bylo o těch směskách pouličních, jo, těch vesnických různých, my jsme měli, nebo ty ta sestřejdou měli německýho ovčáka s jezevčíkem. Jmenoval se Borek, říkalo se mu Vlkovčík. To byl tak krásný oříšek a pak jsem si vzpomněla, že v pondělí bude vysílat Kuba oříšek za nás. Víš, že to je taky hezký.
0: Pěkná asociace. Moderátorčina asociace, která vlastně zpropagovala pondělní ráno.
6: Krásné dobré ráno Impulzovi, tak my máme doma dva mazlíčky. Jeden je chameleon jemenský, jmenuje se Chamli, a druhý je náš milovaný miláček pejsek rasy Jack Russell, a je to náš milovaný Denísek. Je to naše láska.
0: Ano, a ti všichni patří do rodiny. Doufám, že jim pouštíte do uší Impuls vašim domácím mazlíčkům. Díky, že jste se ozvali, milí posluchači. Tady jsou Klára Šidová a Honza Daněk, vaše rádiová rodina.

0: Jak se těšíš do Brna?
1: Moc se těším.
0: Abychom vám to vysvětlili, Klárka jede do Brna teďka s rodinou na víkend, protože to je její pravidelná, dá se říct, odpočinková štace, kam jezdí tak dvakrát do roka určitě.
1: Jednou takhle vždycky z jara.
0: Já se musím přiznat, že do Brna jezdím moc rád. Jezdím tam několikrát do roka a teď tam plánuju návštěvu, tímto schovolávám velkou brněnskou kompany a docela bych měl i chuť zapařit, jako za starých časů, takže doufám, že mě aspoň jeden člověk slyšel. Tak a je to. Brno je zlatá loď, za děvčaty z Brna choď a za malou chvíli nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a taky vtip Vlastíka Korce.
2: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ve směru z Pouřiněce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malé nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě

0: Pulzu. Radio Impuls. Doprava 007.
1: Už za chvilku přivítáme u mikrofonu Vlastíka Korce, ale ještě předtím nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřený je příjezd do Rychnova nad Kněžnou cestou z Náchoda kvůli nehodě osobáku s nákladňákem. Profici z Global Assistance hlásí neprůjezdnou silnici 33 mezi Jaroměří a Náchodem. Je to za Dolany a objíždí se přes Svinišťany. Tradičně vázne provoz na D1 před Brnem mezi 178. a 196. kilometrem. Je to ve směru od Prahy. Hodně plný je také Pražský okruh směrem do Modletic, je to mezi Zličínem a Ořechem. U sjezdu na D5 se navíc překáží nehoda, postojíte si proto před Prahou už od 7. kilometru. Řeč je pochopitelně o plzeňské dálnici. Přímo v hlavním městě se zdrží řidiči na východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholi a v Liberecké ve směru do centra. Práce silničářů pak komplikují provoz na trase Benešov-Tábor mezi Voticemi a Oldřichovcem. Kolony jsou tam v obou směrech a je to pevné nervy do kolon vám za chvilku bude hrát Znala pana pána od Heleny Vondráčkové a Václava Neckáře.
2: Vlastík ve studiu, ahoj Vlastíku.
3: Dobré ráno.
4: Hezké, dobré ráno, tak co ten dikobraz, prosím tě?
2: Je boží, potřebuju dikobraza, mívala a všechna ta zvířátka domů.
4: A kočku a psa a ještěra.
2: Jo, bude plno.
4: Ptakopiska a všechno.
1: Klárka by potřebovala akupunkturu dikobrazem.
2: Ano, taky.
4: No, mně se nejvíc ale dneska líbila ta tvoje bordelkolie.
2: Bordelkolie je výborná.
1: Bordelkolie
2: hit. Od malinka.
1: Bordelkolie je hit dnešního rána. Pro ty, kteří naladili až teďka, řeč byla dneska o domácích mazlíčcích. Vlastík připravil vtip.
4: Jo, něco bych měl. Zemřel, protože měl špatnou karmu. Vy jste léčitel, ezoterik nebo věštec? Ne, ne, ne. Revizák plynových zařízení.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: To je naše rodinné heslo. Tak pochopíš, že kdo má rád, má mnohem víc. A Klárka má ráda svoji rodinu, to je jasná věc úplně. A myslím si, že má hodně ráda taky svýho kocoura. Konec konců dneska o něm promluvila do vysílání. A alespoň pro mě to byl zlatý hřeb vysílání. Připravena, paní Šedová?
1: Pojď. Ani doma nejste sami, pokud si pořídíte domácího mazlíčka. A mě muž říkal, pořídíme si kočičku. A já jsem říkala, ne, bude z toho bordel. Ne, pořídíme si ruskou modrou, ta ne.

0: Lína. Prosím vás, Lína, jo? Zvlášť, když se blíží léto, tak to líná ve velkém a vzhledem k tomu, že je teďka to období, tak já jsem samej chlup.
1: Když ti kočka líná, dej si láhve vína.
0: To bych byla non-stop. Měl se jmenovat Thor, ale syn tenkrát ještě neuměl vyslovit R, takže on by říkal Tol a říkal, maminko, to není dobrý. Říká Tol, já no, úplně ne, no. A tak se jmenuje Thanos.
1: To je neskutečný příběh, Klárky Šedové. Mohl to být to, je to Thanos.
0: A je klid.
1: Zdravíme všechny vaše domácí mazlíčky. Já jsem jenom průběžně počítal dneska zprávy, kolik jich různě doma máte. Byla domácnost z dokonce z 12 domácími mazlíčky. Celkově jsme jich napočítali asi 6751 a ty zprávy, které přicházely v poslední půlhodince, už to bylo hodně náročný. Každopádně díky, že jste se zapojili do radního tématu a těšíme se na vás zase po prodloužení.

0: Ano, to jsou oni. Britská parta Duran Duran, Hit Ordinary World z roku 1993 a nezaměnitelný hlas a jeho barva Simon Le Bon. Skvělá pecka. Ostatně pánové, nebo spíš dědečkové, brzy vystoupí tady v Praze, v České republice. Tak doufám, že je uvidíme naživo. Naživo vidím Mišáka Ransdorfa.
1: Živ a zdrav.
0: To jsem rád, Kateřinu Palajovou, ahoj.
2: Hezký den všem.
0: No a co, aktuální informace o počasí, bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, během dne od západu místy přehánky a ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia v 1000 metrech na horách a v Čechách kolem 8 stupňů. Přeji vám hezký čtvrtek, s datem 7. května bude 9.
3: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
4: Je to Betáno jackpot.
5: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
6: No to je výborný.
3: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise ona dnes.
8: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizzante 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
11: Zloději v Praze odpálili bankomat. Banky ustálily hypoteční sazby nad 5%. Do finále Ligy mistrů postoupilo PSG. Je 9 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Lupiči v Praze vyzkoušeli lehkou cestu k penězům. U obchodního centra v Kunraticích odpálili bankomat. Pátrání sleduje reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
12: Dobré dopoledne. Kriminalisté z pyrotechniky zatím prochází místo činu. Podle posledních informací se u supermarketu nikdo nezranil. Pachatelé zatím spravedlnosti unikají, hledají ale psovodi a vrtulník s termovizí. Kolik peněz si v noci z bankomatu odnesli, zatím není jasné. Bankomatoví fantomové přitom udeřili v hlavním městě podruhé za krátkou dobu. Poslední místo činu přitom nebylo tak úplně daleko od toho dnešního. Zhruba 5 kilometrů od dnešní exploze se nachází ulice, ve které o Velikonocích vybouchly hned dva bankomaty. Zloději pak vzali všechny bankovky a z místa odjeli na elektrokoloběžkách. Tyto pachatele se ale detektivům povedlo zadržet po týdnu od jejich činu. Policisté obvinili tehdy 3 cizince z krádeže a zadrželi je ve vazbě. Peníze v bankomatech jsou přitom celkem důmyslně střežené. Bankovky se například po silném vniknutí do přístroje obarví tak, že s nimi následně nejde platit. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
11: Na východě Lotyšska se zřítily 2 cizí drony. Jeden bezpilotní stroj mohl narazit do skladu ropy. Podle lotyšských médií drony přiletěly z ruského území, ale to nutně neznamená, že se jedná o ruské stroje. Podobné incidenty v minulosti způsobily ukrajinské drony, které útočily na ruské přístavy ve Finském zálivu. Úřady v Lotyšsku vydaly varování před ohrožením vzdušného prostoru ve 3 okresech ležících u hranic s Ruskem. Dopady války na Blízkém východě Čechům nadále prodražují hypotéky. Průměrná nabídková sazba u tuzemských bank činila na počátku května 5,19%. Bez uklidnění ve světě nelze podle analytiků očekávat rychlý návrat k levnějším úvěrům. Banky budou podle nich potřebovat jasný signál, že se ekonomická situace dlouhodobě zlepšuje. Pro klienty s blížícím se koncem fixace to znamená řešit situaci včas. Vyplatí se začít jednat i několik měsíců před koncem fixace, aby byl prostor pro individuální nabídky bank nebo reakci na případné změny na trhu. Válka s Íránem rozděluje Trumpovy republikány. Jedna strana nekompromisně žádá ochranu Izraele. Další křídlo zastánců American First odmítá v nekonečném konfliktu na Blízkém východě utrácet další miliardy. V informacích je zmatek. Většina řadových Američanů vojenské operace na Blízkém východě zásadně odmítá.
1: Předvolební heslo prezidenta Trumpa, že Amerika bude na prvním místě, v tomto případě neplatí. Spor o budoucnost americké role na Blízkém východě se prohlubuje. Nesouhlas veřejnosti i politiků umocňuje prudký nárůst pohonných hmot a obavy z globální recese. Rozkol je patrný nejvíce u mladších republikánů, kde sympatie k Izraeli a podpora vojenských operací klesly na minima. Americký ministr zahraničí Rubio oznámil ukončení hlavní fáze války. Napětí v regionu a spory o tom, kdo dosáhl vítězství, ale pokračují. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
11: Finále fotbalové ligy mistrů je kompletní. Po roce se do něj vrací Paris Saint-Germain. V semifinálové odvetě francouzskému týmu stačila na hřišti německého Bayernu Mnichov remíza 1-1. Posledním jeho soupeřem na cestě k obhajobě trofeje bude 30. května v Budapešti Arsenal, který v úterý vyřadil Atletico Madrid. Ode mě je to všechno. Na Impulzu začíná dopoledne s Vlastíkem Korcem.
0: Ano, startujeme, i když Bayern v Mnichově se hněvají, že tam zřejmě byla ruka a ta penalta neuznaná, no. Historie se už neptá, teď už je to jasné, kdo bude ve finále, těším se, budu se koukat, ale taky se těším na mistrovství světa v hokeji. Taky ty, Káťo?
4: No, moc.
0: No, máme se na co těšit. Kačko, ahoj za hodinu.
4: Ahoj.
0: Startuje dopoledne s Dobrým Korcem, teď 7 pecek v kuse a bez reklam. A jestliže máte milionové kolegy, které máte rádi, poslouchejte.
3: Radio Impuls. Radost ze života. Radost.

0: Fialoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Ti nejlepší kolegové nejsou jen lidé z práce. Já si myslím, že často je to také vaše druhá rodina, dalo by se říci. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek, které teď hrajeme vždycky po 9. hodině, zahrajeme přímo k vám do vaší práce, do vašeho zaměstnání. Pro vás a hlavně pro vaše milionové kolegy. Už od pondělka každý všední den po 9. Takže správná rovnice, milionoví kolegové, Rádio Impuls, 7 pecek, impuls.cz, vy a já. Tak ať to zvládneme.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: skvělý Stevie Wonder, I just called to say I love you. Vážení a milí posluchači, máte-li skvělé milionové kolegy, můžete jim od pondělka nechat zahrát 7 pecek v kuse a bez reklam tady u nás na vlnách Rádia Impuls. Stačí se jen podívat na www.impuls.cz, to je naše internetová adresa, a tam nechat nějakou stopu, telefonní číslo, no a já se ozvu a všechno poladíme. Budete hrát pro ty lidi, kteří vám dělají život opravdu lepší a skvělý. Tady Impuls, Tereza Mašková, Hořko, Sladký Valčík a také hit Highlands od One More Time. Dobré dopoledne.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: kalendář Vlasty Korce.
1: Je 7. května. Co pak se událo, kdo slaví? Začnu u svátku. Dnes má svátek Stanislav. Tak Standové, všechno nejlepší. Před 18 lety fotbalová SK Slavia Praha slavnostně otevřela multifunkční stadion Eden, zápasen s anglickým univerzitním mužstvem z Oxfordu. Ano, je to už 18 let. Rok 2017. Ve francouzských prezidentských volbách zvítězil z 66% hlasů Emmanuel Macron a v 39 letech se stal nejmladším prezidentem Evropy a Francie. Třeba pro příklad Zuzana Čaputová se stala prezidentkou ve svých 45 letech. A narozeniny herečka Tereza Brodská dnes slaví krásných 58 a herec a zpěvák Adam Mišík 29. Všechno nejlepší.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Flamengo, já budu chodit po špičkách, impulzovit skrabečka, kolem dopravy nemůžeme chodit po špičkách. Bouralo se na D1 na 47,5 kilometru ve směru z Prahy do Brna. Za chvilku se rozvíte víc.
1: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody po Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: dodávkou. Kolona má 5 kilometrů. Na D1 čekejte přerušovanou kolonu mezi Ostrovačicemi a Brnem ve směru od Prahy v úseku mezi 178. a 196. kilometrem. V Brně v Husovickém tunelu před sjezdem do Lesné došlo k nehodě 4 osobních vozidel. Kolona má téměř 2 kilometry. A na Pražském okruhu u sjezdu z plzeňské dálnice D5 směrem k D1 blokuje provoz nehoda, čeká vás 3-kilometrová kolona. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuji. Doplňuji, že na silnici 37 z Jaroměře do Trutnova za Kuksem bourala 2 osobní auta, kolony se táhnou z obou směrů. A od rána máme uzavřenou silnici 33 z Jaroměře do Náchoda za Dolany po nehodě osobního auta s nákladním. A teď už se tradičně spojíme s našimi agenty. Kam se podíváme? Kde se měří? Halo?
2: Čau, Jipuzáci. Silnice Humpolec-Pelřimo. Za kilometry před podbočkou na Kojčice měří rychlost trojnožka. To odpočívadla tam.
1: Ano, děkuju pěkně. A ještě zdravíme naši legendu dopravy 007. Do vysílání se připojuje toulavej Charlie.
3: Ulice Hněvkovského, radárek, dobře jsou skovaný chlapci a nás nedostanou. Čau, čau, hezký víkend.
1: Čau, opatruj se, děkuji za hlášení. Sypej, že nás nedostanou, když tedy budeme dodržovat pravidla. 605-222-007, případně naše aplikace, tak to se k nám můžete propracovat a teď nabízím naprosto skvělou snídaně. Milk and toast and honey. Roxette. A taky Impulse.

0: novinky Goes to Hollywood a skladba, která se jmenuje Relax, která se objevila v jednom známém českém filmu z roku 88, myslím 1988. Mišák, to se ještě nebyl na světě, viď?
1: No, mě se Bonnie a Clyde moc netýkali, jestli je to ono, teda teď doufám, že jsem to trefil.
0: Kámo, ty jsi to trefil dobře. Kačko, pošli mu nějakou medaili nebo řád, nějaké přesné informace, dobře mířené.
2: Jo, pošlu.
0: Kateřina Palejová, Mišák Kranzdorf a moje maličkost. Já mám pro vás informace o počasí, bude většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, během dne od západu místy přehánky ojediněle bouřky. A co teploty? 17 až 21 stupňů Celsia. Kačko, 3, 2, 1...
2: Teď!
0: Ano.
3: Každé ráno, když ve školách zazvoní, začíná výuka i na rádiu Impuls.
4: A běží vám čas na správnou odpověď.
3: Pan profesor, přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic. Každý všední den ráno na rádiu Impuls.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
7: Auto ESA to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance prověření vozu.
6: Auto ESA to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Lidé se zranili při nárazu lokomotivy do vlaku v Ústí. Hasiči brzy opustí požářiště v Českém Švýcarsku. Aerolinky ruší další lety. Je 10 hodin. Vítejte u zpráv s Kateřinou Palejovou.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Na nádraží v Ústí nad Labem narazila lokomotiva do stojícího osobního vlaku. Záchranáři odvezli 3 lidi s lehčím zraněním do ústecké nemocnice. Podle mluvčího zprávy železnic pro mimořádnosti Martina Kavky incident nemá vliv na dopravu na železničním koridoru z Prahy přes Ústí do Děčína. Omezený je provoz na místě. Okolnostmi a příčinami nehody se zabývá kriminální policie. S omezením už jezdí vlaky na trati mezi Štamberkem a Kopřivnicí na Novojičínsku. Tam včera vykolejil vagon nákladního vlaku. Škoda nehody přesahuje 6 milionů korun. Hasiči v Českém Švýcarsku už smotávají hadice. Během dopoledne chtějí požářiště předat správě Národního parku. Situaci v severních Čechách sleduje reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne. Ještě ráno bylo na místě 7 profesionálních jednotek a 4 dobrovolné. Ústeckým hasičům pomáhali i ti z Libereckého, Středočeského a Karlovarského kraje. Teď už na místě pátrají kriminalisté a kynologové sepsy po tom, co požár způsobilo. Zjišťují, jestli mohla zaplameny stát nedbalost nebo úmysl. Oheň vzplál v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022. Ten se tehdy povedlo zlikvidovat za 3 týdny. Požár sužující České Švýcarsko od této soboty ale zasáhl 10x menší území. V Českém Švýcarsku je tedy už s velkou pravděpodobností vyhráno. Hasičům s krocením plamenů výrazně pomohl déšť. Pršelo už v noci na včerejšek i na dnešek. A dokonce má pršet během dneška. Michal Ransdorf, Rádio Impuls.
9: Na prodloužený víkend ale můžeme odložit deštníky. Třídenní volno bude převážně slunečné, pršet bude jen výjimečně. Dnes nás ještě během dne může chytit přeháňka nebo bouřka. Zítra bude ještě chladněji, teploty se s výjimkou jihu Moravy nedostanou přes 20 stupňů. Během soboty se začne oteplovat a v neděli bude místy i přes 25 stupňů Celsia. Víc pršet by mělo zase na začátku příštího týdne. Na Zlínsku ještě platí zákaz rozdělávání otevřeného ohně na volném prostranství. Hejtman Radim Holiš kvůli suchu a riziku požárů vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek. Navrhnul mu to ředitel zlínských krajských hasičů a Holiš s tím souhlasí.
10: Firmy, které hospodaří v lese, nesmí pálit klestí a rozdělávat ohně. Žádáme vlastníky obecních i jiných komunikací, aby zpřístupnili tyto komunikace pro případný přístup techniky v případě hašení. Souvisí to i s používáním pyrotechniky.
9: Zákaz platí ve Zlínském kraji až do odvolání. Letecké společnosti řeší nedostatek paliva. Po celém světě nadále ruší tisíce letů a omezují kapacity před letní sezónou. Stanice BBC uvádí, že největší omezení hlásí letiště v Istanbulu, Mnichově nebo Frankfurtu. Rušení spojů se dotklo mimo jiné velkých evropských leteckých společností Lufthansa, British Airways nebo Turkish Airlines. Důvodem je prudký růst cen leteckého paliva spojený s konfliktem na Blízkém východě. Dopravci z rezervačních systémů odstranili miliony míst a varují před dalším zhoršením situace během léta. Některé aerolinky zároveň nasazují menší letadla, aby šetřili palivo. Ze zpráv je to všechno, za mikrofonem je zase Vlastík Korec.
0: Já jsem ve stresu a nikam nepoletím v létě. Kačko, nemáš tam nějakou lepší zprávu na závěr třeba?
2: Jeď vlakem.
0: Dobře, letadlo, no prosím vás, hlavně se z toho nestresujte, to zase trošku jako dělají vlny, aby mohli zdražit nebo tak nějak. Že jo, Kačko?
2: Určitě.
0: Měj se moc hezky, děkuji, ahoj.
2: Taky, ahoj.
0: Mám pro vás jiné téma, domácí mazlíčci. Dnes ráno jsme je pitvali, tedy myslím slovně, ne, doslova do písmene, medvídek nebo dikobraz. Za chvilku víc, Aleš Růžička.
11: Radost ze života.

0: Náš národní poklad, zpěvačka s obrovským srdcem a taky kamarádka Lucka Bílá. Zpíváš mi Requiem.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a žranica může začít.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě je omezený provoz na D1 směrem z Prahy na Brno na 56. kilometru. Kolony se táhnou už od 39. kilometru D1. Agentka Vysočanka hlásí nebezpečnou situaci na D1. Tak povídej, kde přesně?
2: Na 156. kilometru v pravom jazdom pruhu Praha-Brno je kus pneumatiky. Dávajte si na to pozor, abyste na to nenaleteli. Čaute,
1: až jsme prsty. Čaute, děkujeme, perfektné. Kvůli nehodě se uspávají silnice v okolí Modletic na Praze Východ. Další kolony sledujeme na Pražském okruhu před Modleticemi, je také u Zličína na trase Ruzině dálnice D1. Děkuji pěkně agentce Vysočance, také vám všem, kteří voláte pravidelně do dopravy 007. O čem to je? No o tom, abychom si přece pomáhali, ne? A teď prosím vás, volume doprava, máte-li rádi Luise Capaldiho, jeho podmanivý hlas a pecku, která se jmenuje Forget Me!

0: Teď je zde jedna rychlá aktuální zpráva z dopravy. Dokonce kolega Pavel Hudeček dorazil až do studia sem ke mně. Nehoda blokuje provoz na trase Jaroměř-Trutnov mezi Kuksem a Choustníkovým Hradištěm. Kolona je v obou směrech. Tak prosím, v tomto místě dávejte pozor, to je to nejzásadnější. No ale já věřím, že o téhle situaci budeme informovat i v dalších dopravách 007 na vlnách Impulzu. Dnes ráno ve hře Halo tady Impulzovi to dopadlo poměrně příjemně. Blanka vytočila díky Honzovi dvojnásobek. Poslouchejte.
1: Díky Dankovi, máte 20 tisícovek, Blani. Zůstáváme kamarádi. Kam 20 tisíc budeme posílat?
2: No, představte si, že do hranic u Aše.
1: Ježišmarja, to jsme skoro v Německu, ne?
2: Ano, a právě teď jsem taky v Německu.
1: Vy tam pracujete?
2: Jo.
1: Výborně, takže 20 tisíc korun bude příjemné přilepšení k vaší výplatě.
2: No super, moc vám děkuju a přeju prodloužený hezký víkend.
0: No prosím pěkně, tak to byl hlas aus Deutschland. Dopadlo to dobře, ale tvrdá česká koruna poputuje. K naší vítězce moc gratulujeme. Chcete-li být na místě naší posluchačky, která dnes vyhrála 20, na místě Blanky, tak se musíte do naší hry zaregistrovat www.impuls.cz a nebo v naší aplikaci. No a pak už můžete každé ráno očekávat zavolání od naší skvělé ranní Impulzovice rodiny. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
5: Vínečko, pohoda.
4: A slimáci jsou taky fuč.
5: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
4: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
11: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
12: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
13: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
14: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
19: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
20: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: R.E.M. Night Swimming. Těším se na Impulzově skrabičku. Zase pecka, kterou si, věřím, zaspívám. Zdá se, Hana Zagorová. To je taková příjemná, optimistická skladba, kterou už za pár chvíl uslyšíte u nás. Ale teď je zase jiné radosti. Většina rodin má doma jako své domácí zvíře psa nebo kočku. Představte si ale, že se můžete pomazlit s medvídkem nebo dekobrazem. Do rodiny, kde taková zvířata mají, se dnes zajel podívat náš zuřivý reportér, náš úžasňák Aleš Růžička.
1: Ta rodina jsou Marvanovi a ve Zbenicích u Příbramy mají farmu Marvanovi. Paní domácí Valentína mi jako milovníkovi zvířátek dala možnost pohladit si třeba veverku pštrosa, papání si tam od vás vezme klokán a za to, že jí dáte mrkvičku, na vás plivne i lama. Velký zážitek byl podrbat za uchem dikobraza jménem Mojmír, ale hlavní hvězdou farmy je Hugo. To je mýval, který se nechá poňuchňat, pochovat a je strašně vtipnej.
2: No tak Hugo však vyrostl s náma doma, co je asi to nejdůležitější, co vám povím, protože byl odstavený od vámi velmi brzo, kojili jsme ho na flašce 6x denně, tím pádem jsme ty půdy toho divokého zvířete potlačili.
1: Takže vy jste, Valentino, vlastně taková jeho maminka.
2: Jsem jeho maminka.
1: Jo, on vás tak bere.
2: Ano, je nejchlupatější ze všech mých dětí, ale rozhodně je milovaný, jako všichni ostatní.
1: Jde nemilovat takovýhleho roztomilýho medvěda?
2: Stačí, když se vezmete domů a podle mě změníte názor. Když jsme ho domů vypustili, tak on ještě neměl přehozený ten režim, tak jako teď, že je tady s náma přes den.
1: Jo, že tam jste říkali, že to je noční zvíře.
2: Přesně tak. Takže my jsme šli spát a doma vypukla válka. Jo. Tak jako nosí věci do vody tady, tak vám je doma nosí do záchodu.
1: Aha.
2: Vyžede vám ledničku, šuplíky, protože co není zamčený, mýval otvírá.
1: Ano.
2: A o zábavu máte postaráno.
1: Mýval Hugo je prostě rošťák, ale nádherný. Podívat se na něj můžete i na našich sociálních sítích, anebo ho navštívit na statku Marvanovi. Tak hezký den, Aleš Růžička, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Zase Hana Zagorová, Impulzovic krabička, za chvilku Miley Cyrus nebo Elani. Já ještě připravím aktuální dopravu. Hned dvě nehody komplikují provoz nedaleko Jaroměře. Pojďme se na tohle místo podívat už za necelé dvě minuty. Tady Impuls.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každej si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby

0: je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8 večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko z No Name.

0: jenom na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
1: Jdeme na silnice, jsou zde nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začíná Martina Podleská.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. 1,5 kilometru má aktuálně kolona na příjezdu do Brna po D2 od Bratislavy. S kolonou počítejte také na trase z Mikulova na Brno před omezením u vodní nádrže Nové Mlýny. Má přes 3 kilometry a v protisměru 1,5 kilometru. Na trase z Brna na Uherské Hradiště před Buchlovicemi zasahují záchranáři u nehody osobního auta s nákladním. Projíždí se Kyvadlově, s menším zdržením počítejte v obou směrech. Po nehodě osobního auta s nákladním je z rána uzavřená silnice mezi Jaroměří a Náchodem u Velkého Třebešova. Odklízí se tam následky nehody. A bouralo se i na trase Jaroměř-Trutnov mezi Kuksem a Choustníkovým Hradištěm. Kolony jsou tam v obou směrech. Z Global Assistance Martina.
1: O všech aktualitách víte. No a teď naše dvě jistoty. Jednu jste už dnes slyšeli a tu druhou jste slyšeli nedávno. Zkrátka a dobře, doporučuji poslouchat Impuls. Začíná toulavej Charlie z Vysočiny. Co se tam děje, povídej.
3: Na výjezdu z náměště nad Oslavou směr Třebíč, Četnici, hned u toho kruháče. Pozor na ně, čau čau, šťastný dolet.
1: Čau, opatrně, no a teď prosím pěkně, nebudete tomu věřit, ale ozval se nám agent B, wow. Volá ze Šumperka, halo, halo.
4: Já bych chtěl nahlásit, že na Jesenické ulici v Šumperku policisté zapomněli, že již není sníh a že jejich bílý Superb už nesplývá s okolím, tak si tam dávejte pozor na rychlost. A ještě bych chtěl vzkázat Vlastíkovi Korcovi, aby se mu ta písnička Vždycky jsem to já, koho smůla provází, nezažila pod kůži, protože vždycky se najde někdo, kdo ho má opravdu rád, že? Všechny vás miluje, agent B.
1: Děkujeme agentovi B za lidský moment a lidský dotek v rámci našeho vysílání. Jinak prosím pěkně, to bílé auto už teď opravdu nesplývá. 605 222 007, volejte. Děkujeme.

0: tak s paní Connor jsme to došpacírovali téměř k 11. hodině. Venku slunce, paprsky se opírají do našich oken umytých. Nevím, jak to máte vy doma, Kačko, okna umytá.
1: To si piš.
0: No, já to vím, já jsem sázal, že jistě. Já se budu věnovat radši počasí, než mým oknům. Bude většinou oblačno. Nejprve jen výjimečně přehánky během dne, od západu místy přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty 17 až 21.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Falcon uvádí.
6: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
5: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
7: Jarňátka už nemlčí.
8: Pustupe, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
5: B-tým na stopě, právě v kinech.
9: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
10: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila. To dobré začíná u nás.
11: Policie pátrá po lubičích peněz bankomatu. Hasiči zkrotili plameny v Českém Švýcarsku. Nová českopolská lávka má jméno. S 11. hodinou jsou tu zprávy. A Kateřina Palajová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Policie stále pátrá po lupičích z pražského obchodního centra. Ráno tam odpálili bankomat. Do akce se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Kolik peněz si zloději odnesli, není jasné. Podle informací novinek je modus operandi totožný s loupeží ze 4. dubna. S takovou informací pracuje i policie. Na jižním městě v Praze 4 pachatelé tehdy poškodili výbušninou 2 bankomaty, ze kterých si odnesli hotovost v řádu několika milionů korun. Podezřelá čtveřice má podle policie pocházet z Moldavska. A dobré zprávy dorazily z parku České Švýcarsko. Hasičům se podařilo plameny definitivně zkrotit. V 10 hodin vyhlásili lokalizaci a požářiště předali správě parku k dohledu. Během téměř 5 dnů likvidovali oheň na 100 hektarech lesa. V jednu chvíli zasahovalo přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Zásah komplikovaly zpočátku vysoké teploty, vítr a velmi náročný terén. Hasičům v posledních 2 dnech pomohl déšť. Pršelo už v noci na středu a včera se intenzivně rozpršelo zhruba hodinu po půlnoci. Policie prověřuje IT zakázky na ministerstvech práce a místního rozvoje. Jedná se o období let 2023 až 2025. Úředníci prostřednictvím dodatků měli zakázky navýšit o stovky milionů korun bez jakýchkoliv relevantních podkladů. Podle úřadu je trestní řízení ve fázi prověřování, které je neveřejné. Dosud policie nevznesla vůči žádné osobě obvinění. Rétorika ruských médií vůči Česku se mírně změnila. Úprava tónu komunikace nastala po změně české vlády. Všímá si toho novinář žijící v Moskvě Jiří Just. Ten v pořadu Rozstřel na zpravodajském serveru iDnes.cz poukázal i na vstřícnější postoj některých představitelů Ruské federace. Třeba tamní náměstek ministra zahraničí nedávno prohlásil, že Rusko by bylo ochotné vést s českými protějšky dialog.
12: Já si myslím, že to je vypouštění balonku předtím, než Česka jede nová ruská vyslankyně, paní Anna Ponomarjová. A tudíž Rusko se snaží trošku změnit asi ten tón těch vztahů a proto se objevují v ruských médiích je jisté náznaky, že ano, my vidíme, že se změnila vláda.
11: Že by se ale razantně změnily diplomatické vztahy mezi Českem a Ruskem, novinář Jiří Just neočekává. Nová lávka z Česka do Polska přes řeku Olši už má nové jméno. Tisíce lidí v Karviné a sousední polské obci Hažlach rozhodli o názvu Sousedská lávka. Do hlasování se zapojilo 30 tisíc lidí. Pro vítězný návrh se vyslovilo téměř 63% z nich.
1: Česky Sousedská lávka, polsky Kladka Sončecka. Spojuje karvinskou část Louky s částí polské obce Hažlach Pogvizdův. Je symbolem dobrých sousedských vztahů nejen mezi lidmi z obou stran břehů Olše, ale i mezi Českou republikou a Polskem a má praktický význam pro pěší i cyklisty. Lidé zde proudí oběma směry. Obě obce spolu totiž spolupracují a na tomto místě jim proto záleží. To dokázal i velký zájem o vyhlášenou anketu. Jako první vítězný název Sousedská lávka navrhla paní Martina Půšová. Eva Panošová, Rádio Impuls Karviná.
0: Čtvrtina mladých je závislá na nikotinu. To je neskutečná informace, my se jí budeme věnovat přesně za půl hodiny v našem vysílání. Tady Vlasta Korec, dobré dopoledne.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Skvělá písnička, svého času taky moje hymna, životní, částečná. Opět Radeček, i tak to za to stojí. Stojí za to poslouchat Radio Impuls, protože za chvilku nabídneme aktuální dopravní zpravodajství. Po nehodě je stále zavřená spojnice Jaroměře a Náchoda u Dolan. Doprava konkrétně za necelé 3 minuty. Tady Impuls.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě ranní zůstává přerušený provoz na spojnici Jaroměře a Náchoda mezi Dolany a Velkým Třebešovem. Jezdí se po přilehlých cestách. Kvůli zúžení se ucpává trasa Mikulov-Brno na silnici 52 mezi Dolními Dunajovicemi a Pasohlávkami. Z důvodu nehody jsou ucpané silnice v okolí Modletic v okrese Praha Východ. V návaznosti na to nám se lehce komplikuje doprava i na Pražském okruhu před Modleticemi směrem k D1. A na závěr dopravy jedna dobrá zpráva. Kolony po nehodě na D1 na 46. kilometru směr Brno se konečně rozjeli. Tram tarará! Dobrá pozitivní zpráva pro všechny, kteří se radují a mají úsměv na rtech. Jedna taková oldschoolová pecka, ale věřím, že si na ní vzpomenete. Kapela Baltimora a Tarzan Boy. Hezký poslech a krásný den, je čtvrtek 7. května. Za chvilku nám začíná prodloužený sváteční víkend.

0: Nízko, Anaka, hladíte Impuls, stále dobré dopoledne. Už je za chvilku skvělá písnička z hudebního klubu Doupě z roku 19. Kapela No Name zaspívá hit, který se jmenuje Nie alebo Áno. Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18, první velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. To mám já teda osobně pořád. Ale pojďte se s námi vrátit do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18, to je novinka, kterou pro vás máme každý den po 15. hodině na vlnách Rádia Impuls.
1: Jsou tady filmové premiéry tohoto týdne v multikinech Cinestar. Zajít můžete na hudební drama Michael. Mapuje kariéru budoucího krále popu od prvních krůčků v rodinném seskupení Jackson 5, v němž od počátku prokazoval největší talent. Když kolem Jackson 5 začnou kroužit hudební producenti, všichni si okamžitě uvědomí, že Michael je tím nejhodnotnějším prvkem skupiny a měl by se osamostatnit. Joe, despotický otec a tvrdý manažer v jednom, o tom ale nechce ani slyšet. Jenže i Michael touží jít dál svou vlastní cestou. A tak se u Jacksonu rozhostí ticho před bouří, v níž se zrodí jedna hudební legenda a pár nejlepších písní v dějinách populární hudby. Víc na www.cinestar.cz.
2: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Teskovej cez podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Žijeme českou muzikou. Živák, Rádia Impuls.
8: Jste připraveni na No Name? Yeah! Nie alebo áno?

0: Lekce italštiny Cukero a Paul Young právě teď na vlnách impulzu Senza una dona. Nestuj a pojď, to je zase lekce češtiny, která nás čeká za chvilku. Václav Neckář, písnička z Impulzovic krabičky. Čtvrtina mladých je závislá na nikotinu. Klasické cigarety ale vystřídalo takzvané vapování. Většina elektronických cigaret v Česku ale právě nikotin obsahuje.
1: Průzkum mezi více než 3000 studenty udělala společnost GTS Alive. Podle jejího ředitele Radka Šicha u nikotinových výrobků už zdaleka nejsou hlavním problémem klasické cigarety, tak jako tomu bylo dříve.
2: Ty si dají několikrát týdně 4% teenagerů, 16% si dá příležitostně. Daleko více rozšířené jsou elektronické cigarety, takzvané vapy. Právě elektronické cigarety denně konzumuje více než pětina studentů pod 18 let.
1: Podle mluvčí státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové náctiletí užívají e-cigarety často v domnění, že jsou bezpečné.
3: Tabákový průmysl cíleně oslovuje mládež pomocí příchutí, designu a klamavého marketingu. Tyto produkty ale nejsou neškodné. Neexistuje bezpečná úroveň užívání nikotinu.
1: Druhým nejužívanějším nikotinovým výrobkem po elektronických cigaretách jsou u mladých nikotinové sáčky. Martina Kroa, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Legendární český film Páni kluci, hits a hlavní melodie Nestůj a pojď Václav Neckář. V dopravě se spojíme s naším dopravním parťákem, skazatelem. No dneska se nám to všechno ozývá, kluci, děláte dobře. No a potom třeba Gary Halliwell s hitem It's Raining Man nebo Michal David s hitem Je to blízko. No a pak také střídání v rámci odpoledního vysílání.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.

0: Ostravy 007.
1: Ve směru z Půřině se na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Martina Podleská, Global Assistant, Zalo.
2: Ahoj Vlasto, hezké poledne. Kolona před omezením úvodní nádrže Nové Mlýny ve směru od Mikulova narostla už na 7 kilometrů. Ve směru od Brna má aktuálně 3 kilometry. Na trase z Opavy na Fulnek se v obou směrech zdržíte kvůli omezení u obce Vrchy. Následky ranní nehody se stále likvidují mezi Jaroměří a Náchodem u Velkého Třebešova. Silnice je tam uzavřená. A na trase z Karlových Varů na Prahu před Bochovem bourala dvě osobní auta. Projíždí se Kyvadlově se zdržením do 5 minut. Z Global Assistance Martina.
1: Děkuji za hlášení, přesouváme se do jižních Čech na Písecko. Kdo pak to volá? Haló?
3: Tady kazatel, kdo projíždíte Albrechticem nad Vltavou, tak u čerpačky jsou dvě kazatelky, ale jedna je ňam ňam, tak pozor.
1: A je, další kázání za námi, mistr Jan Hus se ozval. Kazatel v rámci našeho vysílání. Volejte dál dopravu 605 222 007 a přece se točí dál Honza Benešovský ve studiu. Ahoj Honzíku.
4: Kazatel Rošťák, čověče, dobrý den, já bych rád vtáhl naše posluchače trošku taky do interního dění, čímž bych zároveň rád omluvil svoji lehkou nepřipravenost. Máme velkou poradu, to znamená, já si teprve musím nastudovat, co se bude dít v mém vysílacím partu, ale typoval bych to na ekonomický pátek s analytikem.
1: Dobře, je ta velká porada, ještě stihnu je?
4: Ještě to stihneš, prohodíme si to, akorát já to beru, můžeš jít na poradu.
1: Dobře, já si tady možná ještě něco udělám, než půjdu na tu poradu.
4: Dobře.
1: Honza Benešovský, ahoj, hezký víkend.

0: posloucháte Radio Impuls, dobré poledne, čeká nás další prodloužený víkend. Pojďme se podívat na počasí, jak to zítra začne. Čeká nás polojasno až skoro jasno, odpoledne při zvětšené oblačnosti se můžou objevit přehánky. Noční teploty 8 až 3, nejvyšší denní 18 až 22, na jihu Moravy tepleji až 24 stupňů Celsia.
1: Impuls má svého pana profesora a ten každé ráno prověří vaše znalosti.
2: Dobré ráno, studenti, doufám, že jste fanoušci matematiky.
1: Přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic. Každý všední den ráno na rádiu Impuls.
3: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
4: Do Penny dorazila Polštářová Zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetvičky jeden svazek za 8,90. A Prosecco Frizzante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Déšť ulevil půdě v části Česka. Los Emil je v Německu a z lodi zamořené Hantavirem zmizely desítky lidí. Je 12 hodin. Se zprávami je tu Honza Varga.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Na části našeho území je lépe. Déšť ulevil vyprahlé krajině. Po rekordně suchém dubnu přinesl první květnový týden deště hlavně do Čech, kde lokální bouřky zmírnily srážkový deficit. Na Moravě a ve Slezsku ale sucho dál přetrvává a výraznější úhrny se tam nečekají ani v nejbližších dnech. Podle meteorologů bude celý měsíc pravděpodobně srážkově podprůměrný, což může dál zhoršit stav půdního sucha, které trápí 2/3 území. Teploty se po horkém začátku měsíce vrátily k normálu a do konce května by měly zůstat na hodnotách běžného jara. Sucho udeřilo velmi silně ve Zlínském kraji. Jeho vedení tak podle našeho zpravodaje Jana Čady přijalo řadu opatření, která mají bránit vzniku požárů. Honzo, dobré poledne.
10: Dobrý den přeji. Opatření iniciovalo po nedávných rozsáhlých lesních požárech vedení hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lesní pole jsou teď absolutně vysušené, zcela logicky, tak je zakázáno mimo jiné vypalování trávy, rozdělávání ohňů na volných prostranstvích. Stejně tak musí obce zajistit volné příjezdové cesty k lesům a zdrojům vody určené k hašení požáru. V krajním případě může začít platit i zákaz vstupu do lesů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
8: No a v lesích ještě zůstaneme. Los Emil vyrazil k sousedům. Pravděpodobně je teď v Dolním Bavorsku, kde ho zahlédli lidé. Loni na podzim způsobil rozruch v Česku i v Rakousku. Majestátní zvíře naposledy spatřili u obce Meding a podle policie mířilo k místnímu golfovému hřišti. Los se lidí příliš nebojí, prochází se zahradami a ochotně pózuje fotografům. Experti ho identifikovali podle ušní známky z doby, kdy byl po odchytu v Rakousku vypuštěný zpět do volné přírody v oblasti Šumavy. Drama kolem lodi Hondius pokračuje. Z výletní lodi, kde se rozšířil nebezpečný hantavirus, zmizely desítky cestujících. Zatím nikdo neví, kde se nacházejí. Světová zdravotnická organizace pátrá po 40 pasažérech. Loď, kde nákaze podlehli už 3 lidé, míří k Tenerife, zatímco pohřešovaní cestující prý vystoupili už dříve na ostrově Svatá Helena. Lodní společnost o všech těchto pasažérech mlčela. Experti varují, že jde o jeho americký typ viru, který se přenáší i mezi lidmi. Po připlutí do přístavu čeká zbytek cestujících okamžitá repatriace do jejich domovských zemí nebo přísná nemocniční karanténa. Čeští hokejisté večer hrají ve švédském Ängelholmu proti domácí reprezentaci. Začínají švédské hry, poslední turnaj před mistrovstvím světa. Švédové zatím v tomto ročníku Euro Hockey Tour vyhráli všech 9 zápasů. Obránce národního týmu Michal Kempný proto čeká těžký zápas.
11: Hráli fakt dobře a tenhle týden nebude výjimkou. Jo. Myslím, že to bude ještě kvalitnější a myslím si, že můžeme být lepší. My jsme vlastně mečovali tu rychlost tady té úrovně hned od první minuty a já si myslím, že je to něco, co se budeme soustředit tenhle týden.
8: Duel Švédsko-Česko začíná v 19 hodin. Švédové mají v tabulce Euro Hockey Tour díky 9 výhrám náskok 13 bodů před druhým Českem.
0: Odpolední zprávy pro vás chystá Honza Varga zase za hodinu. Těším se, ahoj.
8: Hezké odpoledne.
0: Posloucháte Impuls, silničáře často ohrožují nepozorní řidiči. My si to bereme jako téma do této hodiny, ale než ho otevřeme, tak zahrajeme. Nastupuje tým, potom kapela Mirai.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: ty dny, v nich si byla ty, těžko se ledáme, drahokami.
1: Žijeme českou muzikou, posloucháte Radio Impuls, čeká nás Big Beatová klasika, kapela Turbo. Taky se podíváme do provozu, vázne to na D1 směrem z Prahy na Brno, typicky mezi 173. a 196. kilometrem. Budeme upřesňovat za 3 minuty v dopravě 007.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisů na bramborách jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
8: Ticho? Kdepak?
6: Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořádně nahlas. Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky.

0: Stars. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci.
1: Severní vítr je krutý, počítej lásko má stín.
0: Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte, nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 9-kilometrová kolona je mezi Mikulovem a Pasohlávkami. Trasa Vídeň-Brno. Na mostě přes Novomlýnské nádrže se pracuje, to je ten důvod. Doprava se vleče na D1 směrem z Prahy do Brna, typicky mezi 173. a 196. kilometrem. Ano, tam je to pořád a po ranní nehodě zůstává uzavřená trasa Jaroměř-Náchod mezi Dolany a Velkým Třebešovem. Cokoliv můžete doplnit, budeme rádi, když nás upřesníte nebo doplníte. 605 222 007 je telefonní číslo do dopravní centrály, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Těšíme se na vás, šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli zahrajeme fantastickou písničku, kterou zpívají Richard Miller a Emma Smetana. Jmenuje se Tahle jedna vteřina. No, ono to o moc víc nebude ani ve hře Halo tady Impulzovi, prostě ve vteřině je třeba jakoby přehodit mozek a místo halo, nebo prosím říct Halo tady Impulzovi. Výherní pozdrav, jediný platný, předpisový, správný. Dnes ráno se to povedlo posluchačce Blance, které navíc Honza vytočil dvojnásobek na našem výherním kole, takhle to vypadalo.
1: Díky, Dankovi, máte 20 tisícovek, Blani. Zůstáváme kamarádi. Kam 20 tisíc budeme posílat?
2: No, představte si, že do hranic u Aše.
1: Ježišmarja, to jsme skoro v Německu, ne?
2: Ano, a právě teď jsem taky v Německu.
1: Vy tam pracujete?
2: Jo.
1: Výborně, takže 20 tisíc korun bude příjemné přilepšení k vaší výplatě.
2: No super, moc vám děkuju a přeju prodloužený hezký víkend.
0: Bezvá, takhle to má vypadat, máme radost. Registrujte se, to je základ úspěchu. Vstupte do hry u nás na webu www.impuls.cz ve žluté rádiové aplikaci nebo si pošlete prémiovou SMSku na číslo 906 11 09. No a do telefonu ještě znovu připomínám, říkejte předpisově Halo tady Impulzovi. Teď se ještě na chvilku vrací Vlastík.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Zemřel, protože měl špatnou karmu. Vy jste léčitel, ezoterik nebo věštec? Ne. Revizák plynových zařízení.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
7: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
8: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
10: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
11: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
12: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
13: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů. Za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
14: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
15: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
16: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
18: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne. ke dnu.

0: když jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zatichá,

0: Posloucháte Rádio Impuls, za malou chvíli kapela Olympic, taky dopravní zprávy dáme. Mimochodem, jestli nás posloucháte v autě a zrovna míříte do nějakého omezení, dávejte velký pozor, je to sice k naštvání, jasná věc, ale můžou tam být lidi. Důležité je na to myslet. Rizikové situace nastávají obzvlášť na dálnicích při pracích na údržbě.
1: Varování se snížením rychlosti na stovku, dále zpomalení na 80 a až pak uzavírka pruhu. Jenže, jak potvrzuje mluvčí ŘSD Jan Riedl, i přes opakovaná upozornění někteří řidiči do techniky silničářů narazí.
2: Především řidiči nákladní dopravy nám ty šipky bourají. Takovýchhle světelných šipek za rok máme spotřebu kolem 40, 45, 42 každý rok.
1: Silničáři proto dělají všechno pro to, aby alespoň minimalizovali následky.
2: Lidi si klepou na čelo, proč v létě jezdíme se sypačem. My to používáme jako kryt pro ty naše lidi. Když do toho někdo vletí, tak ten velký těžký nákladák ty naše chlapy ochrání.
1: Jak nám řekl ředitel střediska správy a údržby dálnice D1 Bernardice Jan Řikovský, naše silničáře nám prý mnohé země závidí.
3: Co se týká práce na dálnicích, vybavení i co se týká pracovních postupů, tak v tomto ohledu se můžeme směle zařadit ke světové špičce.
1: Běžně používají například mobilní Prahy nebo rádiové varování před omezeními. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
4: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

Česká klasika, Rádio Impuls, další muzika už je ve výhledu, zahraje třeba Krištof, což je taky patron řidičů a řidiček, mimochodem, na které budeme mluvit v dopravě 007, zhruba za minutu a půl. Zamíříme mimo jiné rovnou do kolapsu, který je právě teď mezi Mikulovem a

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Radio Impuls, doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě vázne doprava na ústecké D8 mezi 7. a 3. kilometrem směr Praha. To je první věc a teď už pokračuje Kuba Tilšár z Global Assistance.
4: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Dopravní omezení komplikuje průjezd na silnici 52 mezi Mikulovem a Pohořelicemi u Pasohlávek. Kolona tam má už přes 7 kilometrů a v protisměru se popojíždí ve zhruba 2-kilometrové. Po ranní nehodě probíhá likvidování následků na cestě z Jaroměře na Náchod. Silnice 33 je uzavřená v úseku mezi Doleny a Velkým Třebešovem. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno na 11. kilometru bourala v levém pruhu dvě osobní auta, zdržíte se tam pár minut. Dále na D1 na příjezdu do Brna z Prahy popojíždí hlavně pravý pruh od 174. kilometru. A 5-kilometrová přerušovaná kolona je na 35. na příjezdu do Litomyšle z Vysokého Mýta.
3: Největší problémy v kostce, řekněme. Můžete přispět, budeme rádi, když se ozvete z terénu 605 222 007. Ano, stále to platí, telefonní číslo máme neustále stejné. A nebo se připojte, což je možná pohodlnější, přes žlutou rádiovou aplikaci ke stažení zdarma z App Store nebo z Google Play. Šťastnou cestu, Radio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Za chvilku přineseme další zprávy, teď se mrkneme na počasí, zítra bude polojasno až skoro jasno, odpoledne se při zvětšené oblačnosti můžou objevit přeháňky. Noční teploty 8 až 3, nejvyšší denní 18 až 22, na jihu Moravy do 24.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den 9 na rádiu Impuls.
2: Falcon uvádí.
3: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
2: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
4: Jarňátka už nemlčí.
5: Pustupe, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
2: B-team na stopě. Právě v kinech.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
8: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
7: Fakt?
8: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
7: Tak jedeme.
8: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
7: Kdo na to jde
8: od Lesa, koupí auto od Esa.
9: Hasiči uhasili požár v Národním parku, v Ústí nad Labem se srazily vlaky a studenti vyrazí na protestní pochod. Zprávy ve 13 hodin má Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Ano, začínáme dobrou zprávou. Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dnes zlikvidovali rozsáhlý požár. Ten od soboty zasáhl 100 hektarů lesa. Území si převzala správa parku, která ho bude příštích 14 dní nepřetržitě hlídat pomocí dronů s termokamerami a pomocí dobrovolných jednotek. Do náročného zásahu v členitém terénu se zapojilo přes 500 hasičů a 8 vrtulníků, včetně strojů ze Slovenska. Ministerstvo životního prostředí chce teď na základě těchto zkušeností vytvořit novou celostátní koncepci požární ochrany v přírodě. Příčinu vzniku ohně nadále vyšetřuje policie. Na západním nádraží v Ústí nad Labem ráno narazila lokomotiva do stojícího osobního vlaku. Cestovalo v něm 25 cestujících. Při nehodě, ke které došlo během posunu, krátce po 8 hodině utrpěli 3 lidé lehká zranění a skončili v nemocnici. Škoda na soupravách se odhaduje na 2 miliony korun. K vykolejení žádného z vozů nedošlo. Událost neomezila provoz na hlavním koridoru mezi Prahou a Děčínem. Komplikace se týkají pouze regionálních tratí směrem na Litoměřice a Krušné hory. Příčiny neštěstí na místě šetří inspekce a kriminální policie. Mladí vyměnili klasické cigarety za ty elektronické a čtvrtina studentů je na nikotinu závislá, ukázal to výzkum společnosti GTS Alive mezi studenty. Podle jejího ředitele Radka Šicha u nikotinových výrobků už nedominují klasické cigarety. Několikrát týdně si ji podle Šicha zapálí 4% teenagerů.
11: Daleko více rozšířené jsou elektronické cigarety, takzvané vapy. Právě elektronické cigarety denně konzumuje více než pětina studentů pod 18 let. Velká většina elektronických cigaret dostupných na českém trhu přitom obsahuje nikotin.
9: Druhým nejužívanějším nikotinovým výrobkem jsou u mladých nikotinové sáčky. Čtvrtina teenagerů podle průzkumu také minimálně několikrát týdně pije energetické nápoje. Za to často diskutovaný kratom je spíše minoritní záležitostí. Pravidelně ho užívá 1 až 2% studentů. Studenti z iniciativy Stojíme za kulturou Olomouc vyrazí koncem měsíce na 15-denní pochod do Prahy. Akcí chtějí podpořit význam nezávislé kultury a veřejnoprávních médií a zároveň upozornit na podle nich nedostatečné financování sektoru. Trasa dlouhá 330 kilometrů povede přes 15 měst, kde budou organizátoři pořádat debaty a happeningy s místními obyvateli. Symbolem pochodu se stane postava strašáka, která má ironizovat vládní pohled na kulturu jako na zbytečnou zátěž státního rozpočtu. Celý protest vyvrcholí 15. června v Praze pochodem kolem vládních budov k parlamentu. Mostecký autodrom má nového majitele. Areál převzala skupina RIQ Investments. Místní, podle našeho zpravodaje Dušana Valenty, věří, že změna vyřeší i dlouhodobé spory kvůli hluku. Hezký den, Dušane.
12: Zdravím spod Krušnohorského mostu, kde se autodrom stal fenoménem, hlavně kvůli prestižním závodům motorek a nákladňáků. Jeho součástí je ale také polygon pro výuku bezpečné jízdy. Areál se v posledním období potýkal s protesty kvůli velkému hluku. Sousedé se obrátili na soudy, které jim postupně dávali za pravdu. Nový majitel, doposud podnikající především v oboru kamenictví, obnovitelných zdrojů a realit, proto musí uklidnit vztahy s místními a zároveň investovat do rozvoje autodromu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Děkujeme, teď střih do hlavního města. Lupiči v obchodním centru v Praze odpálili bankomat. My se tomu budeme věnovat v rozhovoru s bezpečnostním expertem krátce po půl druhé, ale teď hrajeme buty.
10: Radio Impuls. Radost ze života.
0: František, potom Marek Ztracený a tak dále a tak dále. Tak je Honza Benešovský, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls, pátek zítra, ale supluje ho čtvrtek, tento čtvrtek tedy dnešek, protože je tady další prodloužený víkend. Podle tohoto taky vypadá na cestách, už 9 kilometrů má kolona mezi Mikulovem a Pasohlávkami. Z tohoto velmi problematického místa se ozve náš parťák do dopravy 007 přibližně za 3 minuty a z muziky se chystá Xindle X.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Náš výkup je teď totální hardcore.
3: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Možná se blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
6: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
5: Ty vole, ať už je pásen.
6: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8 večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko z No Name.

0: Moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 9 kilometrů plus minus měří kolona mezi Mikulovem a Pasohlávkami. Na místě máme parťáka. Jak to tam vypadá? Haló?
2: Jezděte, kdo můžete, do Mikulova, kolem Přehrady, ačkoliv tam nikdo nic nedělá. Jsou tam semafory a kolony na obě strany.
1: No, takže tak, další kolony sledujeme na D1 směrem z Prahy na Vyškov, úseku mezi exity 168 a 196, nebo také mezi Hrušovou a Litomyšlí na trase Hradec Králové Svitavy. 6-kilometrovou kolonu čekejte na ústecké D8 za sjezdem číslo 9 směr Praha. Na úrovni Panenských Břežan překáží nehoda a po ranní havárce je uzavřená trasa Jaroměř Náchod mezi Dolany a Velkým Třebešovem. Ozvěte se, doplňte nás 605 222 007, telefonní číslo, které můžete využít. A nebo žlutá rádiová aplikace se 4 áčky. Šťastnou cestu. Dobré odpoledne. Kapela Queen. Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls. Za malou chvíli PH písnička za tebou. A vy si ještě dnes odpoledne dejte závazek, že si uděláte aspoň pár přihlášení do Halo tady Impulzovi, ať si zvednete šanci na zavolání, protože každá další registrace tu šanci zvedá. Registrujte se na webu www.impuls.cz v naší žluté mobilní rádiové aplikaci, anebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 korun na číslo 906 11 09. Do telefonu pak říkejte jediný správný předpisový výherní pozdrav. Halo tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
5: Music is like a heartbeat.
4: Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
6: There's no one like you, and there never will be.
5: I love you!
4: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
7: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
8: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Tady se vám blíží splátečka a další.
11: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Lupiči v obchodním centru v pražských Kunraticích odpálili bankomat. Policie spustila rozsáhlou pátrací akci, pachatele se zatím nepodařilo dopadnout. Stejný incident se stal zhruba před měsícem také u obchodního centra v Opatově. Téma teď probereme s bezpečnostním expertem Stanislavem Kazbundou. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den, hezké odpoledne i vám.
1: Podle policie byl způsob odpálení bankomatů v obou případech stejný. Jak technicky složité nebo naopak snadné je vyhodit do vzduchu bankomat?
2: No, relativně snadné to je, pokud víte, jak ta použitá trhavina funguje, jak s ní pracovat. To znamená, že pro odborníka, který je k tomu vyškolen a má za sebou nějakou průpravu, třeba v trhacích pracech a tak dále, to není nic složitého, ovšem to je pouze zlomek lidí, kteří se s tímto typem práce setkali. Většina normálních, takzvaně normálních lidí to má pouze z akčních filmů a to se skutečným použitím trhaviny těžko dá srovnávat.
1: Čímž by se mohl docela zužovat okruh podezřelých? Možná, že asi už policie pracuje s tím, že tedy půjde po lidech, kteří jsou profíci, když to řeknu tímhletím lidovým způsobem.
2: Ano, teoreticky je to možné, ba dokonce pravděpodobné, nicméně v dnešní době, kdy veškeré informace jsou dostupné v virtuálním prostředí, tak je možné se v této oblasti i sám vzdělat. Takže ten, kdo tuto věc použil, nemusí být oficiálně proškolen, tudíž nemusí být nikde evidován a nemusí se o něm vědět. Dá se to vystudovat i z, dejme tomu, otevřených zdrojů, pokud víte, co hledat a kde to hledat. Samozřejmě to vyžaduje jisté vědění, aspoň rámcově v této oblasti, ale zase není to až tak situace těžká, aby to nebylo možno se nastudovat sám.
1: My jsme trošku teď na tenkém ledě, protože abychom nenaváděli. Ale chápu to správně, že zadáme do nějaké umělé inteligence nebo do Google, jak se vyhazuje do povětří bankomat a prostě tam získáme nějaký manuál?
2: Ano, je to samozřejmě možné. Já se domnívám, že to jistě někdo zkusil. A také se domnívám, že ty výstupy z toho byly spíše komické. Moje zkušenosti s umělou inteligencí v těchto oblastech jsou velice, velice vtipné. Umělá inteligence většinou vám vygeneruje to, o čem si myslí, že vás potěší. Jsou to většinou nesmysly. Samozřejmě nelze to podceňovat, protože některé nápady mohou být zajímavé v této oblasti, ale hlavní problém bude v sehnání toho materiálu, který vám ten bankomat vyhodí do vzduchu. Takže to bude hlavní problém.
1: No a co to bude za materiál? Bude to nějaký Semtex, nebo co? Co za materiál, jaká trhavina je potřeba k tomu, aby se takovýhle zločin mohl zrealizovat?
2: Samozřejmě těch materiálů je plno, od nějakých důlních trhavin, které se používají na třeba lomové práce a tak dále, až po právě nějaké třeba plastické trhaviny, které se dají upravit tak, aby ten výbuch byl směrovaný a fungoval tak, jak skutečně má, což mimochodem třeba je používáno jako princip fungování panceřové pěsti. Samozřejmě to jsou věci, které jsou obecně známy, ale stejně většina lidí o tom neví.
1: Bezpečnostní expert Stanislav Kazbunda je s námi teď ve vysílání. Pane Kazbundo, často se mluví o tom, že v těch bankomatech jsou nějaké patrony s barvou, které ty peníze označí, tudíž vlastně znehodnotí. Je to pravda nebo jsou to jenom takové povídačky?
2: Samozřejmě ty peníze jsou nějakým způsobem, omlouvám, tady prodal traktor, jsou nějakým způsobem zabezpečeny i takto a v okamžiku, kdy se k ním dostane neoprávněná osoba, tak se může stát, že praskne ta patrona a ty bankovky obarví, tudíž budou naprosto nepoužitelné.
1: Vy říkáte, může se to stát.
2: Může.
1: Technicky je to tedy složitější, se mi zdá, tedy z toho, co říkáte, že to vlastně není jistota, protože pokud se to nestane, tak normálně ty peníze jsou neoznačené.
2: Samozřejmě tento způsob označování peněz se používá spíše třeba při bankovních loupežích, kdy pracovník banky hodí k těm penězům do té tašky i tuhletu barvicí patronu třeba. A na vlastní oči jsem to viděl, jak to potom vypadá, jak ty fialové bankovky poletují vzduchem, vypadá to velice zajímavě. Ale nejsem si úplně jist, že ve všech bankomatech tohle je. A samozřejmě pokud ano, tak tím budou zabezpečeny ty nějaké šuplata, nebo co se tam strkají ty bankovky do toho bankomatu. Otázkou je, kde a jak to je zabezpečeno. A uvidíme, jestli se ty bankovky někde objeví, protože někdy to někoho napadne. A samozřejmě při tom výbuchu tady těch barvicích patron jsou většinou zasaženy velká většina těch bankovek. Takže to je spíše otázka potom na vyšetřování a do toho bych nerad zabíhal, protože určitě to je, pokud ta informace existuje, tak jí má samozřejmě policie a bude s ní pracovat, ale pokud ty bankomaty byly tímto způsobem zajištěny, tak je poměrně pravděpodobné, že ty bankovky, pokud se k ním ten pachatel dostane, takže budou znehodnoceny.
1: Samotný ten výbuch asi musí být docela nebezpečný i pro okolí, ne? To by mohlo klidně někoho zranit, případně zabít?
2: Ano, samozřejmě. Pokud by s tou trhavinou pracoval nějaký laik, tak je poměrně možné, že to způsobí i škodu, s kterou nepočítal nebo kterou nechtěl. Stejně tak se to může stát i odborníkovi, protože není to vždy stoprocentní, ale říkám, pokud tu nálož bude sestavovat někdo, kdo tomu rozumí, tak se s tím dá poměrně přesně pracovat.
1: Čili se ale bavíme o mimořádně nebezpečné trestné činnosti, která představuje velké riziko pro okolí. Ještě na závěr našeho rozhovoru, když tak se pohybujete v tomto prostředí, sledujete bankomaty, dají se nějakým způsobem lépe ještě chránit, než jsou chráněny dosud? Nebo potom už ta lepší ochrana by vlastně už znemožňovala jakoukoliv manipulaci s tím bankomatem?
2: To jsem právě chtěl říci, protože samozřejmě lze ochránit všechno až do 100%, ale pak to nebude fungovat. Takže pokud by ty bankomaty byly chráněny tak, že se k ním nedá přijít, tak se k ním nedá přijít a nebudou fungovat. Žádoucí u bankomatu je, abyste z něj mohli vybrat peníze v jednu ráno, když to potřebujete. A pokud by byly zabezpečeny tak, že se k ním nedá dostat, no tak to nebude fungovat. Spíše tady je jedna důležitá věc, kterou je třeba říci nahlas, a to je to, že pachatelé tohoto typu trestné činnosti mohou být, samozřejmě nemusí, ale mohou být, ta pravděpodobnost je vyšší, odborníci v používání zbraní a výbušnin. Tudíž je třeba říci, že kdyby náhodou se někomu posluchačů podařilo třeba postřehnout takovou situaci, rozhodně, aby nikoho nenapadlo ty pachatelé se snažit zadržet, protože pravděpodobnost použití zbraně a násilí v tomto případě je výrazně vyšší než u jiných běžných pachatelů majetkové trestné činnosti, kteří normálně slušně kradou a nepoužívají k tomu výbušniny.
1: Slušně kradou, no tak tím bychom asi mohli ukončit tento rozhovor s bezpečnostním expertem Stanislavem Kazbundou. Moc děkujeme, že jste si našel čas a mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Děkuji za pozvání, přeju krásný den.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Host peněz, tak si na něj počkejte z muziky kapela Opět a Radeček.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na ústecké dálnici D8 do Prahy na 4. kilometru boudala 2 nákladní auta. Kolona má téměř 7,5 kilometru. Ucpaná je silnice 16 mezi Chržínem a Novou Vsí na cestě ze Slaného. Na pražském okruhu od letiště k dálnici D1 na 22. kilometru u Chrášťan boudal osobák s nákladňákem. Kolona je od Zličína a zdržíte se i od 4. kilometru plzeňské D5. Předušovaná fronta je na jižní spojce v Praze mezi Spořilovem a Štěrboholy. V obou směrech je tradičně ucpaná 35 na trase Turnov-Liberec před dopravním omezením u Hodkovic nad Mohelkou. A velké problémy čekejte stále na silnici 33. Neprojedete tam mezi Dolany a Velkým Třebešovem po vážné nehodě. Kolona je od Jaroměře a v protisměru od České Skalice. Z Global Assistance.
1: Děkujeme a teď už vítáme jednoho našeho celkem už docela slavného parťáka. Ahoj.
3: Toulavý Charlie zdraví Třeboň, aha, směr Jindřichů Hradec, obec Lásenice. Hned za značkou jsou zastrčený dopraváci označení. Jo, pozor, čau, čau.
1: No tak dobře, děkujeme všem. 605 222 007. Kdykoliv se ozvěte nebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, přejeme krásné odpoledne. Za chvilku si střihneme další zprávy, teď se mrkneme na zítřejší počasí, má být skoro jasno až polojasno. Odpoledne se při zvětšené oblačnosti můžou objevit přehánky. Noční teploty 8 až 3, nejvyšší denní 18 až 22, na jihu Moravy tepleji do 24 stupňů.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planel.cz.
8: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
9: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
10: Důchodci si v posledních letech polepšili, obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost a jarní sbírka potravin překonala očekávání. Je 14 hodin, zprávy má Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Začneme ale v Praze. Hledají se lupiči, kteří odpálili bankomat. K explozi došlo v noci na dnešek v obchodním centru v Kunraticích. Po pachatelích pátrá v hlavním městě vrtulník s termovizí a také psovodi. Bezpečnostní expert Stanislav Kazbuna v našich impulzech Honzy Benešovského vyjádřil úlevu nad tím, že se nikdo nesnažil lupiče při činu zastavit. Mohlo by to totiž dopadnout velmi špatně.
11: Pravděpodobnost použití zbraně a násilí v tomto případě je výrazně vyšší než u jiných běžných pachatelů majetkové trestné činnosti, kteří normálně slušně kradou a nepoužívají k tomu výbušniny.
10: Pro pachatele musela být velká výzva, aby se jim peníze po explozi neznehodnotily. V bankomatech jsou totiž kapsle s inkoustem, které můžou bankovky během výbuchu zašpinit. Takové peníze jsou pak při placení k ničemu. Teď malá statistika. Důchodci si trochu polepšili. Průměrný starobní důchod v Česku vzrostl na konci března na 21 793 korun, což je o 741 korun více než loni. Údaje České správy sociálního zabezpečení ukazují, že za posledních 5 let se penze zvedly o 42%, a to hlavně kvůli dřívějším mimořádným valorizacím. Muži pobírají v průměru o 2,5 tisíce korun více než ženy, rozdíl se ale díky výchovnému postupně snižuje. Lidé v předčasné důchodu dostávají průměrně o 1600 korun méně než ostatní seniori. Celkové výdaje na důchody za první čtvrtletí přesáhly 183 miliard korun, systém přitom skončil v 7miliardovém schodku. Všichni 3 noví obvinění v bitcoinové kauze podali stížnost. Staví se proti zahájení trestního stíhání. O jejich podnětech rozhodne nejvyšší státní zastupitelství, které je ale zatím oficiálně neobdrželo. Žalobci identitu stíhaných osob kvůli trestnímu řádu tají. Podle dostupných informací ale jde o ex-ministra spravedlnosti Pavla Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Káry Matice. Případ souvisí s loňským miliardovým darem pro ministerstvo spravedlnosti od odsouzeného Tomáše Jiříkovského. Toho policie viní z praní špinavých peněz a provozování nelegálního tržiště. Letošní jarní sbírka potravin hlásí enormní úspěch. Lidé darovali celkem 702 tun potravin na drogerie, což výrazně překonalo loňský výsledek. Většinu zboží zákazníci odevzdali přímo v prodejnách, zbytek tvořili dary z online obchodů a od firem. Do akce se zapojilo přes 3,5 tisíce obchodů po celé republice, tedy o 1000 více než loni. Česká federace potravinových bank teď veškerou pomoc rozváží lidem v nouzi. Předseda federace Aleš Slavíček ocenil solidaritu české společnosti a poděkoval všem dárcům za jejich příspěvky. Válka s Íránem rozděluje Trumpovy republikány. Jedna strana nekompromisně žádá ochranu Izraele, další křídlo zastánců America First odmítá v nekonečném konfliktu na Blízkém východě utrácet další miliardy. V informacích je zmatek. Většina řadových Američanů vojenské operace na Blízkém východě zásadně odmítá.
12: Předvolební heslo prezidenta Trumpa, že Amerika bude na prvním místě, v tomto případě neplatí. Spor o budoucnost americké role na Blízkém východě se prohlubuje. Nesouhlas veřejnosti i politiků umocňuje prudký nárůst pohonných hmot a obavy z globální recese. Rozkol je patrný nejvíce u mladších republikánů, kde sympatie k Izraeli a podpora vojenských operací klesly na minima. Americký ministr zahraničí Rubio oznámil ukončení hlavní fáze války. Napětí v regionu a spory o tom, kdo dosáhl vítězství, ale pokračují. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Otevřeme si teda téma, které se jmenuje mužský přechod. Existuje to vůbec nebo ne? Rozebereme krátce po půl třetí. Honza Benešovský u mikrofonu.
13: Radio Impuls. Radost ze života.
0: S radostí jdeme hrát. Přichází Jana Kirchner, potom Patrick Swayze, anebo Janek Ledecký.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

0: Posloucháte Rádio Impuls, Janek Ledecký a Paolo Habera. To je dvojka. Potkávají se teď a tady v našem vysílání za malou chvíli kapela Tým a nejslavnější hit. Reklama na ticho. Ještě předtím reklama na dopravu, budeme se věnovat například problémům na tahu Vídeň Brno. Za 3 minuty doprava 007.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Někdy stačí pár minut. Jeden rozhovor, jedna písnička, jeden moment, který vám vylepší.

Na YouTube Rádia Impuls najdete rozhovory, živá vystoupení a chvíle, které mají smysl a zahřejí vás kdykoliv během roku.

0: třeba na druhém konci světa. Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. 9 kilometrů už má šňůra aut mezi Mikulovem a Pasohlávkami, směr Brno. Důvodem je zúžení na silnici 52. Stavební práce komplikují dopravu také v Ostravě v Rudné ulici. Na silnici 11 na více místech 6-kilometrová kolona popojíždí na trase Hradec Králové Svitavy mezi Hrušovou a Litomyšlí. Po ranní havárce zůstává přerušený provoz na tahu Hradec Králové Náchod mezi Dolany a Velkým Třebešovem. A silný provoz čekejte na příjezdu do Prahy od Plzně v úseku Rudná Ořech směrem od D5 k D1. Ozvěte se, budeme rádi, 605 222 007, kdykoliv zavolejte, anebo to zkuste přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, odpolední Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, pojďme si srovnat totičky. Za malou chvíli zase přepneme na češtinu, budou tady Miraj. Ráno jsme od posluchačky Blanky slyšeli velmi zřetelně halo tady Impulzovi, což byla první skvělá zpráva. No a potom to přišlo. Honza popadl kolo a vytočil Blance dvojnásobek.
1: Díky, Daňkovi, máte 20 tisícovek, Blani. Zůstáváme kamarádi. Kam 20 tisíc budeme posílat?
2: No, představte si, že do hranic u Aše.
1: Ježišmarja, to jsme skoro v Německu, ne?
2: Ano, a právě teď jsem taky v Německu.
1: Vy tam pracujete?
2: Jo.
1: Výborně, takže 20 tisíc korun bude příjemné přilepšení k vaší výplatě.
2: No super, moc vám děkuju a přeju prodloužený hezký víkend.
0: Hezky pěkně, registrujte se do hry na www.impuls.cz, v naší žluté mobilní aplikaci můžete taky, anebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 korun na číslo 906 1109. Do telefonu říkat výherní pozdrav, halo, tady Impulzovi.
3: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
4: Vínečko, pohoda.
3: A slimáci jsou taky fuč.
4: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
3: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
6: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
7: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Tady je Rádio Impuls, odpolední vysílání. Za chvilku skvělá písnička Karla Gotta z Impulzovic krabičky.
1: Svět kolem nás.
0: I muži mají své dny, podle lékaře Marka Broula je to ale opravdu jen hláška z reklamy. Muži totiž nemají pravidelný měsíční hormonální cyklus srovnatelný s tím ženským. O mužském přechodu takzvaném se píše v aktuálním vydání magazínu Téma. Problematiku nastudovala naše reportérka Martina Kroha. Pěkné odpoledne, Martino.
2: Hezké odpoledne. Muži sice nejsou cykličtí a nemají biologickou obdobu menstruace, ale i mužské hormony se mění. Testosteron totiž během dne kolísá. Podle sexuologa a urologa Marka Broula typicky bývá nejvyšší ráno a klesá naopak večer. A to kolísání testosteronu pak může zvětšovat únavu, zhoršovat náladu a snižovat sexuální touhu. Mnohem častěji jsou tyhle problémy ale důsledkem životního stylu. Magazín Téma se ale věnuje především mužskému a ženskému přechodu.
0: No, pojďme si ještě vyjasnit pojem, nebo takhle, pojďme si vyjasnit, jak je to s tou mužskou a ženskou pauzou. Mají něco podobného skutečně obě pohlaví?
2: U žen je to jasně definovaný biologický milník, to znamená stav po 12 měsících bez menstruace. U mužů ale nic takhle náhlého a univerzálního neexistuje, proto je termín takzvané andropauzy podle Broula sice v médiích velmi oblíbený, ale medicínsky nepřesný. Muži totiž nemají ekvivalent menopauzy, ale takzvaný mužský neboli pozdní hypogonadismus. To je stav, kdy má muž nízké hladiny testosteronu v krvi a zároveň ty příznaky tohodle testosteronu nedostatku pociťuje. Nedá se ale určit časově, protože s věkem klesá mužům testosteron jen velmi málo a pozvolna. Mnohem větší roli v klesající hladině takzvaného hormonu mužnosti hrají přidružená onemocnění a celkový zdravotní stav.
0: Někteří muži s nedostatkem testosteronu bojují tak, že si ho dodávají do těla. Jak se na tohle dívá medicína?
2: Podle sexuologa Broula si někteří muži právě schání testosteron rychle a neoficiální cestou. Mužské hormonální potíže se podle něj komercializují do sloganu, že každý unavený muž po 50 potřebuje testosteron. Přitom ta testosteronová léčba má být hlavně pro muže, kteří mají ten nedostatek tohodle hormonu prokázaný. Tomu ale předchází komplexní vyšetření a deficit totiž může způsobovat i obezita, léky nebo třeba onemocnění.
0: Tolik naše reportérka Martina Kroha. Víc o mužských a ženských hormonech se dočtete v aktuálním vydání týdeníku Téma. Martino, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

0: Rádio Impuls, česká klasika. Za chvilku si dáme sanitku, Hana Zagorová, Petr Kotval, Stanislav Ložek, taky míříme na silnice. Kolony jsou tam pořád. Mikulov, také u Jaroměře, vidíme podrobnosti za necelé dvě minuty v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendovou.

0: Na pódiu miliony fanoušků. Éteru snad miliony posluchačů. Igor Tymko z No Name. Ten chlap vás dostane do varu. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Šírání nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar vysílá z Global Assistance.
3: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Neprůjezdná zůstává silnice 33 od Jaroměře na Náchod. V úseku mezi Dolany a Velkým Třebešovem. Likvidují se tam následky vážné nehody. Kolony jsou od dálnice D11 a v protisměru si postojíte pár minut. Ucpaný už je také příjezd do Náchoda z Jaroměře. Zdržíte se od Vysokova. Doprava kolabuje na silnici 52 kvůli omezení u Pasohlávek. Téměř 9-kilometrová kolona se táhne od Mikulova. V protisměru z Pohořelic si postojíte pár minut. Přerušované fronty hlavně kamionů jsou na dálnici D1 mezi 160 km od Velké Víteže až po Brno na cestě od Prahy. V úseku 7 km čekejte zdržení na 35 mezi Hrušovou a Litomyšlí od Vysokého Mýta. A v obou směrech je také ucpaná silnice 37 mezi Pardubicemi a Mikulovicemi na cestě s Chrudimi. Z Global Assistance, Kuba.
2: Ne, to nám to sem skáče. Agent, který si říká Tigr, potvrzuje komplikace mezi Jaroměří a Českou Skalicí.
4: Taraní nehoda za Jaroměří. Jsem koukal už toho odklízej, už tam dělají úpravy terénní, ale počítám tak nějaká hoďka ještě určitě. Fronta se táhne už od Skalice až ke Krunáči u dálnice, což je nějakých 7 kiláků a na dálnici dalších ještě kilák.
2: Děkujeme moc, pokračujeme. Postřeh ze silnice číslo 35, halo, halo.
5: Bacha, kolona od Turnova na Hodkovice, dlouhá cca 3 až 3,5 kilometru. Mějte se, opatrujte
2: díky
5: se.
2: Díky moc, taky kolegové vysílají. Petr Berka jako jedna rodina hlásí policejní radárek na okraj Plzně.
6: Ahoj Honzo.
2: Ahoj.
6: Na výjezdu z Plzně směr Zábila, Chrást, Měří, mají tam trojnožku, pozor.
2: Jak to říká radostně. Děkujeme 605 222 007, kdykoliv zavolejte, anebo se připojte přes naší žlutou rádiovou aplikaci. Já už bych to rovnou posunul do otázky, kolika leté 18-leté dnes hledáme. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Dnes to budou ti, co je jim 43 letos. Možná už bylo, jestli, že jsou od ledna až do začátku května narození, takže 43 let už jsou na světě a budeme se jich ptát, na co vzpomínají v roce 2001, když jim bylo 18.
8: No a k tomu máme ještě dneska dva lístky na koncert Rickyho Martina.
2: Bezva.
7: Jedeme dál.
2: Krásný prodloužený víkend, Radio Impuls, ahoj.
7: Ahoj.

0: Rádio Impuls, ve čtvrtek odpoledne, 3 minuty před 15. hodinou, ale jako by byl pátek, zítra máme státní svátek. Honza Varga připravil zprávy, dobrá přichází z Českého Švýcarska, další od benzínových pump, to už asi nebude tak dobrá. No a taky dneska máme náš nový projekt, když nám bylo 18.
1: To je pravda, dnes se budeme vracet do roku 2001, v něm právě budeme hledat ty čerstvě plnoleté impulzáky, ty osmnáctky. A vlastně letos je jim 43, aby jsme nemuseli sáhodlouze počítat, prostě jste to vy, kteří letos jste oslavili nebo oslavíte 43. narozeniny, tak o vás a o té vaší době, vaší plnoletosti to bude.
0: To je úplný střed té naší impulzácké rodiny. Takže po 15. hodině se budeme těšit, no já už jsem lehce natěl, že tedy víkend před námi prodloužený, co nás čeká za počasí.
1: No tak ten pátek nebude ještě nic moc, bude oblačný až polojasný, ale sprchne jenom výjimečně, častěji na horách na severu, naměříme 15 až 19 stupňů, na jihu Moravy bude kolem 21, ale pak už ty teploty polezou nahoru, sobota, neděle budou krásné a v neděli tam už zase meteorologové slibují teploty i přes 25 stupňů.
0: Krásná neděle to bude.
2: Víkend s rádiem Impuls. Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu a pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkazte své do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli. Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasi. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz. Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
6: Národní park České Švýcarsko je zachráněn. Opět přineseme aktualizaci ohledně cen paliv a asijské výrobky zahlcují Evropu. Je 15 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Požár v Českém Švýcarsku je pryč. Hasiči definitivně zkrotili plameny, které Národní park sužovali od soboty. Šéf jejich ústeckého ředitelství Martin Laníček považoval zásah za celkem náročný. Naštěstí ale nesahal ani po kotníky tomu z roku 2022.
7: Od té doby jsme se posunuli v rámci nějaké taktiky zásahu na ten požár. Posunuli jsme se jak ve vybavení technikou a posunuli jsme se například i v oblasti dronové služby a schopnosti monitorovat ten požár ze vzduchu, což nám ušetří tu lidskou sílu a dává nám to mnohem lepší přehled o té situaci.
6: V jednu chvíli zasahovalo v Českém Švýcarsku přes 540 hasičů a 8 vrtulníků. Oheň se rozhořel zhruba na 100 hektarech. Před 4 lety byl zásah potřeba na zhruba 10x větší ploše. Maximální ceny pohonných hmot v příštích dnech mírně klesnou. Podle nového cenového věstníku ministerstva financí zlevní benzín o 10 haléřů na 44 koruny a 42 haléřů za litr, zatímco nafta zlevní výrazněji o 45 haléřů na 44,15. Poprvé tak bude cenový strop u benzinu vyšší než u nafty. Tyto stropy platí pro nadcházející 4 dny a mají tlumit dopady prudkého zdražování z posledních týdnů. Vláda se rozhodla v opatřeních proti drahým palivům pokračovat i tento měsíc. Pouze mírně zvýšila povolenou marži obchodníků na 3 koruny za litr. Za vysokými cenami stojí především napětí na Blízkém východě, které v dubnu zrychlilo inflaci v Česku na 2,5%. Češi ve velkém nakupují asijské výrobky, ty už prý zahlcují celou Evropu. Unie proto od 1. července zruší bezcelní úlevu pro malé zásilky z asijských e-shopů do 150 eur. Cílem tohoto kroku je omezit příval levného zboží, které likviduje konkurenceschopnost evropských prodejců a podle komise často nesplňuje bezpečnostní normy. Za každou kategorii zboží v balíčku nově zaplatíte paušální clo ve výši 3 eur, což u drobných položek zvýší konečnou cenu až o stovky procent. Celní správa navíc varuje, že od listopadu nejspíše zavede další manipulační poplatek. Odborníci očekávají, že kvůli těmto změnám se čeští zákazníci začnou vracet k lokálním obchodníkům, u kterých získají větší jistotu i rychlejší dodání. Armáda chystá úpravy letiště Líně u Plzně. To se promění na základnu aktivních záloh. Vojáci už mají podle naší zpravodajky Kláry Fajstové hotovou zastavovací studii. Kláro, dobré odpoledne.
8: Hezký den. V areálu letiště v Líních se v letech 2022 a 2023 zvažovala stavba takzvané Gigafactory na výrobu baterií do elektroaut. To ale padlo a zelenou dostala základna aktivních záloh, podpora aliančních sil a rezerva pro případné krize. Kompletní projekt bude hotový příští rok. Areál už je oplocený. Bude potřeba udělat změny v inženýrských sítích, zbourat některé budovy, postavit nové a vypořádat se s ekologickými zátěžemi. Zůstat by měli letečtí záchranáři. Klára Fajstová, Radio Impuls, Líně.
6: V hornorakouském Linci se střílelo. Odpoledne tam starší muž zastřelil dvě ženy a následně obrátil zbraň proti sobě. Tragédie se odehrála před zraky svědků u jednoho z penzionů v městské části Sankt Magdaléna. Policie na místě zajistila vražednou zbraň, ujistila veřejnost, že nebezpečí už nikomu nehrozí. Přesné motivy pachatele ani identitu obětí policisté zatím nezveřejnili. Zprávy končí, s vámi jsou dál Renča a Petr.
0: 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Hondou Vargou. Ano, Petr Brožík.
1: A Renata Kuková. A dnes s vámi budeme vzpomínat na rok 2001, už za chvíli.
0: Teď činasky, pohoda, klídek, tabáček na Impulzu.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls, 7 minut po 15. hodině.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: No a dneska budeme vzpomínat na rok 2001, když vám bylo 18. To znamená, že letos slavíte 43. narozeniny. Přejeme na příštím rokem všechno nejlepší.
2: Na co se jako plnoletí z toho roku 2001 vlastně pamatujete? Co jste dělali? Byli jste ještě ve škole nebo jste už pracovali? Po čem jste toužili? Už jste měli třeba mobil nebo počítač?
0: No, v roce 2001 už by mohl být.
1: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Téměř celou hodinu se do toho roku 2001 budeme vracet s vámi. V září ochromily teroristické útoky ve Spojených státech a začala válka proti teroru. Takhle tehdy Pavel Zuna uvedl večerní zprávy na Nově.
3: Je 11. září 2001. Dobře si to datum zapamatujte. Je to den nejhoršího teroristického útoku v dějinách lidstva. Teroristé zaútočili na světoznámé budovy v nejhustěji osídlených oblastech Spojených států. Všude tam vládne naprostý chaos, ale jisté je, že o život přišly tisíce lidí. Je 11. září 2001 a svět už nikdy nebude stejný jako dnes ráno.
2: I tohle byl rok 2001, tak pojďme z toho roku k něčemu pozitivnějšímu. V tom samém roce například začala fungovat Wikipédie, která zásadně změnila dostupnost informací. Všichni jsme chodili na Wikipédii, když jsme dělali referáty.
0: Bez Wiki byli, no jistě.
2: Přesně tak. Ale taky třeba Tomáš Enge se stal prvním a zatím i posledním Čechem, který v roce 2001 jel závod Formule 1.
0: On se to rýmuje hezky, 2001, Formule 1.
2: Jo, je to on.
0: Tomáš nemohl jet v roce 2000 třeba, nebo 2005.
2: Ne, to ne, protože ještě v tom týmu nebyl ani, ale takhle se to sešlo, to je pravda.
0: Jo, je to tak.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: Abychom vás hezky pocitově umístili právě do toho roku 2001, tak jsme připravili nějakou muziku, která v té době vznikla. Třeba Petr Kotwald, Mumulen. Byla pecka tehdy.
2: Nedá se nic dělat, já vidím prostě toho Pepu Cardu, ale dobře, Petr Kotwald, obrovský hit. Ale těch hitů bylo v roce 2001 i Gary Halliwell, It's Raining Man. It's Raining Man.
0: Ale píseň znám, naopak každý, kdo zazněla samozřejmě i v deníku Bridget Jones.
2: Přesně, to jsem měla taky na mysli, jo.
0: Richard Miller byl nahý.
4: Už nebudem nahý, drahé slečny, drahé ženy.
0: I tohle je písnička z roku 2001, když vám bylo 18 a žije vlastně dodnes.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Už jste v tom roce 2001 myšlenkami taky? A bylo vám tehdy 18, tím pádem letos 43, tak zavzpomínejte a napište nám, nebo namluvte vaše příběhy z té doby, na co si pamatujete, co jste tehdy dělali, nebo vůbec, jaké jste měli plány. Náš WhatsApp je 605 222 007.
0: My se na to moc těšíme, na ty vaše vzpomínky, příběhy a bude to i pro vás skvělé si to hezky oživit. Od toho jsme tady pro vás. Teď další kus z roku 2001. Kylie Minogue.

0: 8 a čtvrtek odpoledne, za chvíli se vrátíme k těm našim osmnáctkám dneska z roku 2001. Budou taky Eláni znova sama dotkni a sledujeme i odjezdovou špičku a dopravu, tedy aktuální. Aktuálně velká šňůra mezi Mikulovem a Pasolhávkami, další problémy jsou na D1 a doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: I teď nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Odjezdová špička na prodloužený víkend je tady. A tak i proto 10-kilometrová šňůra aut trápí šoféry mezi Mikulovem a Pasohlávkami na tahu Vídeň-Brno. Další zácpu máme hlásenou z D1, a to konkrétně před Brnem směrem od Prahy. V Ostravě jsou dlouhé kolony v Rudné ulici v obou směrech a taky třeba v Frýdecké ulici před Vratimovem. 7-kilometrová kolona je mezi Hrušovou a Litomyšlí na trase Hradec Králové Svitavy. A po ranní nehodě zůstává stále uzavřená spojnice Jaroměře a Náchoda mezi Dolany a Velkým Třebešovem. Tvoří se tady kolony, další frontu sledujeme o kus dál na příjezdu do Náchoda. Další kolony taky vidíme u Hodkovic nad Mohelkou na silnici 35 z obou stran. Zasekaný je příjezd do Prahy od Plzně v úseku Rudná Ořech cestou k Modleticím na Pražském okruhu. A ještě to možná bude leckde přibývat. Vysílejte dopravu s námi, svoje postřehy zavolejte buď na 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem. A ty taky z Elány, znova sama dotkni, tady na Impulzu.

0: Radio Impuls, za chvíli třeba Erasure, jejich Always.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na Radio Impuls.
2: Vzpomínáme s vámi na rok 2001 a dobu, kdy jste právě vy byli plnoletí. Na WhatsApp nám napsal například Vašek z Brna. V létě 2001 jsem si koupil svůj první mobil, byla to Nokia 3310.
0: Já tu pamatuju taky, no to přežilo úplně všechno.
2: A, to je pravda.
0: A věřím, že jestli někdo v roce 2001 odložil nabitou do šuplíku, tak by teď vyndal a bude mít 70% baterky.
2: Ale pozor, on k tomu dodává, že s kamarády po škole chodili do internetu kavárny, kde si za 60 korun za hodinu stahovali různá vyzvánění. No tak to už si člověk představit nedovede ani.
0: Jo, jo, ozval se i Petr, v roce 2001 po 11. září jsme jeli poprvé k moři do Chorvatska. Tchýně nás odrazovala, ať nikam nejedeme, že bude válka.
2: No ona nakonec byla ta v Afghánistánu, ale Chorvatsko bylo v pohodě. Tereza z Vysočiny si zase vybavila, že tehdy poslouchala hudbu z CDček, která jí vypaloval bratranec. No jasně, tak rok 2001. No. Vypalovačky, ty prázdní CDčka frčely a už jsme měli muziky
0: tak
2: plno.
0: To bylo.
1: Když nám bylo 18.
0: Dokud se v roce 2001 chodilo na svěráku v Tmavomodrý svět nebo muzikál Rebelové. A premiéru měl i první film o Harry Potterovi, Harry Potter a kámen mudrců, natočený podle stejnojmenné knihy britské spisovatelky J.K. Rowlingové.
3: V Obradovicích určitě víš.
4: Bohužel ne.
3: Ne? Sakra, Harry, a kde se to tvoji rodiče všechno naučili?
4: Naučili?
3: Jsi čaroděj, Harry.
4: Cože jsem?
3: Čaroděj. A budeš zatraceně dobrý, až se v tom kapku posvědčíš.
2: Tak už se chytáte, rok 2001, tohle všechno s ním souviselo. Jestli vám v tom roce bylo 18, tak se nám ozvěte na WhatsApp s vašimi vzpomínkami na tu dobu. Ano, jste to vy, kteří letos slavíte 43.
0: Těšíme se na to.
1: Když nám bylo 18.

0: Impuls, čtvrtek odpoledne, teď je 2 minuty před 15:30. Za chvíli zase česká muzika, Michal Hrůza, a tentokrát živě z Českého mejdanu 2021 na Maluj svítání, to si dáme co nevidět.
1: No a za chvíli si budeme zase povídat o tom roce 2001, jak jste ho jako 18-letí vnímali, to jste vlastně letošní, ti, kteří vám je 43. Už nám píšete třeba to, že jste nosili tehdy ikonickou fishbone mikinu z New Yorku, což si pamatuju, že taky v Brně se chodilo na náměstí Svobody do New Yorku a všichni kupovali stejný značky mikin, vypadaly pak podobně. Tak jak jste na tom vy, na co vzpomínáte? Rok 2001, za chvíli.
2: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planého Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
3: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
3: Všechno na jednou?
5: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
6: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
8: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bilaklubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
12: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
13: V Gross Arltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Gross Arltálu, v údolí salaší. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
14: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.
17: Bacha na hlavu.

0: Puls, celá pecka z roku 2001 bude už za chviličku, poslouchejte dál.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Dnes odpoledne vzpomínáme na rok 2001 a hledali jsme vás, milí impulzáci, kterým tehdy bylo 18. Napsal nám Ondra, ten v tom roce chodil jednou týdně do knihovny, ne ale kvůli knížkám a čtení, ale protože doma neměl internet, tak se k němu připojoval právě v knihovně přes vytáčené připojení.
0: Já si to pamatuju taky velmi dobře, tak to pojďme vytočit, takhle to znělo.
2: A šlo to po každé?
0: Ty dřevní začátky toho vytáčeného připojení, tak tohle si musím pamatovat úplně každý.
2: A už se připojuje, to je ono. To si nepamatuju.
0: Pak se připojila, no rychlost byla pochopitelně tragická. Mm-hmm. A stahovala si třeba nějakou muziku, nějaký film a to pomaloučku ten teploměr běžel. No a dojelo to do 99%, už si říkala, jo, bude to. A vyhodil to error.
2: Jo, takhle zaseklo se. No tak ano, i tohle byl rok 2001, což už je vlastně z pohledu internetu fakt dost pravěk. Jirka z Litvínova přidává svoji vzpomínku, protože v tom roce měl počítač i mobil a měl brigádu v internetové kavárně. Přesně, ono se to nosilo. Tak.
0: Jo, no a na WhatsApp se nám ozvala i Petra. Když mi bylo 18, chodila jsem na zdrávku do Opavy. Hned po vysoké škole jsem odjela do zahraničí a už 19 let žiju v Anglii. Čím jsem starší, tím víc mě to táhne zpátky domů do naší krásné země. Petro, no neváhejte, rádi vás tady uvidíme zase.
2: Jasně, jako přilejte, je z Anglie, to je, co by kamenem dohodil. No, takže kolosíček. Určitě si myslím, že Petra sem zavítá, tak není to daleko, jasně, dá
0: tak,
2: se.
0: Tak, dneska krásné příběhy od vás, hezké vzpomínky a ještě vlastně se v tom roce 2001 přidržíme, protože skupina No Name letos slaví 30 let na scéně, taky úžasná doba. A v tom roce 2001, na který jsme vzpomínali, tak přišli s písničkou Děkujem, že jsi.
2: Tak si ji dáme.
0: Jo, tady je.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabiček.

0: Radio Impuls, čtvrtek odpoledne, za chvíli Hráč a skupina Turbo, taky další speciál s Honzou Lídlem, mluvčím ředitelství silnic a dálnic. Máme tady čtvrteční odpoledne, prodloužený víkend, zítra státní svátek, takže zejména děti si užijí 3 dny volná, mnohým z vás už taky padla. Stejně jako našemu panu profesorovi, kterého znáte už z našich impulzovských rán, zase v pondělí ráno prověří vaše znalosti, je přísný, chytrý, pochvalu nedává jen tak, ale máte ho rádi, to už teď víme. Takže zpátky do lavic, každý všední den na Radio Impuls, nejdříve tedy v pondělí ráno, buďte u toho. Sledujeme taky aktuální dopravu odjezdovou na ten prodloužený víkend, zasekaná momentálně D1 od Prahy na Brno právě před Brnem a doprava 007 je tady za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Dělají se tady kolony od Olomouce, to stojí až o Bohuňovic.
1: Bezva, díky za tuhle informaci. Několika kilometrová kolona popojíždí na cestě z Vysokého Mýta do Svitav mezi Hrušovou a Litomyšlí. Profíci z Global Assistant hlásí, že kvůli vážné nehodě zůstává uzavřená silnice 33 od Jaroměře Náchod v úseku mezi Dolany a Velkým Třebešovem. Zdržíte se v koloně už od sjezdu z dálnice D11. Kvůli zúžení se ucpává silnice 35 u Hodkovic nad Mohelkou v obou směrech. Pojďme do hlavního města v Praze a současně na Pražském okruhu sledujeme hned několik dlouhých kolon. Na závěr dopravy přece jenom jedna pozitivní zpráva. Kolona mezi Mikulovem a Pasohlávkami směrem do Brna se průběžně zkracuje. Zapojte se taky, dopravu s námi vysílejte rovněž, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, hned teď Alvaro Soler a pak taky speciál s ředitelstvím silnic a dálnic. Na Impulzu.

0: Hezké odpoledne s námi, další česká muzika bude co nevidět, hráč od skupiny Turbo. Posloucháte Radio Impuls a ve studiu teď těžce usedl jako starý otlučený patník Jan Riedl, mluvčí ředitelství silnic a dálnic. Ahoj.
1: Ahoj Petře, dobrý den všem posluchačům.
0: Honzo, jel jsem před pár dny po dálnici kolem Pardubice, tam dál jako na Litomyšl, Svitavy a pak Olomouc.
1: Já vím přesně, na co se zeptáš.
0: No, asi jako všichni. Jo. Proč tam chvíli jdu po dálnici, pak po silnici, pak zase po dálnici?
1: Nezbláznili jsme se, ani si z řidičů neděláme srandu, pravda je prostá. Na dálnici 35, to je ta linie, když se, jak představím si mapu, vodíčí přes Hradec, Pardubice, Vysoké Mýto, Litomyšl.

0: Příšl, Svitavy až na Mohelnici Olomouc, tak tam je teďka ve výstavbě 6 úseků, celkem 47 kilometrů. No a ty úseky, které už máme hotový, tak ty jsme samozřejmě dali do provozu.
1: No a když se tam pojede po dálnici, jako myslím furt po dálnici.
0: Ale budeme přidávat tu dálnici tak trošku jako výdelně knedlíky, jo, to je pravda. Ještě letos v srpnu pustíme provoz mezi Pardubicema a Vysokým Mýtem, zatím teda bez tunelu, a příští rok pojede tunel a k tomu i 18 kilometrů kolem Litomyšle.
1: A tam už to s obou konců.
0: Jasně, tam už to s obou konců samozřejmě napojíme na dálnici. Takže příští rok, počítám tak asi počátkem zimy,
1: se už pojede plynule po dálnici z Prahy až před Litomyšle.
0: Přesně tak. A jak to bude dál, tak to si třeba směrem na Mohelnici řekneme příště, jo?
1: Někdy příště s mluvčím ředitelství silnic a dálnic a velkým fanouškem asfaltu Honzou Riedlem. Ahoj.
0: Šťastné kilometry, ahoj.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Radio Impuls. Čtvrtek odpoledne, 2 minuty před 16. hodinou. Honza Varga přináší zprávy, jsou tady co nevidět. Potom třeba Barbora Poláková, nafrněná. A venku co?
1: Venku to bude v pohodě, venku nás čeká celkem oblačný pátek, sprchne jen výjimečně a teploty 15 až 19, na jihu Moravy 21.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18, vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Falcon uvádí.
4: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
3: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
5: Jarňátka už nemlčí.
6: Pustujte, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
3: B-tým na stopě. Právě v kinech.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
8: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
9: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Policisté našli peníze nedaleko vybuchlého bankomatu. Ministryně Mrázová odmítla rezignovat a svět hledá cestující z lodi Hondius. Zprávy v 16 hodin má Honza Varga.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Pražští policisté našli v Kunraticích větší finanční hotovost. Tu jim předal zákazník, který krabičku s hotovostí našel ráno v obchodě v regále mezi rohlíky. Podle odhadu šlo o 1 000 000 korun. Policisté sice původně prověřovali souvislost s nočním výbuchem bankomatu ve stejné čtvrti, tuto vyšetřovací verzi už ale vyloučili. Zatímco původ majetku v pečivu zůstává záhadou, kriminalisté dál pátrají po pachatelích, kteří trhavinou zničili bankomat v Dobronické ulici. Podle policie ukradli kolem 300 000 korun. Vyšetřovatelé teď hledají svědky útěku podezřelých na koloběžkách. Čtvrtina mladých je závislá na nikotinu. Klasické cigarety ale vystřídalo takzvané vapování. Většina elektronických cigaret v Česku ale právě nikotin obsahuje.
13: Průzkum mezi více než 3 000 studenty udělala společnost GTS Alive. Podle jejího ředitele Radka Šicha u nikotinových výrobků už zdaleka nejsou hlavním problémem klasické cigarety, tak jako tomu bylo dříve.
14: Ty si dají několikrát týdně 4% teenagerů, 16% si je dá příležitostně, daleko více rozšířené jsou elektronické cigarety, takzvané vapy. Právě elektronické cigarety denně konzumuje více než 1/5 studentů pod 18 let.
13: Podle mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánky Čechové náctiletí užívají e-cigarety často v domnění, že jsou bezpečné.
15: Tabákový průmysl cíleně oslovuje mládež pomocí příchutí, designu a klamavého marketingu. Tyto produkty ale nejsou neškodné. Neexistuje bezpečná úroveň užívání nikotinu.
13: Druhým nejužívanějším nikotinovým výrobkem po elektronických cigaretách jsou u mladých nikotinové sáčky. Martina Kroa, Radio Impuls.
11: Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová odmítla rezignaci, který vyzvala opozice kvůli podezření ze zneužívání levného obecního bydlení v Bílině a nepovolené objekty na jejím pozemku. Ministryně v bytě o rozloze 130 metrů čtverečních platí nájem zhruba 4,5 tisíce korun, což hájí dřívější tíživou životní situací a rolí samoživitelky. Na speciální tiskové konferenci Mrázová zdůraznila, že má podporu předsedy hnutí Andreje Babiše. Zároveň přiznala nedůslednost u staveb na svém pozemku, které odporují územnímu plánu, a slíbila nápravu. V reakci na kauzu navrhl předseda Pirátů Zdeněk Hřib novou legislativu, která by politiky nutila zveřejňovat užívání zvýhodněných obecních bytů. Zlínský kraj trpí obrovským suchem. Jeho vedení tak podle našeho zpravodaje Jana Čady přijalo řadu opatření, která mají bránit vzniku požárů. Honzo, dobré odpoledne.
16: Dobrý den přeji. Opatření iniciovalo po nedávných rozsáhlých lesních požárech vedení hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Lesní pole jsou teď absolutně vysušené. Zcela logicky tak je zakázáno mimo jiné vypalování trávy, rozdělávání ohňů na volných prostranstvích. Stejně tak musí obce zajistit volné příjezdové cesty k lesům a zdrojům vody určené k hašení požáru. V krajním případě může začít platit i zákaz vstupu do lesů. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
11: Úřady po celém světě pátrají po desítkách cestujících z výletní lodi MV Hondius. Na té se rozšířila nebezpečná nákaza hantavirem. Přibližně 30 lidí různých národností opustilo plavidlo koncem minulého měsíce na ostrově Svatá Helena a odletělo do svých domovů. Odborníci teď varují, že se virus může přenášet i mezi lidmi, což dokazuje případ hospitalizované letušky společnosti KLM. Ta pravděpodobně onemocněla po kontaktu s nakaženou cestující v letadle. Světová zdravotnická organizace potvrdila úmrtí 3 osob na jihoamerickou variantu viru. I přes sledování kontaktů ve Spojených státech a Evropě považují zdravotníci riziko pro širokou veřejnost za velmi nízké. To byla poslední zpráva, dál pokračuje Renča s Petrem.
0: Zprávy s Honzou Vargou skončily 4 minuty po 16. hodině. Ano, i nadále s vámi Petr Brožík
1: a Renata Kuková, a buďte ve střehu, protože za chvíli hrajeme o 2 vstupenky na koncert Rickyho Martina.
0: A teď Barbora Poláková nafrněná je tady.
17: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Puls ve čtvrtek odpoledne 7. května, teď je 3 minuty před čtvrt na 5. Za chvíli česká muzika, bude to Marek Ztracený, Moje milá. Sledujeme také aktuální dopravu, přerušované kolony jsou na D1 v úseku 9 křížů Brno směrem od Prahy na Moravu. Doprava 007 je tady za 3 minuty. No a taky dneska pro vás máme tu úžasnou věc, protože budeme zvát na koncert Rickyho Martina 29. června v pražské O2 aréně. Ricky Martin získal hned několik hudebních cen Grammy a jeden z nejvlivnějších latinskoamerických umělců všech dob. Je známý svou energií, má obrovské charisma a schopnost proměnit každý koncert ve velkolepou oslavu života. Do Prahy se vrátí po 8 letech a patří mezi nejočekávanější hudební události roku 2026.
1: To je pravda, protože s Ricky Martinem se můžete vždycky těšit na dechberoucí pódiovou produkci. Je tam všechno. Živá kapela, špičkoví tanečníci, on taky umí emotivní balady, ale i samozřejmě latinskoamerické rytmy, taky se narodil v Portoriku, no bodejť, ty promění tenhle večer v nezapomenutelný, nejenom hudební, ale právě proto i taneční zážitek. Pražská O2 Arena se roztančí v rytmu jeho největších hitů, jako Livin' La Vida Loca, She Bangs, Maria nebo The Cup of Life.
0: No, za chvíli
1: soutěžíme. Já myslím, že Petr už čají vlní boky latinskoamerickým rytmem.
0: Vstupenky dvě máme za chvíli.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden

0: 3,5 litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.
1: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď již servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přerušované kolony sledujeme na D1 v úseku 9 křížů Brno směrem od Prahy na Moravu. Hodně pomalu to jede taky na trase Brno-Svitavy na silnici 43 mezi Českou a Lipůvkou a tradičně se ucpává i příjezd do Kuřimy od Brna i od Tišnova. Problémy pokračují taky na příjezdu do Litomyšle směrem od Hradce Králové na Mohelnici. Hasiči stále odklízejí následky ranní nehody na trase mezi Jaroměří a Náchodem v úseku Dolany Velký Třebešov. Další kolony sledujeme na 35 před Hodkovicemi nad Mohelkou z obou stran, nebo třeba v Praze na jižní spojce v obou směrech. Praha se ale uspává na více místech a uspává se více silnic. Inu, odjezd na prodloužený víkend. Pevné nervy hlavně. Když přijete později, nic se neděje, jsou před námi 3 krásné dny i počasí bude přát. Zapojte se do dopravy buď zavoláním na 605 222 007 nebo svůj vzkaz nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Rádio Impuls, čtvrtek odpoledne, 5 minut před 5:30, za chvíli další česká muzika, opět a Radeček, všechno je v pořádku. Já myslím, že bude všechno velmi v pořádku, když někdo z vás vyrazí na úžasný koncert. Ricky Martin, jeden z nejvlivnějších latinskoamerických umělců, bude mít po 8 letech koncert v Praze 29. června v O2 aréně.
1: A vy teď máte příležitost vyhrát 2 vstupenky na koncert. Otázka soutěžní je jasná. Napište nám, ve kterém roce se Ricky Martin narodil. Možnosti, jak už jste zvyklí, jsou 3. Buď je to za A v roce 1961.
0: Nebo za B 1971.
1: A nebo za C 2001. Takovýhle mlaďoch ten Ricky Martin vypadá dobře. Odpovídejte na WhatsApp 605 222 007 a za chvíli voláme někoho, kdo 2 lístky vyhraje.
0: No super, za chvilku jdeme na to.
2: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
3: No jaké bys chtěla?
2: No přece ty z Baumaxu.
3: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
2: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
6: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC 2. kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC 2. kyblík za polovinu.
7: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
9: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny. 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
14: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Rádio Impuls, čtvrtek odpoledne, za chvíli impulzovec krabička, v ní Karel Zich, Máš chuť majoránky. Ricky Martin, jeden z nejvlivnějších latinskoamerických umělců všech dob, míří do Prahy. A my pro vás máme na jeho koncert 29. června v pražské O2 Areně dvě vstupenky.
1: Chtěli jsme málo, jenom správnou odpověď na otázku, ve kterém roce se zpěvák narodil. Nabízeli jsme roky 1961, 71 nebo 2001. Mně by se líbil 25-letý Ricky Martin, ale to prostě už je doba dávno minulá. Na telefonu snad máme někoho se správnou odpovědí. Hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Irena Minářová z Olomouce. Irenko, tak kdy se narodil Ricky Martin?
2: No, bylo to za B 1971.
1: Jasně, je mu 55 letos, chlapíkovi, ale pečuje o sebe, vypadá pořád dobře.
0: No, v nejlepších letech vypadá krásně, skoro jako já, takže to je super.
1: Tak se zase uklidníme, on má vlasy, jo, takže to už jsme si tady jako vysvětlili, jaký je rozdíl mezi tebou a Ricky Martinem.
0: Já vlasy mám, ale velmi krátké. Irenko, já vás úplně vidím, jak už tam budete tančit v té O2 Areně.
2: No.
1: Co?
2: Určitě.
1: Koho vezmete sebou? Nějakýho tanečníka nebo tanečnici?
2: No, asi přítel.
1: No, jasně. Krásný, užijete úžasný. Si to parádně. Latinsko-americké rytmy, to je něco. Tak
0: Jirenko,
1: vám gratulujeme.
0: Zdravíme do Olomouce, gratulujeme. Děkuju. Mějte se krásně, užijte si koncert a klidně si tam vyfoťte selfiečko, pak nám to pošlete, jo?
2: Dobře, děkuju. Hezký den, na shledanou.
0: Gratulujeme. Tak to byla Irenka, další dvě vstupenky pro tento týden. Poslední na koncert Rickyho Martina. Celá veřejnost je zvána na koncert Rickyho Martina. Ten se koná 29. června v pražské O2 Areně. Vstupenky jsou k dostání na webu www.ticketmaster.cz anebo www.ticketportal.cz.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Radio Impuls, Miroš Birka, Bělý kvet, to bude za chvilku, no úplně bílé a hezké to není na silnicích. Hustý provoz aktuálně na tahu Praha-Brno a připomínáme taky neprůjezdnou silnici 33. Podrobnosti v dopravě 007 už za 2 minuty.
1: Na Impulzu každé všední ráno můžete vyhrát až 100 000 korun, je to tak, mluvím o hře. Halo, tady Impulzovi, do které pochopitelně musíte být nejdřív zaregistrováni, pak taky musíte být připraveni a mít hlavně telefon někde poblízku, protože když vám náhodou naše Impulzovic rodina ráno zavolá, tak musíte říct to jediné správné heslo jako první, a sice halo, tady Impulzovi. Dneska se to podařilo, Blanka řekla heslo správně, pak se nechala zatočit kolem, dala důvěru Honzovi Daňkovi a vytočila si dvojnásobek.
0: Díky Daňkovi, máte 20 tisícovek, Blani. Zůstáváme kamarádi. Kam 20 tisíc budeme posílat?
2: No, představte si, že do hranic u Aše.
0: Ježišmarja, to jsme skoro v Německu, ne?
2: Ano, a právě teď jsem taky v Německu.
0: Vy tam pracujete?
2: Jo.
0: Výborně, takže 20 tisíc korun bude
2: no,
0: příjemné, příjemné přilepšení k vaší výplatě.
2: No super, moc vám děkuju a přeju prodloužený hezký víkend.
0: Takže v pondělí ráno zase u Impulzových budou hřet ty velké peníze až 100 tisíc korun. Vykročte tomu naproti. Zaregistrujte se na webu Impulzu v naší žluté mobilní aplikaci nebo SMS-kou na čísle 906 11 09. Takže na nic nečekejte, máte na to celý víkend, celé 3 dny. Hrajte s námi. No a připomenu, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Tak já pořád poslouchám, jak si každej si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Pracovnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Někdy stačí pár minut, jeden rozhovor, jedna písnička, jeden moment, který vám

0: Na YouTube Rádia Impuls najdete rozhovory, živá vystoupení a chvíle, které mají smysl a zahřejí vás kdykoliv během roku. Přidejte se k nám, sledujte, odebírejte a užívejte si život z lepší stránky. Rádio Impuls na YouTube. Radost každý den. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 4:45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hustý provoz pozorujeme na tahu Praha-Brno v úseku mezi exity 168 a 196. Profíci z Global Asistance dále připomínají neprůjezdnou silnici 33 za Jaroměří směr Náchod, a to v úseku mezi Dolany a Velkým Třebešovem. Počítejte tam s kolonami. Další kolony jsou na 35 na trase Liberec-Turnov před zúžením u Hodkovic nad Mohelkou. Zdržíte se v obou směrech. Řidička Aja nám hlásí komplikace na výpadovce z Prahy na Ústí nad Labem. Ajo.
2: Příjezd z Prahy směr dálnice D8. Těsně před koncem Prahy je vlevo u svodidel dopravní nehoda a díky tomu se štosuje celá Cínovecká.
1: A jo, díky za to aktuální info. Ještě doplním, že kvůli nehodě a koloně v Cínovecké se ucpává i Kbelská ulice směrem od Hloubětína na Zdiby. Pražský okruh je ucpaný v úseku Zličín Ořech směr D1. Přerušované kolony jsou v Praze na jižní spojce mezi Spořilovem a Štěrboholy a v protisměru před Barandovským mostem. Provoz v Praze ale sílí na mnoha místech tak pevné nervy. A jak už jsem říkal, připojte se taky dopravu, vysílejte s námi a dalšími impulzáky buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu!

0: Plus, čtvrtek odpoledne, 2:15 před 17. hodinou. Před námi jsou zprávy, které připravil Honza Varga. Kromě jiného o tom, že přemnožené kozy mají problém na Brněnsku, nebo spíše s nimi je problém. Více ve zprávách potom Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád. No a počasí na svátek budeme mít rádi.
1: Rozhodně. Pátek sice, tedy zítřek, bude oblačně až polojasný, sem tam sprchne, častěji na horách na severu, naměříme 15 až 19. Na jihu Moravy bude ale kolem 21 a pak už to bude jenom stoupat a dokonce na neděli meteorologové slibují 25, takže se máme na co těšit.
0: Krása střídá nádheru.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
6: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
7: Music is like a heartbeat.
6: Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
8: There's no one like you, and there never will be.
7: I love you!
6: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
9: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
10: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
11: Prověříme, jak je to s vykrádáním bankomatů. Přemnožené kozy terorizují obec na Brněnsku a Bělorusové se mohou vrátit do mezinárodních soutěží jako týmy. Zprávy v 17 hodin má Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Z bankomatu v pražských Kunraticích zmizelo zhruba 300 tisíc korun. Tolik si podle policie měli odnést pachatelé, kteří bankomat v noci na dnešek odpálili. Kriminalisté teď pátrají po svědcích, kteří si v brzkých ranních hodinách všimli podezřelých osob na elektrokoloběžkách v okolí Kunratického a Krčského lesa. K výbuchu došlo kolem 3:30 ráno. Pachatelé to provedli stejným způsobem jako tři už zadržení podezřelí před měsícem u obchodního centra na Opatově. Vykradení bankomatů ale bývá spíše raritou. Vniknutí do nich bývá náročné a ani tak není úspěšnost pro pachatele zaručená. Nejčastěji se snaží bankomaty otevřít výbušninou nebo je vytrhnout a odvést.
12: I po úspěšném vniknutí do bankomatu může lupič odejít s prázdnou. Například před měsícem si zloději vybrali stroj od České spořitelny. Její mluvčí Filip Hrubý nám potvrdil, že jejich bankomaty umí násilně získané peníze zničit.
13: V případě, že k násilnému vniknutí přece jen dojde, například za použití výbušniny, jsou součástí našich bankomatů samozřejmě zabezpečovací zařízení, která zajistí znehodnocení hotovosti.
12: Bezpečnostní expert Stanislav Kazbunda v našich Impulzech Honzy Benešovského řekl, že jde většinou o patrony s fialovou barvou.
14: Pokud ty bankomaty byly tímto způsobem zajištěny, tak je poměrně pravděpodobné, že ty bankovky, pokud se k ním pachatel dostane, takže budou znehodnoceny. Samozřejmě při tom výbuchu tady těch barvitých patron jsou většinou zasaženy velká většina těch bankovek.
12: Z krádeží se banky snaží poučit a u svých strojů posílit zabezpečení. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
11: Obyvatelé Unkovic na Brněnsku marně bojují s přemnoženým chovem koz. Asi 300 zvířat tam žijí v otřesných podmínkách. Trpí týráním a sousedy ničí hluk a zápach. Chovatel ignoruje úřady, zvířata neoznačuje a uhynulé kusy pálí na pozemku. Kozí stáda často utíkají a okusováním ničí okolní pole, stromy i plodiny. Veterináři zjistili řadu pochybení, uložili pokutu a navrhli redukci stáda. Starosta Zdeněk Pospíšil kritizuje nečinnost institucí a žádá o pomoc ministerstvo. Cílem obce je snížit počet zvířat na udržitelných 50 kusů a zajistit klid. Bělorusko se vrací do hry. Mezinárodní olympijský výbor doporučil sportovním federacím, aby zrušili omezení pro starty běloruských sportovců. Na rozdíl od Rusů, pro které suspendace nadále platí, se Bělorusové mohou vrátit do mezinárodních soutěží i v týmových disciplínách. A to včetně užívání státní vlajky a hymny. Bělorusko bylo dosud kvůli podpoře ruské invaze na Ukrajinu postižené podobnými sankcemi jako Rusko. Jeho reprezentanti směli vystupovat pouze pod neutrálním statusem a bez vazeb na armádu. Nové doporučení znamená výrazný obrat v přístupu k běloruskému sportu na světové scéně. Čeští hokejisté večer hrají ve švédském Ängelholmu proti domácí reprezentaci. Začínají švédské hry, poslední turnaj před mistrovstvím světa. Švédové zatím v tomto ročníku Euro Hockey Tour vyhráli všech 9 zápasů. Obránce národního týmu Michal Kempný proto čeká těžký zápas.
15: Hráli fakt dobře a tenhle týden nebude výjimkou. Jo. Myslím, že to bude ještě kvalitnější a myslím si, že můžeme být lepší. My jsme vlastně mečovali tu rychlost tady té úrovně hned od první minuty a já si myslím, že je to něco, co se budeme soustředit tenhle týden.
11: Duel Švédsko-Česko začíná v 19 hodin. Švédové mají v tabulce Euro Hockey Tour díky 9 výhrám náskok 13 bodů před druhým Českem. Tím zprávy končí, dál jsou tu pro vás Renata Kuková a Petr Brožík.
0: 4 minuty po 17. hodině skončily zprávy s Honzou Vargou. Skutečně jsme tady přejeme krásné čtvrteční odpoledne.
1: Přesně tak a chtěli bychom říct, že se rozloučíme s pracovním týdnem.
0: No nádhera je to, zítra svátek, teď Eva Farná, měl jsi mě vůbec rád.
2: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Impuls ve čtvrtek odpoledne. Já se musím dávat pozor, protože furt mám na jazyku pátek, tím, že dneska
1: to
0: poslední
1: chápu.
0: Tancovní den. Takže skutečně čtvrtek odpoledne, 7. května, 4 minuty před čtvrt na 6. Za chvíli česká muzika, Xindle X a Puberťák, sledujeme samozřejmě i aktuální dopravu. Ta se teď aktuálně vleče zejména na D1. Doprava 007 je tady za 3 minuty ve vysílání Impulzu. No a taky sportěčka Renča dneska má svůj prostor na výsluní.
1: No ale já trošku s tím tvým pátkem, jak máš pocit, že už dneska je pátek, tak schválně, víš, co bude ten příští týden v pátek?
0: Příští týden v pátek, to už asi nebude žádný svátek, takže...
1: Ne, pěkně do práce se půjde.
0: Půjde se do práce. A mám pocit, že hokejky budou v akci.
1: No je přesně jo, tak, když vlastně, už se bavíme o tom, že sportěčka, takže o sportu, jasně, příští týden v pátek začíná mistrovství světa v hokeji ve Švýcarsku, takže hokejisté před sebou mají poslední prověrku formy švédské hokejové hry, které dnes začínají, už o nich mluvil Honza Varga ve zprávách, je to pravda trochu netradiční termín, býváme na ně zvyklí mnohem dřív, jenom že byly zimní olympijské hry, takže se ten program logicky trošku změnil a je takhle nahuštěný. Za necelé 2 hodiny tedy naši zahájí švédské hry proti domácímu Švédsku. V sobotu nás pak v poledne čeká Finsko a v neděli ve stejný čas Švýcarsko. No a potom to bude mít zase nahuštěné trenér Radim Rulík, protože jenom co v letadle dosedne ze švédských her v Praze na letišti, tak bude mít tiskovou konferenci, kde oznámí konečnou sestavu na světový šampionát. Takže švédské hry jsou v podstatě důležité stejně jak pro něj, tak i pro hokejisty naše. On bude hledat logicky tu nejlepší soupisku pro mistrovství světa. O hokejisté, ti se zase budou chtít předvést v tom nejlepším světle, aby se do reprezentace dostali, do nominace, kteří ještě jistou nemají. A zrovna dnešního soupeře, to je potřeba říct, Švédy budeme mít na šampionátu i ve skupině, myslím, že to bude i druhý náš soupeř, takže taková nenápadná generálka, podívat se, jak to, kdo hraje, i když jsou to soupeři, kteří se během roku potkají
0: jistě,
1: milionkrát, takže už o sobě vědí.
0: I ty soupisky se promění. Nicméně Švédové vedou tabulku Eurohockey Tour. Ty zatím odhrané zápasy pohledem tebe jako odborníka ukázaly něco o naší repre?
1: Ale to je jako těžký říct, protože ta sestava je pokaždé trošku jiná a trenér ji tam bere vždycky trošku z jiného důvodu, protože tam se někdo zkouší, tam to bylo zase, tam byly přípravné zápasy třeba před olympiádou, tam už se moc neskouší, tam už ladíš ten systém, který má Radim Rulík pořád stejný, takže teď bude spíš důležité vždycky to vyladit na ten důležitý turnaj, což bude pro nás mistrovství světa. A když pořád vzpomínáme na to pěkné zlaté mistrovství světa z Prahy, tak bychom se mu zase chtěli trošku přiblížit.
0: Tak na vyladění zbývá 8 dnů, jak se říká, času do. Zatím, tak...
1: Vážně, jo? Tak by, pane Rulík, slyšel jste Petra odborníka, času dost, klídek.
0: Jdu.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Možná se bázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
7: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
8: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdí.
8: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
9: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
8: Vařte jako myšurini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky?

0: operátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Doprava se aktuálně vleče na D1 v úseku mezi Kývalkou a Brnem na tahu Praha-Vyškov. Kamiony jedou v koloně od 168. kilometru D1 před Brnem. D1 se ucpává, ale ještě u Modletic směrem z Prahy na Brno. Kvůli zúžení se vleče doprava na trase Liberec-Turnov na silnici 35 před Hodkovicemi nad Mohelkou. Kolona je tady v obou směrech. Další kolony vidíme na Pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem na trase Ruzině Modletice. Zdržíte se třeba taky na pražské jižní spojce, a to v obou směrech. Dopravu vysílejte s námi, budeme za to rádi, nejenom my, ale další kolegyně a kolegové za volantem právě teď. Buď zavolejte svoje postřehy nebo varování na 605 222 007, nebo to velice pohodlně můžete namluvit do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď taky s Xindlem X.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Impuls, Petr a Renata, další česká muzika bude hned v podání Jelenů, Touha a pláče. My zase pro vás budeme mít sbírku těch krásných, úžasných, malých, každodenních radostí ze života za pár minut v našem vysílání. No a tak mě napadá, Renčo, co tobě udělalo radost v poslední době, dneska, včera, co je aktuální u tebe radostného?
1: Jako, takhle, malá radost, bavíme se o maličkostech,
0: no,
1: jo? Tak třeba dneska, já chodím vždycky ráno kupovat pečivo, aby bylo čerstvé, do takového malého obchůdku, kterou máme ve vedlejším domě. Vždycky tam mají rohlíky a chleba, toustový chleba. A dneska koblížky.
0: Dneska byly koblížky.
1: No, tak jsem si dva koupila k snídani, protože doma nikdo, jenom já, tak jsem měla koblížek snídani. To byla malá radost.
0: To jsou ty malé radosti. Mm. Ale já jsem se dozvěděl ještě o nějakém jistém balíčku, který ti přišel.
1: Takhle, chtěla bych říct, až budete chtít říct někomu nějaký tajemství, tak ho neříkejte tady Petrovi Broždíkovi, protože on to hnedka vykecá. Jasně, přišel mi taky malý balíček, malá radost, a v něm bylo 9 krásných kalhotek.
0: No tak to je hezký.
1: Chceš něco, nějaký podrobnosti, barvy? No, bílá, bílá, tělová, černá, krajkový.
0: Jo, super.
1: U toho bych jako skončila, u těch malých radostí.
0: To je ještě lepší než koblíčky, takže super.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
5: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
8: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Stavadniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
11: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na Toyota.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Rádio Impuls, za chvíli už připravená Impulzovic krabička, v ní Olympik, okno mé lásky, těsně před prodlouženým víkendem.
1: Rádio Impuls, radost ze života.
2: Jak jste slyšeli, radost ze života vám na Impulzu rádi přinášíme prostřednictvím našeho vysílání a konec konců my tu radost můžeme najít v maličkostech, v čemkoliv mezi posluchače. Navíc vyráží napříč celým Českem naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroa a ta se zajímala o to, co vám vykouzlí ten největší úsměv na vaší tváři.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Největší radost mi dělá čas strávený s rodinou, s kamarádama, hezký počas a když vstanu ráno z postele a nic mě nebolí.
5: Mě dělá největší radost moje cestování, když se probudím ve svém autě, kde mám ve stavbu, na nějakém útesu a mám krásné ráno.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
6: V životě mi dělá největší radost asi, když jsem zdravá a šťastná a moje rodina a přátelé taky. Protože to je pro mě to nejdůležitější. Když nejde o život, jde o...
0: To bylo krásně zakončeno. Když nejde o život, jde
2: o nic.
0: O nic, ano, to bylo to správné slovo. Přejeme krásné, radostné sváteční dny, 3 dny volna před mnohými, tak si je prožijte hezky, když u toho bude Rádio Impuls, budeme rádi.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Plus, za chvíli další česká muzika. Iveta Bartošová, PS, tady bude. My sledujeme i aktuální dopravu. Problematická D1 před Brnem. A taky je teď kritický úsek mezi Modleticemi a Mirošovicemi směr Brno. Doprava 007 za necelé 2 minuty v našem vysílání. Před námi 3 sváteční dny, nebo teda 1 sváteční a dva víkendové. No a v pondělí se zase vrátíme do času, kdy nám bylo 18.
1: Jasně, budeme zase vzpomínat, tak jako každý všední den, vždycky po 15. hodině vzpomínáme, jaké to bylo, když jste byli plnoletí. V pondělí budeme vzpomínat na ty, kterým bylo 18 v roce 1997. Ty jsi ten rychlý počtář, takže letos je jim kolik?
0: 640, jestli spočítám dobře.
1: 47.
0: No, to je...
1: Jo, to těsně vedle, dobře. No tak možná někomu je ještě 600, protože má narozeniny třeba teprve v srpnu. Tak jsem myslel, jo. Takže vy, kterým je 47 v tomto roce nebo bude, tak si určitě vzpomenete, co jste dělali, když vám bylo 18, tak se na vaše příběhy budeme v pondělí těšit.
0: První lásky, první nové oblečení z Tuzexu a spousta dalších věcí.
1: Jo, určitě, možná nějaká, já nevím, první práce nebo brigáda nějaká, já nevím, mobil. Nevím, těšíme 97, se. Není to brzy na mobilu?
0: No, byly takové ty velikánské
1: kufříkové. Jo, ty velikánské, tak možná tati u tatínka viděli takovou tu velkou 6-kilovou skříňku, ano.
0: Přesně tak, v pondělí ve 3 se těšíme.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tuna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct.
5: Prozradí, že třeba německé automobilky v tuto chvíli opravdu už vyvíjejí jak syntetický benzín, tak syntetickou naftu.
2: Politická arena, vzpomínky, ale také překvapení.
6: No je, protože ty pojišťovny mají miliardy na účtech.
7: A to je škoda, že nám vypadl Roman Špusler.
2: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: A letí za vámi nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Několika kilometrová kolona je teď na D1 před Brnem směrem od Prahy. A profíci z Global Assistant hlásí silný provoz na D1 mezi Modleticemi a Mirošovicemi směrem z Prahy na Brno. Po nehodě zůstává blokovaný provoz na silnici 33 na trase Jaroměř Náchod mezi Dolany a Velkým Třebešovem. Na trase Klatovy Strakonice u Mochtína srazil osobní auto se s nákladním. Na místě jsou záchranné složky, dávejte pozor. Další nehoda komplikuje provoz na cestě z Benešova do Tábora na silnici číslo 3 u Votic a dopravu tady navíc stěžují stavební práce. Čekejte kolonu a nepříjemnosti. 5-kilometrová fronta se táhne na Pražském okruhu směr D1 mezi Zličínem a Ořechem. V návaznosti na toto drhne i na D5 na příjezdu do Prahy od Plzně. Další kolony vidíme na pražské jižní spojce v úseku Spořilov Štěrboholi směrem od Smíchova na Černý most. A ještě jeden váš čerstvý postřeh.
8: Hlásí se výsočánka z jednotky směr Brno-Praha mezi 149. a 148. a pol kilometrom je odstavený autobus. Je tam nějaký problém, protože jsou tam hasiči, asistencia záchranných zložiek. Jsou v odstavnom pruhu, neblokují pruh, ale jsou v odstavnom, ale nohu dole splidu radši opatrně zadial.
0: Díky, dávejte tam pozor a díky za tuhle rychlou čerstvou informaci. Zapojte se taky, buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou, Jakub Boříšek dneska přišel, ahoj.
9: Dobrý den, ahoj, zdravím vás, rád vás vidím.
1: Ale my zase dlouho neviděli, my si povídáme o těch malých radostech, jaký ty máš malý radosti třeba?
9: Já mám dvě malé radosti doma, jednoho sedmiletého, druhého ročního.
1: Tak to jsou malý radosti a velký starosti.
9: Až na půdu, až na půdu.
0: Sedmiletý to už jako začíná být rošťák, ale ten roční, to je ta malá radůstka ještě.
9: Jo, to je andílek takový. Ale větší je samozřejmě

0: dodávej ten úsměv dál.
1: A vy si užijte třídenní volno.
0: A ty si
1: já to tady obstarám.
0: Radosti v rádu. My jsme rádi, že tě máme. Ahoj.
2: Radosti kopec, pokračuje Kuba Voříšek na Impulzu.

0: Krásné čtvrteční odpoledne, možná už podvečer, je čtvrtek 7. května, zdraví vás Radio Impuls, těsně před třídenním volnem. Jak bude zítra, tedy ve sváteční den, bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji na horách na severu. Večer se ale na většině území bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, v tisíci metrech na horách nejčastěji kolem 12.
1: Víkend s Radiem Impuls.
2: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci? Nebo třeba zahajujete grilovací sezónu. A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
1: Radio Impuls. Radost ze života i na víkend.
3: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planel.cz.
4: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už brzy velké slevy v časopise Ona dnes.
5: Je tu nové číslo časopisu Žena a život plus speciál Krásná doplavek. Dozvíte se, jak budovat svaly bez posilovny a naučíte se být konečně sebevědomá. Herečka Marta Dřímal-Ondráčková prozradila svůj recept na štěstí. Slunce, smích a samota. Nová Žena a život se speciálem Krásná doplavek a slevovými kupony právě v prodeji.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Paliva pro zítřek nepatrně zlevní. Francie ocenila generála Řehku. Bohemka dostala za Spartu vysokou pokutu. U zpráv 6 vás zdraví Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: A začínáme dobrou zprávou. Maximální ceny paliv na prodloužený víkend lehce spadnou. Podle nového cenového věstníku ministerstva financí benzin zlevní o 10 haléřů na 44 koruny a 42 haléře za litr, zatímco nafta bude levnější výrazněji o 45 haléřů. Stát tak bude 44 korun 15 na litr. Poprvé tak bude cenový strop u benzinu vyšší než u nafty. Tyto stropy platí pro nadcházející 4 dny a mají tlumit dopady prudkého zdražování z posledních týdnů. Češi milují asijské e-shopy, navzdory kvalitě dovážených výrobků. Loni se k nám dovezlo zhruba 105 milionů balíčků v hodnotě pod 150 euro, v přepočtu přes 3,5 tisíce korun. Objem takových zásilek se meziročně zvýšil o 82 milionů. Jiří Trousil z generálního ředitelství cel, ale před výrobky z Asie varuje.
9: Toto obrovské množství sebou nese i problémy. Je to jednak dopad na životní prostředí. Ten lze spatřovat především v tom, že výrobky jsou vyráběny z nekvalitních materiálů a to má na to životní prostředí dopad.
8: Evropská unie proto od 1. července zavede paušální clo 3 eura na zboží v malých zásilkách. V přepočtu přes 70 korun tak může prodražit hlavně drobné položky, jako jsou třeba kryty na mobily. Karel Řehka si ve Francii vysloužil ostruhy. Země galského kohouta udělila náčelníkovi generálního štábu národní řád za zásluhy v hodnosti komandéra. Šéfovi české armády dnes vyznamenání předal francouzský velvyslanec v Česku Stéphane Crouzeau. Řehku Francie ocenila mimo jiné za roli při rozvoji česko-francouzské vojenské spolupráce. Není to jeho první ocenění. V loni v říjnu prezident Petr Pavel na hruď Řehkovi připíchl vyslechnul medaili za zásluhy o stát v oblasti obrany. Řecha stojí v čele české armády od léta 2022. Funkční období trvá obvykle 4 roky. V současnosti tak vláda vybírá jeho nástupce. Mostecký autodrom má nového majitele. Areál převzala skupina RIQ Investments. Místní si od toho podle Dušana Valenty slibují, že změna vyřeší dlouhodobé spory kvůli hluku. Hezký podvečer.
10: Zdravím spod Krušnohorského mostu, kde se autodrom stal fenoménem, hlavně kvůli prestižním závodům motorek a nákladňáků. Jeho součástí je ale také polygon pro výuku bezpečné jízdy. Areál se v posledním období potýkal s protesty kvůli velkému hluku. Sousedé se obrátili na soudy, které jim postupně dávaly za pravdu. Nový majitel, doposud podnikající především v oboru kamenictví, obnovitelných zdrojů a realit, proto musí uklidnit vztahy s místními a zároveň investovat do rozvoje autodromu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Fanoušci Bohemky přijdou k Lokany sakra draho. Za výtržnosti v kotli během utkání se Spartou musí fotbalový klub z pražských Vršovic zaplatit 450 tisíc korun. Rozhodl to disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Jde o třetí nejvyšší pokutu v historii samostatné české ligy související s chováním fanoušků. Bohemians 1905 v utkání 27. ligového kola porazili Spartu 2-0. Pořadatelsky ale zápas nezvládli. Velká sankce se jim sečetla za výtržnosti, pronesení a použití pyrotechniky a vstup fandů na hřiště. To byly zprávy v 6 a za mikrofonem Impulzu teď s vámi bude Kuba Voříšek.
0: Dobrý podvečer i ode mě, Činasky, Miraj anebo Elán, to je muzika, kterou vám nabídnu. Impuls nabídne mezi 18. a 19.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.

0: Je přesně 7:15. Čtvrtek podvečer 7. května, tady Impuls. Za chvilku si dáme víno, takhle ve čtvrtek před třídenním volnem, je to myslím na snadě, činasky a víno. A taky silný provoz na D1, to bude naše téma za 3 minuty.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Objevte svět Energylandie. Parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 kilometrů od hranic.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tedy nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz čekejte na D1 na tahu z Prahy do Vyškova, a to mezi Modleticemi a Mirošovicemi, a pak ještě v úseku Ostravačice Brno. Kvůli zúžení vázne doprava na spojnici Benešova a Tábora na silnici 3 u Votic, navíc se tam stala nehoda. Další kolony vidíme na Pražském okruhu, typicky mezi Zlíčínem a Ořechem ve směru Ruzyně Modletice. Tak na sebe dávejte pozor takhle před prodlouženým víkendem, a kdyby něco, ozvěte se nám na 605 222 007, anebo prostřednictvím naší oblíbené mobilní aplikace s názvem Radio Impuls. Byla slíbena česká muzika, je tady za chvíli Činasky a víno, jenom po skupině Chicago. Everybody.

0: Tady Impuls, za minutu a půl bude půl sedmé. Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Vraťte se s námi do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když vám bylo 18. To je novinka, kterou pro vás máme každý všední den po 15. hodině na rádiu Impuls, tak zase v pondělí.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Zemřel, protože měl špatnou karmu. Vy jste léčitel, ezoterik nebo věštec? Ne, ne, ne. Revizák plynových zařízení.
3: Ahoj, tady Honza Koller. Zvu vás na finále Planeo Cupu. Přijďte podpořit mladé talentované fotbalisty v boji o titul. Těšit se můžete i na plno zábavy ve fanzóně Hisense nebo při stavění z kostek Lego. Už tento víkend 9. a 10. května na stadionu FK Chmel Blšany. Buďte u toho s námi. Planeo.
4: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
9: Už jste to slyšeli? Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
11: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: 7 minut po půl sedmé. Radio Impuls, rádio do auta i kamkoliv jinam. Vám za chvilku zahraje něco z Impulzovic krabičky, konkrétně kapelu Blue Effect a Sluneční hrob. Silničáře ohrožují nepozorní řidiči. Rizikové situace nastávají obzvláště na dálnicích při pracích na údržbě. I v případě proplachu kanalizace nebo sekání trávy okolo vozovky je nutné uzavřít jeden jízdní pruh.
1: Varování se snížením rychlosti na stovku, dále zpomalení na 80 a až pak uzavírka pruhu. Jenže jak potvrzuje mluvčí ŘSD Jan Riedl, i přes opakovaná upozornění někteří řidiči do techniky silničářů narazí.
2: Především řidiči nákladní dopravy nám ty šipky bourají. Takovýhle světelných šipek za rok máme spotřebu kolem 40, 45, 42 každý rok.
1: Silničáři proto dělají všechno proto, aby alespoň minimalizovali následky.
2: Lidi si klepou na čelo, proč v létě jezdíme se sypačem. My to používáme jako kryt pro ty naše lidi. Když do toho někdo vletí, tak ten velký těžký nákladák ty naše chlapy ochrání.
1: Jak nám řekl ředitel střediska správy a údržby dálnice D1 Bernardice Jan Řikovský, naše silničáře nám prý mnohé země závidí.
3: Co se týká práce na dálnicích, vybavení i co se týká pracovních postupů, tak v tomto ohledu se můžeme směle zařadit ke světové špičce.
1: Běžně používají například mobilní Prahy nebo rádiové varování před omezeními. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
4: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Radio Impuls je s vámi díky zlaté české klasice teď v podání Vladimíra Mišíka kapely Blue Effect. Za chvilku Taylor Swift a z české muziky třeba Šalom. Kolona popojíždí na pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směr Modletice. Za minutu a půl je tady doprava 007.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
5: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
6: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
2: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu. Rádio Impuls, doprava 007.
1: Přeloženo nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Tak nejprve se hlásí o slovo Kuba Tilšar z Global Assistance. Kubo, ahoj.
7: Ahoj Kubo, pěkný večer na pražském okruhu. Počítejte se zdržením na cestě od letiště k dálnici D1 v úseku mezi Rozvorovskou spojkou a Ořechem. Kvůli tomu se ucpává tradičně pravý pruh na plzeňské D5 se před Prahou od exitu 5. Na silnici 15 na trase Litoměřice Česká Lípa za Liběšicemi probíhají opravy. V obou směrech čekejte kilometrové kolony. Na dálnici D1 za Prahou směr Brno doprava vázne mezi Modleticemi a Mirošovicemi. Na příjezdu do Brna od Prahy jsou místy kolony na D1 od Ostrovačic. A na dálnici D1 v protisměru, tedy od Brna do Prahy na 149. kilometru, doprava vázne kvůli autu s poruchou. Z Global Assistance, Kuba.
1: Tak dva Jakuby teď doplní ještě Radek, ten volá z D1. Odkud konkrétně, prosím?
8: 142. kilometr z Prahy na Brno je odstavená dodávka, dostala defekt, tak dajte pozor na ní, stoja za zvodidlami. Čaute, Radek.
1: Děkujem, velmi pěkně. Kdybyste něco měli i vy, tak neváhejte, nestyďte se a volejte na 605 222 007 nebo nahrávejte hlasovky.

0: Tady Radio Impuls. Za chvilku bude 19. hodina, přesně za minutu. Jaké bude zítřejší sváteční počasí? Bude oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně, častěji na horách na severu. Večer se bude na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty 15 až 19 stupňů, na severu maximálně kolem 12, na jihu Moravy může být až 21. A v 1000 metrech na horách se připravte na teploty kolem 8.
1: Jsou obyčejní kolegové. A pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár, nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Falcon uvádí.
3: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
2: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
4: Jarňátka už nemlčí.
5: Pustujte, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
2: B-tým na stopě. Právě v kinech.
6: Policie hledá lupiče kunratického bankomatu. Šíření hantaviru podle expertů není covid. Slovensko zítra ruší dvojí ceny paliv. U zpráv 7 vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Lupiči z bankomatu v pražských Kunraticích ukradli asi 300 tisíc korun. Informovala o tom policie. Po podezřelých dál pátrá. Pachatelé odpálili bankomat v noci na dnešek v obchodním centru v Dobronické ulici. Bezpečnostní expert Stanislav Kazbunda v našich Impulze Honzy Benešovského apeloval na to, aby se lupiče nikdo nesnažil sám zastavit.
7: Pravděpodobnost použití zbraně a násilí v tomto případě je výrazně vyšší než u jiných běžných pachatelů majetkové trestné činnosti, kteří normálně slušně kradou a nepoužívají k tomu výbušniny.
6: Podle policie pachatelé bankomat odpálili stejným způsobem jako před měsícem u obchodního centra na Opatově. Tři podezřelí cizinci jsou v současnosti ve vazbě. Světová zdravotnická organizace ohledně hantaviru uklidňuje. Šíření viru na výletní lodi v Atlantiku podle organizace není počátkem nové pandemie ani krize podobné té covidové. Není tak důvod k panice ani k zavádění cestovních omezení. Z 8 případů možné nákazy, včetně 3 úmrtí, se dosud laboratorně potvrdila nákaza hantavirem u 5 lidí. U dalších 3 je podezření. Podle organizace stále platí, že riziko ohrožení široké veřejnosti je nízké. Plavidlo se zhruba 150 lidmi na palubě už je na cestě z Jižní Ameriky a míří ke španělským Kanárským ostrovům. Na Tenerife má přistát v sobotu. Cestující i posádka nejprve projdou vyšetřením, pak by je jejich země měly přepravit domů. Češi na plavidle podle dostupných informací nejsou. Slovensko od zítra ruší dvojí metr u ceny nafty. Rozhodla o tom tamní vláda. Dvojí ceny dieslu u našich sousedů platily od března. Šlo o reakci na prudké zdražování paliv. V praxi to znamenalo, že motoristé se zahraniční poznávací značkou platili za naftu víc než domácí šoféři. Opatření kritizovala Evropská komise. Mluvčí slovenské vlády Denisa Saková potvrzuje, že dělení řidičů končí.
8: Tým pádom neexistují už důvody, které nám vyčítala Evropská komisia, že může konat v souvislosti s infringementom voči dvojitým cenám, pretože sa už bude aplikovať len jedna cena paliv na Slovensku od piatka tohto týždňa.
6: Slovensko také zruší pravidlo, že naftu můžou motoristé až na výjimky tankovat jenom do nádrže a jednoho maximálně 10-litrového kanistru. Psychiatr Cimický dál vykonává praxi. Soud ho už dvakrát uznal vinným ze sexuálních útoků a vydírání několika desítek žen. Přesto podle zjištění redakce iDNES.cz lékař stále ordinuje a je v kontaktu s pacienty. Podle ředitelky Centra pro oběti sexuálního a domácího násilí Profem Jitky Polákové by člověk obviněný z takových činů neměl praxi vykonávat. Soud Cimického v dubnu odsoudil za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání k 5 letům vězení a k 10letému zákazu výkonu lékařské činnosti. Cimického obhájce se odvolal, rozsudek tak není pravomocný. Čeští hokejisté právě zahajují poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách v Angelholmu se utkají s domácí reprezentací. Ta v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhrála všech 9 zápasů. Švédové mají v tabulce náskok 13 bodů před druhým Českem. Tolik zprávy, posloucháte Impuls a je s vámi Kuba Voříšek.
0: Děkuji Jiřince za zprávy a za předání slova. Další muzika bude následovat. Tereza Mašková, ABBA a právě teď Daniel Landa. Hezký podvečer, Impuls.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletím.

ateliér s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silničáři stále ohrožují nepozorní řidiči. Na tuzemských dálnicích každoročně v místech údržby bourají víc než 40 řidičů. Nepomáhají ani včasná varování a snížení povolené rychlosti. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl Impulzu řekl, že se cestáři na poslední chvíli snaží řidiče varovat i mobilními prahy.
2: Na tom místě nejenom, že je světelná šipka, je tam značení, jsou tam kužele, ale ještě před tu světelnou šipku položíme na zem plastové pláty vysoké 3-4 cm se skosenou nájezdovou hranou, na které když ten řidič vjede, tak se vůbec nic nestane, jenom to silně zadrncá a ten řidič by měl zareagovat, začíná brzdit.
1: Mobilní prahy nepoškodí auto ani vozovku. Jsou levné a jejich instalace i odstranění netrvají dlouho. V Mostě bude opět olympijský festival. Tamní stejnojmenné jezero bude vůbec prvním místem, kde tato akce proběhne za 2 roky opakovaně. Organizátoři chtějí severočeské město proměnit na americké Los Angeles.
3: Letní olympiáda 2028 se totiž uskuteční právě v metropoli proslulé díky ikonickému nápisu Hollywood nebo také hvězdnému chodníku slávy. Přesně tyto symboly Kalifornie by chtěli organizátoři převést do Mostu. Jeho primátor Marek Hrvol Rádio Impuls řekl, že se už chystá zařizovat i další věci.
4: Vychytávky, kdy to Los Angeles přemístíme k tomu jezeru, Rodeo Drive u jezera Mosta. Určitě zapojíme se dvoupatrový autobus, který bude jezdit po Mostě.
3: Velká očekávání má i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Řekl, že se olympijský festival teprve rodí. 2 roky před jeho spuštěním už organizátoři ale mají první nápady.
5: Už se bavíme s sportovními federacemi našimi, které tam budou prezentovat svoje sporty, ale chceme nejenom sport, lidi se musí prostě bavit. Musí tam být kultura.
3: Slavnostní zahájení olympiády v Los Angeles je v plánu v červenci 2028 a s ním i otevření olympijského festivalu v Mostě. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: V Perském zálivu zůstává uváznutých na 1500 lodí a jejich posádek. Je to důsledek blokády Hormuzského průlivu ze strany Íránu. Jak uvádí Mezinárodní námořní organizace, jde o přibližně 20 000 námořníků, kteří jen dělají svou práci. Spojené státy a Izrael zaútočili 28. února na Írán. V bojích od té doby zahynuli tisíce lidí. Konflikt otřásl globální ekonomikou, protože Teherán uzavřel Hormuzský průliv, který je zásadní pro globální obchod s ropou. Washington zase drží blokádu íránských přístavů. Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný. Pršet bude jenom výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou Jihomoravy nedostanou přes 20 stupňů. Sobotní ráno pak bude velmi chladné. Můžou se vyskytnout i přízemní mrazíky. Teploty přes den porostou na 18 až 22 stupně, na Jihomoravy k 24. V neděli pak čekáme místy i víc než 25 stupňů. Ojediněle už se objeví přeháňky a bouřky. Víc pršet by mělo začátkem příštího týdne.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

sklenici vína. Žízeň je veliká, život neutíká, nechte mě příjemně spít.

0: víkend s rádiem Impuls.
1: Jak si užíváte prodloužené víkendy v práci nebo třeba zahajujete grilovací sezónu? A pojďme uctít maminky, v neděli mají svůj den. Namluvte vzkaz TSV do naší mobilní aplikace nebo na WhatsApp a vysílejte s námi v pátek, v sobotu i v neděli.
0: Rádio Impuls. Radost ze života i na víkend. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Zprávy vás vítá Jiřina Součková. Češi přispějí Čechům rekordní várkou potravin a drogerie. V letošní jarní sbírce potravin se vybralo 702 tun potřebného zboží. Přímo v prodejnách v sobotu 25. dubna zákazníci darovali přes 600 tun. V online obchodech, v příspěvcích od firem a zaměstnanců se vybralo dalších téměř 80 tun. Pomoc nyní prostřednictvím potravinových bank míří k lidem v nouzi v Česku. Češi prostřednictvím sbírky potravin pomáhají vždy na jaře a na podzim od roku 2013. Technická univerzita v Liberci připravuje nové obory. Mezi nimi je psychologie, dentální hygiena nebo management zdravotnických služeb. Vysoká škola na rozšíření oborů spolupracuje s Libereckým krajem. Hejtmanství mimo jiné přispěje 500 000 korun na praktické odborné kurzy pro studenty. Radní pro školství Jitka Skalická řekla, že o další podpoře kraj s univerzitou jedná.
3: Ještě než nastoupí první studenti, už musí mít lidi, kteří zajistí tu akreditaci, musí mít požadované odborné vzdělání. To je ta podpora, o které se teďka jako bavíme, budeme ji nějakým způsobem konkretizovat.
2: Liberecký kraj finančně už podporuje dětskou univerzitu, vybavení simulačního centra pro urgentní příjem a nový stipendijní program. Světová zdravotnická organizace ohledně hantaviru uklidňuje. Šíření viru na výletní lodi v Atlantiku podle organizace není počátkem nové pandemie ani krize podobné té covidové. Není tak důvod k panice ani k zavádění cestovních omezení. Z 8 případů možné nákazy, včetně 3 úmrtí, se dosud laboratorně potvrdila nákaza hantavirem u 5 lidí. U dalších 3 je podezření. Podle organizace stále platí, že riziko ohrožení široké veřejnosti je nízké. Plavidlo se zhruba 150 lidmi na palubě je na cestě z Jižní Ameriky ke španělským Kanárským ostrovům. Na Tenerife má přistát v sobotu. Cestující i posádka nejprve projdou vyšetřením a pak by je jejich země měly přepravit domů. Češi na plavidle podle dostupných informací nejsou. Drahota drtí Slováky. Až 81% domácností utrácí víc peněz než před rokem. Třetina národa mluví o výrazném nárůstu výdajů. Je to podstatně víc, než v nejnovějším průzkumu uvádějí Češi.
4: Výrazné zdražení deklaruje v Česku iba 17% lidí. Na Slovensku je situácia odlišná. Takmer polovica opýtaných uvádza, že sa im mesačné výdavky zvýšili zhruba o 5000 korún. Za rastúcimi výdavkami je všeobecné zdražovanie, potom sú to potraviny a energie. V neposlednom rade aj služby a vyššie dane. Slováci sa preto už aj obmedzujú. Najviac domácností šetrí na cestovaní a škrty sa týkajú aj nákupov oblečenia a obuvy. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
2: Čeští hokejisté při vstupu do švédských her slavili. Porazili domácí reprezentaci 3-1. Fangelholmu tak ukončili neporazitelnost už jistého vítěze Eurohockey Tour. Češi porazili výběr 3 korunek po sérii 5 proher poprvé od loňského února. Další zápas čeká tým trenér Radima Rulíka v sobotu v poledne proti Finsku. Už před ním mají Češi jisté druhé místo v Eurohockey Tour. Pátek bude zpočátku oblačný, postupně se vyjasní. Naměříme kolem 17 stupňů, na severu Čech bude jen kolem 12, na jihu Moravy naopak kolem 21.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem si nadrobil, si i vypiju. Až zítra ráno v pět poručík řekne pál, škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám, a potom líto přijde mi, že tě, lásko, nechávám samotnou tady na zemi.

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio Impuls.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Silničáři stále ohrožují nepozorní řidiči. Na tuzemských dálnicích každoročně v místech údržby bourají víc než 40 řidičů. Nepomáhají ani včasná varování a snížení povolené rychlosti. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl Impulzu řekl, že se cestáři na poslední chvíli snaží řidiče varovat i mobilními prahy.
2: Na tom místě nejenom, že je světelná šipka, je tam značení, jsou tam kužele, ale ještě před tu světelnou šipku položíme na zem plastové pláty vysoké 3-4 cm se skosenou nájezdovou hranou, na které když ten řidič vjede, tak se vůbec nic nestane, jenom to silně zadrncá a ten řidič by měl zareagovat, začíná brzdit.
1: Mobilní prahy nepoškodí auto ani vozovku. Jsou levné a jejich instalace i odstranění netrvají dlouho. V Mostě bude opět olympijský festival. Tamní stejnojmenné jezero bude vůbec prvním místem, kde tato akce proběhne za 2 roky opakovaně. Organizátoři chtějí severočeské město proměnit na americké Los Angeles.
3: Letní olympiáda 2028 se totiž uskuteční právě v metropoli proslulé díky ikonickému nápisu Hollywood nebo také hvězdnému chodníku slávy. Přesně tyto symboly Kalifornie by chtěli organizátoři převést do Mostu. Jeho primátor Marek Hrvol Rádio Impuls řekl, že se už chystá zařizovat i další věci.
4: Vychytávky, kdy to Los Angeles přemístíme k tomu jezeru, Rodeo Drive u jezera Most, a určitě zapojíme se 2-patrový autobus, který bude jezdit po Mostě.
3: Velká očekávání má i předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval. Řekl, že se olympijský festival teprve rodí. 2 roky před jeho spuštěním už organizátoři ale mají první nápady.
5: Už se bavíme s sportovními federacemi našimi, které tam budou prezentovat svoje sporty, ale chceme nejenom sport, lidi se musí prostě bavit. Musí tam být kultura.
3: Slavnostní zahájení olympiády v Los Angeles je v plánu v červenci 2028 a s ním i otevření olympijského festivalu v Mostě. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: V Perském zálivu zůstává uváznutých na 1500 lodí a jejich posádek. Je to důsledek blokády Hormuzského průlivu ze strany Íránu. Jak uvádí Mezinárodní námořní organizace, jde o přibližně 20 000 námořníků, kteří jen dělají svou práci. Spojené státy a Izrael zaútočili 28. února na Írán. V bojích od té doby zahynuli tisíce lidí. Konflikt otřásl globální ekonomikou, protože Teherán uzavřel Hormuzský průliv, který je zásadní pro globální obchod s ropou. Washington zase drží blokádu íránských přístavů. Nadcházející prodloužený víkend bude v Česku slunečný. Pršet bude jenom výjimečně. Pátek bude ještě poměrně chladný. Teploty se s výjimkou Jihomoravy nedostanou přes 20 stupňů. Sobotní ráno pak bude velmi chladné. Můžou se vyskytnout i přízemní mrazíky. Teploty přes den porostou na 18 až 22 stupně. Na Jihomoravě k 24. V neděli pak čekáme místy i víc než 25 stupňů. Ojediněle už se objeví přeháňky a bouřky. Víc pršet by mělo začátkem příštího týdne.